0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Čeká nás vlna veder, Češi útočí na slevové akce a v Plzni ukradli obraz. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česko čeká v nadcházejících dnech další vlna extrémních veder. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů. V pátek by na některých místech mohly naměřit také 40 stupňů. Platí výstraha hydrometeorologického ústavu a více říká Marie Odstrčilová.
2: Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu. Od soboty 1. srpna bude ještě na některých místech přetrvávat velmi teplé počasí. Výstrahu budeme v příštích dnech upřesňovat.
1: O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty opět půjdou nahoru. Také noci budou tropické, kdy teploty podle meteorologů neklesnou pod 20. Až 60% útrat za potraviny a drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je asi o 2% body více než loni. Češi tak nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy, podobně jako Dánové, Slováci či Maďaři. Analytik společnosti NIQ Karel Týra k tomu dodává.
3: Navzdory tomu, že makroekonomická situace i očekávání Čechů jsou aktuálně velmi pozitivní, vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkové zboží.
1: Nejčastěji se ve slevách prodávají podle Týry máslo, margaríny, káva, pivo, cukr nebo vajíčka. Česko-německá výstava v Plzni ještě ani nezačala a už museli její organizátoři řešit potíže. Malířce Karině Neufer totiž někdo sebral velkoformátový obraz a případem se tak zabývají vyšetřovatelé, píší Novinky.cz. Dva řečtí hasiči zahynuli při boji s lesním požárem na řeckém ostrově Kréta, informuje agentura AFP s odvoláním na zástupce mluvčího řecké hasičské služby. Kvůli ohni byla nařízena evakuace 5 okolních vesnic, informuje server ekatimeriny.com. Pod vedením nového trenéra Patrika Augusty a s posilami do útoku Matějem Blimlem a Jiřím Sekáčem začali hokejisté Sparty přípravu na novou sezónu. V ní by holešovický tým, v jehož kádru jinak nedošlo k zásadním změnám, rád vylepšil loňské 4. místo a v ideálním případě ukončil 20-leté čekání na titul.
4: My pro to budeme pracovat, samozřejmě Sparta je vždycky na slunci, všichni se na ní dívají, mluví se o tom 20, to je samozřejmě dlouhá doba, spousta top týmů to má i v NHL a možná to bude o to větší tlak, ale já ten tlak nechci dávat na ty hráče, ty musí jít prostě ukázat svoje nejlepší, co má. Já jsem přesvědčený, pokud ho ukážou a podaří se nám to opakovat a nejenom občas a pak zase ne, tak že můžeme být nejúspěšnější, ale ta cesta je strašně dlouhá. Pro mě je to výzva, pro hráče je to výzva a všichni vidí, o co se hraje.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak už padlo, ve čtvrtek začnou naplno tropy. Bude jasno až polojasno, občas nějaká ta bouřka, ale nejvyšší teploty vysoko 32 až 36 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle flagy se devítky rušit nebudou. Teroristu vtipálka poslali z letiště domů a fotbalisté Hradce chtějí potvrdit postup. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr školství Robert Plaga odmítl Sternový nápad na zrušení 9. tříd základních škol. V polovině července s tím přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura. Ten hovořil o úspoře až 50 miliard korun ročně. Podle Plagy to ale tak není. Jde o house numero v uvozovkách a nereálné číslo. Plavební stupeň Děčína, který má podle vlády zajistit celoroční splavnost Labe v úseku s Ústí nad Labem po hranice s Německem, by se měl začít stavět v roce 2029. Náklady na stavbu se pohybují mezi 6 a 8 miliardami korun. Z toho čtvrtina je určena na opatření, která mají kompenzovat dopady na životní prostředí. Pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže. V nadsázce řekl, že je terorista. Policie muže i jeho zavazadla důkladně prohledala a protože nic nenašli, pustili muže i s jeho dětmi domů. Informoval o tom mluvčí cizinecké policie Josef Urban.
2: Upozorňujeme cestující, aby v prostorách letiště nepoužívali slova, jako je bomba, zbraň, terorista či výbušnina. Jakékoliv obdobné vyjádření automaticky spouští bezpečnostní opatření. Cestující ani letištní personál nemohou na místě vyhodnotit, zda jde o nadsázku, frustraci, vtip či reálné ohrožení. Jakékoliv podobné prohlášení vede k výjezdu policejních hlídek a pyrotechniků, což může vést ke zpoždění letu a zpravidla k okamžitému vyloučení cestujícího z přepravy.
1: Incident se odehrál v pondělí na terminálu 1. Dron neznámého původu zasáhl americký tanker na přepravu plynu v egyptském přístavu Damietta u Středozemního moře. Podle agentury Reuters to potvrdila společnost Embry, která se zabývá námořní bezpečností. Incident se zatím prošetřuje a nikdo se k němu nepřihlásil. Trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš považuje čtvrteční odvetu druhého předkola Evropské ligy s Tromsø za největší zápas kariéry. Jeho svěřenci mají po úvodní výhře 1-0 z Norska nakročeno k postupu. Trenér si však nechce připouštět tlak a pouze bránit výsledek.
3: Já si myslím, že tady pro nás, pro všechny, je to velký zápas, ale my jsme se i s klukama o tom bavili a to je to, že prostě si ten tlak vůbec nechceme připouštět a naopak to bereme jako privilegium, to, že ten zápas má prostě velkou hodnotu a to je prostě odměna za tu práci, kterou jsme prostě tady odvedli a takhle to bereme, nechceme se na sebe vytvářet žádný tlak, ale brát to jako odměnu a příležitost prostě ukázat, kam se ten Hradec posunul, takhle to beru já.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Čeká nás vlna veder, Češi útočí na slevové akce a v Plzni ukradli obraz. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česko čeká v nadcházejících dnech další vlna extrémních veder. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů. V pátek by na některých místech mohly naměřit také 40 stupňů. Platí výstraha hydrometeorologického ústavu a více říká Marie Odstrčilová.
2: Ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu. Od soboty 1. srpna bude ještě na některých místech přetrvávat velmi teplé počasí. Výstrahu budeme v příštích dnech upřesňovat.
1: O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty opět půjdou nahoru. Také noci budou tropické, kdy teploty podle meteorologů neklesnou pod 20. Téměř 60% útrat za potraviny a drogistické zboží tvoří nákupy v akcích, což je asi o 2% body více než loni. Češi tak nakupují ve slevách nejvíce z celé Evropy. Podobně jako Dánové, Slováci či Maďaři. Analytik společnosti NIQ Karel Týra k tomu dodává.
3: Navzdory tomu, že makroekonomická situace i očekávání Čechů jsou aktuálně velmi pozitivní, vidíme, že jsou tady stálice zboží, které se prakticky bez slev neprodává, ať už se jedná o pivo, mléko, cukr nebo kávu. To jsou kategorie, kde ta promoční závislost je na 70%, v mnoha případech až na 80%, pokud se bavíme o značkovém zboží.
1: Nejčastěji se ve slevách prodávají podle týry máslo, margaríny, káva, pivo, cukr nebo vajíčka. Česko-německá výstava v Plzni ještě ani nezačala a už museli její organizátoři řešit potíže. Malířce Karině Neufer totiž někdo sebral velkoformátový obraz a případem se tak zabývají vyšetřovatelé, píší Novinky.cz. Dva řečtí hasiči zahynuli při boji s lesním požárem na řeckém ostrově Kréta. Informuje agentura AFP s odvoláním na zástupce mluvčího řecké hasičské služby. Kvůli ohni byla nařízena evakuace 5 okolních vesnic, informuje server ekatimeriny.com. Pod vedením nového trenéra Patrika Augusty a s posilami do útoku Matějem Blimlem a Jiřím Sekáčem začali hokejisté Sparty přípravu na novou sezónu. V ní by holešovický tým v jeho škádru jinak nedošlo k zásadním změnám, rád vylepšil loňské 4. místo a v ideálním případě ukončil 20-leté čekání na titul.
4: My proto budeme pracovat, samozřejmě Sparta je vždycky na slunci, všichni se na ní dívají, mluví se o tom 20, to je samozřejmě dlouhá doba, spousta top týmů to má i v NHL a možná to bude o to větší tlak, ale já ten tlak nechci dávat na ty hráče, ty musí jít prostě ukázat svoje nejlepší, co má, a já jsem přesvědčený, pokud ho ukážou a podaří se nám to opakovat a nejenom občas a pak zase ne, tak že můžeme být nejúspěšnější, ale ta cesta je strašně dlouhá. Pro mě je to výzva, pro hráče je to výzva a všichni vidí, o co se hraje.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak už padlo, ve čtvrtek začnou naplno tropy. Bude jasno až polojasno, občas nějaká ta bouřka, ale nejvyšší teploty vysoko, 32 až 36 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to přsteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi ve svých gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malý světla, to třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti smete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak táci tiše vzlétnou, vy nebudu.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle flagy se devítky rušit nebudou. Teroristu vtipálka poslali z letiště domů a fotbalisté Hradce chtějí potvrdit postup. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr školství Robert Plaga odmítl staronový nápad na zrušení 9. tříd základních škol. V polovině července s tím přišel šéf koaliční SPD Tomio Okamura. Ten hovořil o úspoře až 50 miliard korun ročně. Podle Plagy to ale tak není. Jde o house numero v uvozovkách a nereálné číslo. Plavební stupeň Děčín, který má podle vlády zajistit celoroční splavnost Labe v úseku s Ústí nad Labem po hranice s Německem, by se měl začít stavět v roce 2029. Náklady na stavbu se pohybují mezi 6 a 8 miliardami korun. Z toho čtvrtina je určena na opatření, která mají kompenzovat dopady na životní prostředí. Pracovníci bezpečnostní kontroly na pražském letišti Václava Havla nenechali odcestovat do Istanbulu muže. V nadsázce řekl, že je terorista. Policie muže i jeho zavazadla důkladně prohledala a protože nic nenašli, pustili muže i s jeho dětmi domů. Informoval o tom mluvčí cizinecké policie Josef Urban.
2: Upozorňujeme cestující, aby v prostorách letiště nepoužívali slova jako je bomba, zbraň, terorista či výbušnina. Jakékoliv obdobné vyjádření automaticky spouští bezpečnostní opatření. Cestující ani letišní personál nemohou na místě vyhodnotit, zda jde o nadsázku, frustraci, vtip či reálné ohrožení. Jakékoliv podobné prohlášení vede k výjezdu policejních hlídek a pyrotechniků, což může vést ke zpoždění letu a zpravidla k okamžitému vyloučení cestujícího z přepravy.
1: Incident se odehrál v pondělí na terminálu 1. Dron neznámého původu zasáhl americký tanker na přepravu plynu v egyptském přístavu Damietta u Středozemního moře. Podle agentury Reuters to potvrdila společnost Embry, která se zabývá námořní bezpečností. Incident se zatím prošetřuje a nikdo se k němu nepřihlásil. Trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš považuje čtvrteční odvetu druhého předkola Evropské ligy Tromsø za největší zápas kariéry. Jeho svěřenci mají po úvodní výhře 1-0 z Norska nakročeno k postupu. Trenér si však nechce připouštět tlak a pouze bránit výsledek.
3: Já si myslím, že tady pro nás, pro všechny, je to velký zápas, ale my jsme se i s klukama o tom bavili a to je to, že prostě si ten tlak vůbec nechceme připouštět a naopak to bereme jako privilegium, to, že ten zápas má prostě velkou hodnotu a to je prostě odměna za tu práci, kterou jsme prostě tady odvedli a takhle to bereme, nechceme se na sebe vytvářet žádný tlak, ale brát to jako odměnu a příležitost prostě ukázat, kam se ten hranec posunul. Takhle to beru já.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. Příjemný poslech a Frekvence 1.

0: Hezké ráno, za 2 minuty bude 6 hodin, dneska v trošku jiném obsazení, ale to tak při radiokempech bývá. S Janí Knížkovou se na vás těšíme po 6. a zahrajem vám třeba Soul Asylum. Taky bude Holly Humberstone. A nebo Bára Poláková. Nenafrněná, zcela skromná Lucie Černá už za malou chvíli se zprávami.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 6 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: A Lucie Černá s nimi. Lucko, hezké ráno.
5: Dobré ráno, jdeme na ně. Statistici zveřejní dnes první odhad vývoje HDP ve druhém čtvrtletí. Příliv horkého vzduchu v Česku vrcholí. Hasiči na D5 na Prahu teď likvidují požár auta. Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad vývoje HDP za druhé čtvrtletí. Podle hlavního ekonoma společnosti Investika Víta Hradila jsme si přilepšili.
6: Mě to dopadne lépe než to první čtvrtletí, tam to byla dost bída, tam jsme mezičtvrtletně vyrostli jenom 0,2%, což skutečně není nic oslnivého. Tentokrát předpokládám, že by tam mohlo padnout něco okolo 0,5% mezikvartálně, což už je relativně solidní ekonomický výkon. V tom meziročním srovnání nicméně to číslo se pravděpodobně nezmění, a tam to bude znova nějakých 2,2%.
5: Statistici předběžný odhad zveřejní dnes v 9 hodin ráno. Máme před sebou dva extrémně horké dny. Už dnes teploty překročí 35 stupňů. Zítra by na některých místech mohlo být dokonce i přes 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách. Začátkem příštího týdne ale teploty podle současných modelů znovu překročí 35 stupňů. A i noci budou tropické. Teploty nespadnou po 20. V Senátu dnes proběhne veřejné slyšení ke změnám o budoucnosti české protidrogové politiky. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bem skončil na konci června. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin nebo drogistického zboží. Podíl nákupů za výhodné ceny meziročně v Česku vzrostl zhruba o 2% body. Zároveň také stoupá chuť spotřebitelů utrácet, píše o tom web veřejnoprávní televize. Rusko v noci opět masivně útočilo na Ukrajinu. Ruská raketa přímo zasáhla rodinný dům na předměstí ukrajinského Krivého Rihu a zabila 6 lidí, z toho 2 děti. Na Telegramu to oznámil šéf městské vojenské správy Oleksandr Vikul. 8 lidí je zraněných. Cílem útoku ale byla i další města. Rakety dopadaly na Charkov, Kyjev a nebo Lvov. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromze půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas začne v Malšovické aréně v 7 večer. O hodinu dříve pak Jablonec přivítá v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a po porážce 2-3 z minulého týdne bude odvracet hrozící brzký konec v pohárech.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Dneska bude krásně, slunečno, jasno nebo polojasno. Odpoledne a večer se mohou ojediněle objevit přehánky anebo bouřky. Teploty vystoupí na 33 až 38 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý pouze na Moravě a ve Slezsku. Může být o trochu silnější.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A na D5 se právě hoří auto. Pozor.
7: Na dálnici D5 směrem do Prahy na 44. kilometru hasiči likvidují požár vozidla. S opatrností projedete bez zdržení. Nehoda kamionu se došetřuje na dálnici D1 na 324. kilometru u Oder ve směru z Ostravy do Přerova a na dálnici D8 na 41. kilometru ve směru do Německa nepřehlédněte odstavený kamion s poruchou. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
5: A po zprávách v 6 už na Frekvenci 1 startuje čtvrteční ráno. Máte tu Vojtu a Janu.
8: Dobré ráno, přátelé. Krátce po šesté vás zdravíme a jsme moc rádi, že jsme tady mohli a můžeme být s vámi.
4: Ty naši máš kolegové. Energie teda.
8: No, já už jsem ale totiž o 4 vzhůru, že jo?
4: Jasně,
8: já už jsem to musela trošku nakopnout.
4: Hodina jogi.
8: Jako je pravda, že ta jízda tím autem v tuhle hodinu je naprosto hodobožová.
4: No. Já jsem vlastně jedeš tře... na východ, že jo? Takže vidíš východ slunce.
8: Vidíš východ slunce.
4: No,
8: od 4 jsem na cestách, poslechla jsem si takový pěkný pořad na veřejnoprávním rádiu, jmenuje se to Humoriáda. A přišlo mi to strašně komický. A přijíždíš sem, to město je poloprázdný. Aha. Příjezd do Prahy úplně jak když projedeš nožem, prostě máslíčko.
4: Ale když jsem dělával ranní vysílání, já jsem tady na to často myslel, když jsem jezdil ráno do rádia.
8: No, jasně.
4: Že jsem jako projížděl kolem těch paneláků a říkal jsem si, kolik z vás si teďko vaří to kafe?
8: Jasně.
4: A kolik z vás má třeba presovač a kdo má puštěnou tu rychlovarnou konvici? A kdo poslouchá rádio? A kdo má puštěnou televizi? No, a kdo sedí na záchodě? No. Kdo si dává cigárko, víš?
8: Jako a zatímco ty už budeš v práci, tak oni musí jako odbavit a odžít tu šílenou ranní šlamastiku, kdy je všude strašných lidí, prostě na nástupišti, v metru, v tramvaji, takový to, co ty už máš dávno za sebou a zvládnu z toho, aniž by tam ty lidi byly. Že?
4: A do toho na tebe furt někdo z rádia mluví a tváří se, že je všechno v pohodě a že život je sranda.
8: No jasně, no. Má to něco do sebe, ale jako ráno bych určitě vysílat nechtěla.

0: Posloucháte Frekvenci 1 ve čtvrtek 30. července. Hezké ráno přejeme.
1: 12. srpna, což je teda za docela dlouho, bude nějaké výjimečné zatmění.
0: Ano,
1: měsíce.
0: Ale pokud byste ho chtěli vidět
1: slunce.
0: Pokud byste ho chtěli vidět celé, tak na Island, prosím pěkně, to je kousek.
1: A nebo z Grónska bude dobře vidět.
0: No to je taky fajn.
1: A nebo z části Španělska. A teď vám třeba v horoskopech prozradíme, jestli na to třeba nevyhrajete nějakou korunu, že jo? Na tenhle vejlet.
0: Myslíš, že dneska bude v horoskopech předpověď výher na 12. srpna?
1: Až takhle daleko my vidíme.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u čtvrtečních horoskopů. Dnes je den proti obchodování s lidmi a den přátelství. Slunce ve lvu a luna ve vodnáři pro vás budou žádat jasné akce. Plně se ukážete, jak jste prozíraví a rozhodní. Co čeká lvy? Hvězdy vám přejí. Vaše budoucnost konečně dostává jasné kontury. Pokud se ovšem sami něco nepokazíte. Pany, dnešek rozhodně nevěnujte žádným hlubokým úvahám. Naopak den je vhodný pro uvolnění a zábavu. Váhy, aspekty spojují činnost s bystrým duchem. Nevyhýbejte se společnosti, naopak využijte každou možnost se zúčastnit. Štíři, je ideální doba k tomu, abyste navázali kontakt se svým vnitřním já, se svými opravdovými city vůči ostatním. Střelci, nejlépe se budete cítit na dovolené s partnerem po boku. Láska dokáže být až nadpozemská. Kozorozi, přestože vám vesmír v erotice přeje, nedokážete se uvolnit. Pokud se vám někdo líbí, udělejte první krok. Úspěch je zaručený. Vodnáři, luna je ve vašem znamení. Ve všem, co dnes budete podnikat, můžete pouze získat. Ryby, zatímco dopolední hodiny by neměly vybočit z průměru, odpoledne už budete ve své kůži a večer si náramně užijete. Berani, od přírody jste odvážní, jste pro každou alternativu, nezahálíte, sportujete a seznamujete se. O svém budoucím protějšku máte jasné představy. Více zapalují se vám lítka, proto našlapujte opatrně, ať neohrozíte důvěru svého partnera. Blíženci, vstřícnost a komunikace je pro vás tentokrát přínosná. Nezadaní mají naději na seznámení. Partnerské vztahy se utuží. Radci, bavte se, smějte se, ale nevrhejte se do vztahu, který pro vás nemá perspektivu. Raději se věnujte nějaké oblíbené činnosti. Dostanete-li nějakou silnou myšlenku, neváhejte s její realizací. Milí přátelé, užívejte si letního dne a nebojte se pomyslet na své sny. Udržujte si pěkný vzhled, voňavý dech a ostatní už přijde samo. Starší osoby můžou v klidu lenošit, protože své už světu odvedly. Zpestřete si den posazením s přáteli. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: 30. července, dobré ráno, stáváte s rádiem Frekvence 1 a trošku výjimečně Jana Knížková, Vojta Efler, protože naši kolegové byli na radiokempu, tak si museli trochu vorazit, že jo?
1: A po radiokempu je nechcete ráno slyšet.
0: To mají takový vypitý hlas.
1: V podstatě jenom hýkají.
0: Ne, myslím, že to musí hrozně bolet, jako když po večírku jdeš ráno vysílat. Ale dokážu si představit, že do jedný, do dvou někde halekáš a teď musíš v pět vstát a jet na šestou do práce.
1: Ale že se k tomu vracím, mám za sebou i vysílání, kdy jsme šli přímo z večírku.
0: No, to si vůbec. Ale tak na druhou stranu, hele, to jsou 3-4 hodiny, to se ještě dá, ale si lidi, co chodí na osmičku třeba.
1: Jo, takhle, jakože, tak, já nevím, tak třeba doktor, neurochirurg, když jde operovat, že jo, takhle po večírku.
0: A ten u toho stojí, že jo?
1: A ještě se mu klepou ty ruce.
0: A ty tady můžeš sedět, jakože jít prostě přes noc takhle do práce, respektive nejít spát v tomhle povolání, nebo při tomhle povolání, není podle mě žádný velký umění.
1: No tak před 20 lety, v našem věku už to umění je.
0: No, to je ale pravda.
1: No, ale od 30 jako všechny ty rána po těch barbičkách.
0: Ale ty tři hodinky se jako dají. Tři hodiny nějak tady odmluvíš, že jo.
1: A je, takhle, já mám pocit, že tehdy to byly moje nejlepší vysílání, protože jak je člověk ještě trošku piclej, jo.
0: Tak je i vtipnej.
1: Tak se strašně soustředí a je i vtipnej.
0: Tak dobré ráno.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert, dle srovnání k 22.7.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme.

0: zprávy před námi na frekvenci 1. Hezké ráno přejeme.
1: Dobré ráno, přátelé. Máme pro vás zprávy, jak bylo řečeno. No a po zprávách spousta skvělé muziky, při které se dobře vstává, to je jasný.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy, Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Hezké ráno, krátké zprávy. V prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta. V rozhovoru pro Novinky to uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory. Jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice, za kterého považuje současnou hlavu Petra Pavla. Stavební firmy dosáhly zásadního posunu v budování nejdelšího tunelu v Evropě. Dělníci prorazili poslední překážku v rakouském úseku Fonsbrenner a dosáhli tunelu na italské straně. Vlaky by tunelem měly jezdit od roku 2032. Americká armáda v noci podnikla další vzdušné útoky na Írán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Útoky označily za reakci na to, že se Írán včera pokusil zaútočit na americké vojenské základny na Blízkém východě. Český fotbalista Michal Sáček skóroval v odvetě druhého předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče. Górnik za brze, ale po domácí remíze 1-1 a předchozí venkovní porážce 0-1 v soutěži končí. V základní sestavě polského celku nastoupil i záložník Lukáš Sadílek. Obránce Ondřej Zmrzlý zůstal na lavičce.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na silnicích.
7: Nový úsek dálnice D35 dlouhý rovných 7 km bude s výjimkou tunelu.
6: Je. Je.
1: Posloucháte rádio Frekvence 1, vstáváte s rádiem Frekvence 1, děláte dobře.
0: Měli byste si dát dneska k snídani cheesecake.
1: Dneska je světový den?
0: Světový den cheesecakeu, prosím, pěkně.
1: Fakt, to no. Jsem vůbec nikde nenašla? To jsi vymyslel?
0: Ne, to jsem si nevymyslel.
1: My jsme občas s kolegou Mikešem, když jsme nevěděli, jako co zajímavého aplikovat do vysílání, tak si různé mezinárodní dny vymýšleli. Jo. A jednou jsme do vysílání řekli, že je mezinárodní den kočárku a volali nám z nějakého muzea. Jestli bychom jim neposkytli zdroj, protože oni mají v muzeu zrovna výstavu kočárku.
0: Ne, tak prosím vás pěkně, zadejte si to do Google. Dneska je opravdu světový den cheesecakeu.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Posloucháte Frekvenci 1, hezké ráno přejeme. Cheesecake, to je téma, kterému bych se chtěl teď věnovat.
2: Mě to strašně chutná.
1: Protože dneska je světový den cheesecakeu a je teda fakt, že znám lidi, kteří by byli schopni podepsat krví větu, že není lepší dort než cheesecake. Že jsou lidi, kteří by se toho jako ujedli úplně.
2: No, já to mám dost podobně. No. Já to mám taky tak. Je teda fakt, že vždycky mi přijde, když si objednáš ten cheesecake, že ti jako vlastně téměř jenom plivnou na ten talíř. No. Už je za takový peníze tak málo.
1: A ono je to dost sytý,
2: ale
1: že?
2: Ono je to tak strašně sytý. Hmm. Takže je to vlastně dobře. Víš, jako si pochutnáš, no, naplníš bříško, no. A cheesecake je podle mě plný bílkovin.
1: No tak jako je to ze síra, že jo? No, mělo tak. By to být z čerstvýho síra. U nás se to srabsky nahrazuje tvarohem. Ale to už je tvarožník potom, že jo?
2: Poznáš to?
1: Poznám.
2: To já to moc nepoznám.
1: Ne. Je teda, takhle, strašně nerad, byť jsem se o to doma několikrát pokoušel, cheesecake připravuju. Ono to není těžký připravit, ale potom to musíš strašlivě hlídat, protože ono to rádo jako praská a dělá to různý vylomeniny.
2: To nejhorší je to čekání, že jo? A když je to nepečený cheesecake, prostě oni ti řeknou, udělejte si to, je to ve 20 krocích, prostě za 20 minut hotový, a pak ti řeknou, dejte to do lednice na 24 hodin. Jste se zbláznili, ne?
1: Takže jste se uměli nějaký stát už včera.

0: Posloucháte Rádio Frekvenci 1, stáváte s námi, děláte dobře dneska 30. července. Jestli máte ve svém okolí přátele, tak jim přátelé napište. Protože dneska, když už jsme u těch mezinárodních dnů, je Mezinárodní den přátelství.
1: Ano. Kolik máš opravdových kamarádů? Takových těch ech kamarádů?
0: To jo. Asi jenom jednoho.
1: Jo?
0: Asi jenom jednoho.
1: Já mám dva.
0: Radek.
1: Radek a Tomáš.
0: O Tomášovi jsem neslyšela, o Radkovi vím. O Radkovi si mnoho prozradil a já teda mám hrozně blbou paměť, takže si to nepamatuju. To je ten, co má 1,60 m?
1: Ne. O kom jsem mluvil, že mám, jsme se bavili o Albrechtovi kvůli něčemu.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
2: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru. We'll be right back.

0: Frekvence 1 a to nejlepší z muziky do toho dnešního čtvrtečního rána pošleme a teď prozradíme, jaká že ta muzika to bude.
1: Tak bude to třeba muzika od Duvy Lipové. Nebo Kylie Minogue. A nebo od Lucie bez příjmení. A Lucie s příjmením je připravena se zprávami, už za chvilku je uslyšíme.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. Nechte si poradit u odborníků. Doktor Max. 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A s nimi Lucie Černá. Lucko, hezké ráno.
6: Hezké ráno. Statistici zveřejní první odhad vývoje HDP ve druhém čtvrtletí. Česko sevřou tropická vedra. Kolony hlásí D1 před Brnem. Dneska se dozvíme odhad statistiků, jak na tom byl hrubý domácí produkt za letošní druhé čtvrtletí. Svůj odhad pro Frekvenci 1 přidal i hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
7: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí podle mého názoru rostla nejspíše podobným tempem jako v úvodu roku, tedy mírně nad 2%. Za tímto růstem stojí především investice a rostoucí spotřeba domácností, podporovaná zvyšujícími se reálnými příjmy obyvatel.
6: Předběžný odhad zveřejní statistici za 2 hodiny. Za dnes ráno došlo k tragické nehodě. Při srážce tramvaje, motocyklu a auta v pražské Zenklově ulici zemřel člověk. Tramvaj je vykolejená. Ulice bude několik hodin obousměrně zavřená. Česko čekají v závěru týdne tropická vedra. Teploty dnes vystoupají až na 38 stupňů, zítra dokonce až ke 40. Meteorologové proto varují před velmi silnou tepelnou zátěží. Ochlazení pak přinesou víkendové bouřky. V pondělí se ale horko znovu vrátí. Výraznější pokles teplot přijde během příštího týdne. Dálnice u Vysokého Mýta se otevře před termínem. Řidiči se tak po ní projedou už za 3 týdny.
8: Nový úsek dálnice D35 dlouhý rovných 7 kilometrů bude s výjimkou tunelu Homole otevřen už 21. srpna, tedy o 3 dny dřív, než ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo. Řidiči tak budou moci dálnici mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem využívat nejen v úseku před tunelem, ale také díky povolení k dočasnému výjezdu úsek za tunelem. Ten se napojuje na dálniční obchvat města, který byl otevřen v prosinci. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: U jezera Most se na 3 dny rozduní elektronická taneční hudba. Ode dneška do noci na neděli se tu koná festival Let It Roll, který patří k největším světovým akcím drum and bassové scény. V Mostě proběhne už podruhé. Návštěvníkům nabídne vystoupení více než 130 zahraničních umělců anebo velkolepou zahajovací show. 8 mrtvých si vyžádali útoky, které v noci provedla ruská armáda v různých částech Ukrajiny. Na předměstí Krivého Rihu raketa přímo zasáhla rodinný dům a zabila 6 lidí, z toho 2 děti. Dalších 8 osob, včetně 2 dětí, je zraněných. V Kyjevě zemřel 1 člověk, oznámila to městská vojenská zpráva. 1 mrtvý je také v Poltavské oblasti. Ve Lvově kvůli ruským útokům utrpělo zranění 15 lidí. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety 2. předkola proti Tromze půjde po výhře 1-0 z Norska. Zápas začne v Malšovické aréně v 7 večer. O hodinu dříve pak Jablonec přivítá v odvetě 2. předkola konferenční ligy Varaždín a po porážce 2-3 z minulého týdne bude odvracet hrozící brzký konec v pohárech.
5: Frekvence 1.
6: Počasí. Dneska bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a večer se mohou ojediněle objevit. Před přeháňky anebo bouřky. Teploty nám vystoupí na 33 až 38 stupňů.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A kolony čekejte na D1 před Brnem.
9: Na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Řidiči popojíždí v nesouvislých kolonách od Kivalky až po sjezd na Bratislavu. Zdržení pro osobní auta je 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
6: A po zprávách 7 už na frekvenci 1 pokračují Vojta s Janou.
1: Krátce po 7. Hezké čtvrteční ráno z frekvence 1 přejeme.
0: Mám takovou úchylku.
1: Povídej, protože i kreslit můžeš.
0: Není to nic
1: pikantního.
0: Ano, to slovo jsem chtěla najít. Prosím vás, já jsem si strašně ujela teď na krokoměru.
1: Aha.
0: A když máme teď toho psa, tak vlastně strašně moc nachudíme.
1: Mm-hmm.
0: A teď, když máte chytrý telefon, tak ten telefon vám vlastně ukazuje nejenom, kolik nachodíš kroků, ale vlastně ti vytváří jako i vývoj toho, jak chodíš, nechodíš, jak často, jakou intenzitou, jak dlouhý kroky děláš, kolik dáš pater, kolik dáš schodů. A vlastně jsem zjistila, že mě hrozně baví to analyzovat.
1: Jo, děláš si tabulky, grafy, máš Excelovou
0: jako
1: tabulku
0: nemusím, počítači. Pozor, nemusím, ono je tak chytrý, že to tam všechno je, že jo. Ale mě to jako baví to sledovat.
1: A máš tam třeba porovnání, jako třeba jako červen vůči červenci.
0: Přesně, jako, máš tam přesně tady to porovnání. A normálně ti to i trošku buzeruje, jako že dneska jste polevila, jako byste si vyběhnul pár
1: patek. Takže je to vlastně
0: patek.
1: Takový jako pohybový Duolingo.
0: Vlastně je to trošku...
1: To tě taky hrozně buzeruje.
0: No, to tě taky trošku buzeruje, ale mně to přijde super. Jako mít krokoměr mi přijde skvělá věc, protože máš přehled, jestli jsi udělal 10 000 kroků, kolikrát se třeba stane, že mám 9700, tak říkám svým
1: Vukovi... Nervózně přecházíš kolem postele, když si půjdeš lehnout.
5: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Dobré ráno, přátelé, posloucháte Radio Frekvence 1. My jsme tuhle hodinu tady společně s Vojtou odstartovali
1: mojí úchylkou, krokoměr,
0: což je věc za mě naprosto fantastická. Ano. Měříte si kroky. Máte radost, že máte hodně kroků. To je takový to, jako když prostě sbíráš body, že jo?
1: No,
0: a sbíráš je tím, že někde prostě mačkáš hada, hraješ hru, ale tady musíš prostě ty body získat tak.
1: No, sbíráš body tím, že mačkáš hada.
0: Pardon, já jsem to řekla, popačně jsem tak.
1: No,
0: a že prostě sbíráš... Ano, přesně tak. Takže tady vlastně vám jako naskakujou ta číslička poté, co se hejbeš. Vykonat ten pohyb. Nejde to jinak.
1: Je teda fakt, že od té doby, co jsem si pořídil nový telefon, já jsem si pořídil na začátku března iPhone. Každý den mě to, on to má takový ten kroužek aktivity, se tomu říká.
0: No jasně.
1: Zkontroluj kroužek, jak si daleko. Aha. A dosáhl si cíle kroužku, přesáhl si kroužek a tak dále. Ale moje manželka šla ještě dál. Ona měla vyslněný jedny značkový hodinky. Chytrý hodinky. A ta má hodinky, který každých 20 minut napíšou zprávu. Je čas začít se hýbat.
0: No, to je blbý,
1: jo. Že už fakt jako buzeru.
0: To už je moc. No. Nadechni se.
1: A že ráno vstane, a to je taky takovej náš refrén každé ráno, vždycky žena přijde, uvaří si kafe, říká, dneska zase nic. A říkám, jak nic? Zas mi napsali, že jsem spala blbě.

0: Na 574999 číslo po ránu potřebujete hlavně proto, protože budeme hrát o peníze v posledním slově. Volejte.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: A vy už voláte, a kdo pak se nám dovolal? Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Ilona Zuzané.
3: Dobrý den, Ilono. Tak máme nové... Máme nové poslední slovo a vy máte tradičně trošku horší signál, nějakým způsobem to zvládneme. Petra Hřebíčková nám nechala novou větu, je na vás, abyste ji doplnila. Jdeme na to?
4: Ano.
3: Tak věta zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Typněte.
4: Písek.
3: Písek?
4: Ano.
3: Zkusíme písek.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: No, to není to slovo, bohužel, ale aspoň přihodíme. Děkujeme za tip, naslyšenou. Dneska ráno budeme hrát ještě jednou, už o 2 500 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No, tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen

0: Ale před námi posloucháte Frekvenci 1, hezké ráno přejeme.
1: No a v těchto zprávách dostane slovo samozřejmě informace o počasí, nebo dostane slovo informace o počasí. Dozvíte se, jak to s tím počasím bude, protože přeci jen, že jo, počasí je jedna z nejdiskutovanějších věcí.
0: Je to vlastně takový univerzální konverzační téma, když nevíte kudy kam, tak
1: no,
0: to točíte
1: věci,
0: na počasí.
1: Jo? Jídlo, no. Počasí a sex. No. Ale to třetí bych jako úplně neotvírala třeba na zastávce.
0: Jo, třeba ve frontě v Lidlu, že? Tak jsem včera dobrý.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Hezké ráno, 7:30, krátké zprávy. Pražští policisté vyzývají řidiče, aby se teď vyhnuli okolí Zenklovy ulice na Praze 8. Při nehodě tramvaje, motocyklu a auta tam dnes ráno zemřel člověk. Tramvaj vykolejila. Ulice bude několik hodin obousměrně zavřená. Omezený je provoz tramvajových linek 3, 10 a 24. Nasazené jsou náhradní autobusy. Tramvaje 3 a 24 jsou od Masarykova nádraží odkloněné. V prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta. V rozhovoru pro Novinky to uvedl ministr zahraničních věcí Pet Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory. Jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice, za kterého považuje současnou hlavu státu Petra Pavla. V Lublinu a některých dalších obcích na východě Polska se v noci na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů jižně od Lublinu pak v poli objevili kráter, který teď prověřují hasiči a policisté. Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos končí. Česká tenisová jednička podlehla 6-1, 3-6 a 4-6 outsiderovi Kolmanovi Fongovi. Dalibor Svrčina je naopak v Los Cabos ve čtvrtfinále. Jeho soupeř ve druhém kole, Ital Darderi, zápas za stavu 0-3 vzdal.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
4: A ještě míříme na silnice.
6: Zdržení okolo 15 minut v nesouvislé koloně čeká řidiči jedoucí po D1 z Prahy na Brno mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. Pražský okruh brzdí na 10 minut v obou směrech u exitu Ořech. 15 minut ztratíte u nehody na dálnici D6 na Prahu mezi 8. a 5. kilometrem, kde se srazila dvě osobní auta a blokují levý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
7: Dobré ráno. Před námi je horký den. V nížinách budou nejvyšší odpolední teploty kulminovat až na 38 stupních Celsia. Slyšíte dobře, budou to 38 a budou to teplotní rekordy. Nejvyšší teploty na konci července naposledy hlásily roky 2005 a 2013. Také tenkrát nejvyšší odpolední teploty vystupovaly na 630 stupňů Celsia, ale tak vysoko jako letos to nebylo. Ještě jednou opakuji, pozor, než nejvyšší odpolední teploty se při slunečném počasí staví až na 38 stupních. A zatímco ráno a dopoledne bude jasno, tak odpoledne bude docházet k přibývání kupovité oblačnosti, z té budou vypadávat ale pouze lokální dešťové přehánky nebo také bouřky, a to zejména v okolí Českomoravské vrchoviny. Vzhledem k vysokým teplotám až k 15-hodinové délce slunečního svitu bychom od 11. do 16. hodiny měli být v chládku našich domovů.
1: Rádio Frekvence 1. Dneska je čtvrtek, před námi víkend a my tady máme jedno takové pozvání. Zajímat to bude hlavně vás, co jste rádi v pohybu.
0: Aha, jakože nějaká kinetická zábava.
1: No. Zajímat to bude ty, co rádi běhají, plavají a jezdí na kole.
0: Triatlónek.
1: Triatlónek, no. Tak vás na jeden pozveme.
0: Za chviličku.

0: Posloucháte Frekvenci 1, celou dobu tady přemýšlím o tom, jestli bych triatlon jako, takhle asi bych ho zvládnul, protože člověk jako lecos uběhne, že jo, pravda, když je to do 200 metrů, tak to stačí.
1: Myslíš, že bys to dál, jo?
0: No, jako plavat a jíst, jet na kole.
1: Kdyby, teď si řekl plavat a jíst.
0: Plavat a takhle.
1: To je diatlon.
0: Běžet. Zaplavat si, napapat se a potom možná dojet zpátky na kole.
1: My o tom triatlonu mluvíme hlavně proto, protože tady na mě skočila událost, která se koná zítra, nebo respektive o tom víkendu, co je před náma ve Šluknovském výběžku. Homerův triatlon. A já jsem si schválně...
0: Homerův triatlon?
1: Homerův triatlon.
0: Pivo, donut, gauč.
1: No, tyjo, tak právě, že ne. A jsou tady různé tři jako levely, hobby, klasik, sport. A mě zajímalo, jak to je teda s těma vzdálenostma, jo.
0: Aha.
1: Když chceš běžet takovej ten hobby, což je podle mě ten střední triatlon, ale když vlastně nevím, tyjo.
0: No jestli je tam ještě nějaká kinder varianta, ta mě zajímá.
1: Tady je totiž sprint triatlon.
0: No.
1: 750 metrů plaveš, kolo 20 kilometrů, běh 5 kilometrů.
0: To je pro sebe vrahy.
1: Olympijský triatlon, no. Pozor, já nebudu ubírat, jo. 1,5 kilometru plaveš, 40 kilometrů běžíš a 40 kilometrů jdeš na kolo a 10 kilometrů běžíš.
0: Jo.
1: Pak je střední triatlon, co už je takový half Ironman.
0: Aha.
1: To je skoro 2 kilometry plaveš, 90 kilometrů jedeš na kole a přes 20 kilometrů běžíš.
0: Ano, Petr Wagner s kávičkou v ruce.
1: Šílený.
0: No.
1: No a pak je ten Ironman, ten dlouhý triatlon. 3,8 kilometrů plavání, 180 kilometrů na kole a přes 42 kilometrů běžíš. Hmm. Takže maraton.
0: Dovolte mi otázku. Proč?
1: No, právě. No. Protože některý lidi prostě razejí tu myšlenku, že aby se mohli najíst, tak se musí hejbat.
0: No a to nemusíš pro boha oběhnout půlku republiky, aby si mohla dát smažák, ne?
1: Hele, jako někdo to tak prostě má.
0: A kdyby
1: má,
0: si
1: ne?
0: Aspoň dali ten smažák, oni si natrhají zelí.
1: Ne, myslím, že ne. Myslím, ne. Že jako když už dáš takovýhle výkon, že už se pak musíš odměnit něčím opravdu hodně vydatným. Kdybyste teda měli zájem, jo, Homerův triatlon, Šluknovský výběžek, 31. července zítra a 1. srpna a je to spojený ještě s nějakým takovým pěkným Homer festivalem, kde zahraje třeba kapela Buty nebo Opita Radeček.
0: Ano, a k dispozici jsou rehabilitační sestry.
1: Blondětý.
2: Léto. V rytmu Frekvence 1.

0: Posloucháte Frekvenci 1, i dneska budeme proplácet účtenky takhle po ránu. Mimochodem v pondělí odpoledne jsme volali do Trutnova, pokud si vzpomínáš.
1: Voláme zase do Trutnova?
0: Teď budeme znovu volat do Trutnova.
1: A je to ten samý člověk?
0: Ne, je to Renata.
2: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď. Voláme Renatě, jo. Jsme zvědaví. Protože jako není nic lepšího, když vám někdo volá, že vám chce vrátit peníze, že jo? Většinou ty telefonáty jsou tak, že vás o ty peníze.
3: Prosím.
1: Dobrý den, Renato, které rádio platí za vás?
3: Na Frekvence 1.
0: No jasně. Tak a Renato, teď nám řekněte, jestli jste doma v Trutnově, anebo jestli jste na vaší milované chaloupce.
3: Ne, nešli jsem práci a na chaloupku jedeš v sobotu.
0: Jo, takhle. A těšíte se, že jo?
3: No těším se, je tam práce hodně, ale tam se moc těším vždycky.
0: Ale to je taková radostná práce, že jo, na té chaloupě.
1: A můžete nám
0: prozradit, kde tu chaloupku máte?
3: A u Fupici Kvíčala, nahoře takhle.
0: Jo,
3: takže... Na Svatoňovice.
0: Takže prostě ještě víc do hor.
3: Ano, tak.
1: No. A byla jste na houbách?
3: Hele, to já jsem byla, ale tady nic není.
1: Neroste. Ono to totiž všechno...
3: To je strašně sucho.
1: Všechno vyrošilo prostě v Krušných horách.
0: No. Do Krkonoš to nedolítlo, no.
1: Ale Renatko, za co budem proplácet?
3: Za kokosovou rohošku.
0: Ano, kokosovou rohošku, kterou jste si, nebo bude připevněna na opěrnou zeď na vaší milované chalupě, o které jsme se teďko bavili.
1: Počkejte, kokosová přesně rohoška, přesně to jako voní po kokosu, jo?
3: Ne,
0: nebo občas ní spadne oře.
1: Takže je to nějaká dekorace, mám si to takhle představit?
3: No, já mám takový svah a tu chci jako ten svah zaroste trávu, ono mi to bude krásně držet.
1: Jo, takhle, jsi taková praktická žena. No. Tak jo, a kolik budem proplácet?
3: 800.
0: Ano, rovných 800 korun.
1: 800 Frekvence 1 pošle zpátky, moc vám gratulujeme. A ať vám chaloupka, chatička dělá furt radost.
0: No. Ano, ať tam máte čím dál tím méně práce a čím dál tím více odpočinku.
3: Děkuji, jste moc hodně. A já mám strašně moc ráda vás dva, strašně poslouchám.
1: Je, děkuji.
3: Strašně vám fandím.
1: To už je skoro jak domluvený.
0: My k tomu 8 klíčku ještě 2 kila hodíme, jsme vyrovnaní.
1: Moc děkujeme a mějte se krásně, hezké léto.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: vás teď takhle po ránu budeme motivovat k výletu.
1: Ano, protože plány by se měly spřádat po ránu. Jako můžou se spřádat večer, ale nevím, jestli plány, které spřádáte večer, se dočkají ráno. Že?
0: Ale ráno moudřejší večera.
1: Přesně tak. No. A Tom nás dneska na výlet vezme a my ho zdravíme. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Hezké ráno, Jani. Ahoj, Vojto. Tak opět míříme na výlety a dnes mám připravené speciální místo. V různých žebříčcích právě dnešní typ na výlet byl vybrán jako jedno z 10 nejděsivějších míst na světě a díky tomu se tak dočkal i světové popularity. Vezmu vás do kostela svatého Jiří v Lukové. Nalezneme ho v Plzeňském kraji poblíž Manětína. No a co je na něm tak děsivé? Jsou to totiž sádrové odlitky věřících, kteří se jen tiše modlí a jsou rozeseti po celém kostele. V každém případě tyhle sochy se tady ale nevzaly náhodou. V roce 2012 tyto sochy vytvořil student Plzeňské univerzity Jakub Hadrava. No a vytvářel je tak, že opravdu do těch lavic posadil živé lidi a potom napustil látku sádrou a prostě je obložil. No a pak je z toho opatrně vyndal, když to celé zaschlo a ty sochy tady takhle zůstaly. Musím říct, že podle fotografií to vypadá opravdu děsivě a strašně se na ten dnešní typ těším. A to hlavně kvůli tomu, že tam jedu přes den, protože v noci bych se asi fakt trochu bál. Takže to je dnešní tip na výlet, my se ještě uslyšíme, no a vám všem přeju krásné ráno.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky. I could stay awake just to hear.

0: Osmá hodina je před námi, vy posloucháte Radio Frekvence 1. Přátelé, pojďme vám prozradit, cože vám po 8. hodině zahrajeme.
1: Třeba Madonu. Taky budou Roxette. A nebo Richard Miller s Anou K. a Ivanem Tásslerem. Ale ze všeho nejdřív zprávy.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
3: fajn. Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
4: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Skvěle naladěná Lucie Černá. Připravena, jdeme na to, dobrý den.
5: Dobrý den, statistici zveřejní první odhad vývoje HDP ve druhém čtvrtletí. Zenklova ulice v Praze bude po tragické nehodě zavřená ještě několik hodin. Polsko vyhlásilo letecký poplach, stíhačka F-16 zasahovala proti letícímu objektu. Už za hodinu zveřejní Český statistický úřad předběžný odhad vývoje HDP za druhé čtvrtletí. Podle hlavního ekonoma společnosti Investika Víta Hraděla jsme si přilepšili.
6: Mě to dopadne lépe než to první čtvrtletí, tam to byla dost bída, tam jsme mezičtvrtletně vyrostli jenom 0,2%, což skutečně není nic oslnivého. Tentokrát předpokládám, že by tam mohlo padnout něco okolo 0,5% mezikvartálně, což už je relativně solidní ekonomický výkon. V tom meziročním srovnání nicméně to číslo se pravděpodobně nezmění a tam to bude znova nějakých 2,2%.
5: Zenklova ulice na Praze 8 je a bude ještě několik hodin obousměrně uzavřená. Policie vyzývá řidiče, aby se jí vyhnuli. Dnes ráno se tam srazili motocykl, osobní auto a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Nehodu nepřežil jeden člověk. Dopravní nehoda přerušila také provoz MHD mezi Kobylisy a Palmovkou. Nasazena je autobusová doprava X10. 30. srpna a 27. září budou české státní hrady a zámky mimořádně přístupné zdarma. Rozhodlo o tom Ministerstvo kultury. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a pokračuje tak v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí. Do Týniště nad Orlicí bude doprava vlakem rychlejší. Výrazně pomůže druhá kolej.
7: Správa železnic vypíše výběrové řízení na modernizaci a zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Investice za skoro 8 miliard korun by měla odstartovat už začátkem příštího roku. Součástí projektu je zdvoukolejnění celé trati, zvýšení rychlosti vlaku až na 160 km za hodinu i výstavba nových nástupišť. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: V Polsku v noci vyrážel vojenský letoun F-16 k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska. V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů jižně od Lublinu v poli objevili asi 10 metrů veliký kráter, který zajistili a prověřují teď hasiči a policisté. Česká golfová jednička Sára Kousková dnes vstoupí do British Open, na kterém se představí podruhé. Loni při své premiéře neprošla katem. Na slavném hřišti bude jedinou českou zástupkyní. Titul na turnaji s dotací 10 milionů dolarů obhajuje Japonka Miu Yamashitaová.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Bude krásně slunečno, jasno až polojasno. Odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti mohou objevit sem tam přehánky a nebo bouřky. Meteorologové očekávají teploty mezi 34 a 38 stupni. Odpoledne tak předpokládají silnou a v nížinách dokonce velmi silnou zátěž teplem.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: A ještě míříme na silnice.
8: Zdržení okolo 15 minut v nesouvislé koloně čeká řidiči jedoucí po D1 z Prahy na Brno mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. Pražský okruh brzdí na 10 minut v obou směrech u exitu Ořech. 15 minut ztratíte u nehody na dálnici D6 na Prahu mezi 8. a 5. kilometrem, kde se srazila dvě osobní auta a blokují levý jízdní pruh. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: A je po zprávách, to znamená jediné, pokračuje ráno, máte tu Vojtu s Janou.
0: Krátce po 8 hodině posloucháte Radio Frekvence 1, Jana Knížková, Vojta Efler. Dobré ráno, dobré stávání. Pokud se probouzíte po radiokempu, tak věříme, že...
1: To nebolí moc.
0: Jste plní dobrých dojmů.
1: No jasně, jasně.
0: Jste si to maximálně užili. To už je jako kolikátej v pořadí, to jo?
1: No tenhle je
0: možná pátý, čtvrtý.
1: Čtvrtý radiokemp. Přátelé.
0: To je smutný, veď? My jsme totiž skoro v polovině těch prázdnin, že?
1: Ne, ale víš, co je zajímavý? Že teď jsme teprve v polovině prázdnin, ale já už jsem měl minulý týden pocit, že léto končí.
0: Protože to počasí.
1: No, jak bylo teplo a jak se vlastně ochladilo a začalo takový jako neúplně podzimní a takový zářijový mod v podstatě.
0: To máš pravdu. My jsme se vraceli jeden večer z procházky a já si říkám, tyjo, normálně já cítím v nose září.
1: Jo, práchnivé listy a houby.
0: Ještě, že to nebyl sníh.
1: No pozor, ke sněhu se ještě dostaneme v téhle hodině.

0: Posloucháte Frekvenci 1, přejeme vám hezké ráno, pro někoho po 8 hodině, možná už dopoledne, podle toho, v kolik vstáváte.
1: Kolik to, no, tak jako
0: už
1: já
0: máme
1: jsem
0: hezkou odpolední siestu dneska.
1: Já už bych měla mít druhou snídaní, jako.
0: No, a to nás čeká ještě odpolední vysílání.
1: A to nás čeká ještě odpolední. Jako tohle je úplná bláznovina, ale na druhou stranu, jako když se jednou, dvakrát kousnete, to jde, že jo, no, a mít jasně. To takhle, my jsme, já si pamatuju, že jsme jednou to takhle absolvovali během dovolený našich ranních kolegů, 14 dní v kuse. Byli jsme tady ráno i odpoledne. Jo. To bylo šílený, no. To bylo jako opravdu šílený.
0: Takže to bylo rádio knížková Mikeš,
1: no,
0: jo?
1: To už bylo jako moc, no. Myslím, že už jsme museli líst těm lidem úplně na nervy.
0: A já vím, že to občas mají kolegové vedle z Evropy 2.
1: Vážně?
0: Petr Říbal s Ondrou Urbanem.
1: Že dělají ráno i odpoledne.
0: Ráno i odpoledne.
1: Aha, no. Tak jednou za čas to jde, ale 14 dní v kuse mi přijde šílený teda. No.
0: Zas na druhou stranu, já mám ty ranní vysílání rád. Nejenom proto, že prostě jsem v tom nějaký čas strávil, ale taky proto, že ten den je vlastně hrozně hezky začínající. Přesně jak jsi říkala na začátku dnešního vysílání, cesta do rádia je úplně bezproblémová.
1: To je pravda.
0: Město prázdné.
1: To je pravda.
0: Všechno se probouzí. Tady ani noha.
1: No, to je vlastně skvělý. Kávovar jenom pro tebe.
0: No samozřejmě. A navíc v permanenci, co
1: a když
0: si bude.
1: Funguje, že?
0: No jasně. Když je hezky, můžeš si na terásku na východ slunce, protože na terásku svítí od rána.
1: To je pravda. V 9:10 máš odpracováno.
0: No jasně, no. A můžeš se smát těm, kterým to teprve začíná.
2: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Radiokem Frekvence 1, další kolo za námi, nebo respektive jedno kolo, čtvrté kolo za námi a páté kolo před námi. Takhle jsem to chtěl říct.
2: Přesně tak. Tak, přátelé, další radiokem, který nabídne skvělou muziku, a tohle bude opravdu fenomenální, protože tady na ten radiokemp do kempu Pohoda v Rudné u Tábora dorazí úžasný slovenský zpěvák Adam Ďurica.
1: Takže lec koho z vás vyzve, zatancuj si se mnou.
2: Přesně tak, to jsem teď chtěla.
1: Drnknete na mandolínu, že? A
2: no,
1: tak dále.
2: A tak dále. A ještě má nějakou novou písničku, jmenuje se to Iskrý. To nevím, jestli tam teda vloženě zahraje, vzhledem k tomu, že to je nová písnička, ale každopádně prostě koncert Adama Ďurice je velký lákadlo na další radiokemp. Takže 5. srpna si rozhodně udělejte čas. No a co vás tam kromě muziky čeká?
1: Tak kromě Adama Ďurice a jeho muziky vás tam čeká ještě skvělá muzika na afterparty s Ondrou Albrechtem.
2: Což je muzika někoho jiného.
1: No samozřejmě, ale
2: ne, jeho muzika.
1: Tam je taková jako hybná muzika s, řekněme, z jeho archívů, že ano.
2: Ano, ano.
1: Prostě diskoška.
2: No, přesně, takový to, jak se jako...
1: A všichni ruce nahoru.
2: Po těch několika drincích prostě kejvete do rytmu a je vám vlastně jedno úplně do rytmu čeho.
1: No takhle, a pokud byste nevěděli, jak se hýbat, Ondra předcvičuje během těch afterparty.
2: Jo, on si, no ale máš pravdu, protože on to říkal, že to musí trochu oživit, takže zavede hodiny aerobiku, takže mezi 9. a 10. bude step touch.
1: Takže froté čelenky a nápotníčky sebou.
2: Side to side.
1: A na bedničku z bedničky. No a samozřejmě od 2 do 7 živé vysílání z radiokempu s Lubkou a Smírou.
2: Tak se na vás moc těšíme, respektive naši kolegové a celý tým, který to má na starosti. Udělejte si čas příští týden ve středu a za námi dorazte do kempu Pohoda.
0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
0: Frekvence 1.
4: To je to nejlepší z muziky.
0: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
4: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: tenhle hit. A hodně se tehdy hrála i tahle písnička. Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Ano, posloucháte Radio Frekvence 1, možná si říkáte, chtělo by to nějaké pěkné čtení.
1: Ano, a protože je čtvrtek a vychází nový Reflex, a Reflex je navíc ještě opatro tady pod náma, a s jeho šéfredaktorem se potkávám pravidelně, když odjíždím odpoledne z práce na tramvajové zastávce. Zdravím, Martine.
0: Jak machruje to. Takže jim občas doporučíš, o čem by mohli napsat.
1: No, samozřejmě, ale dnešní Reflex, stejně jako každý Reflex, je našťouchaný tématy, která hýbou světem, společností, a je dobré si o nich něco přečíst.
0: Je tady velký rozhovor s kardiologem a taky spisovatelem Josefem Veselkou o odchodu z Motola a taky o jeho cestě k úspěšným trailerům, nebo thrillerům?
1: Thrillerům.
0: Kecám nesmysly, thrillerům.
1: Taky malíř Jiří Petr Bok vzpomíná na roky na Akademii výtvarných umění i na dětská strašidla Skladna.
0: Taky Reflex přináší pohled na zahraniční politiku našeho premiéra Babiše.
1: Ano, a také analýzu jeho názorových proměn, takže to je velmi bohaté čtení.
0: Je to pestrý.
1: čtení. A k tomu ještě portrét legendárního frontmana kapely The Fall, Marka E. Smitha.
0: Nový Reflex už najdete na stáncích, taky v trafikách, i taky na kiosku, tak pořizujte, čtěte, podporujte tištěná média.
1: Ano, prostě publicistiku.

0: Nabídneme zprávy kolem půl a hned po zprávách se můžete už vlastně těšit na druhé kolo posledního slova.
1: Ano, protože peněz není nikdy dost, co si budeme povídat, dáme vám šanci si je vyhrát.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hezké ráno, krátké zprávy. V Senátu dnes proběhne veřejné slyšení ke změnám a budoucnosti české protidrogové politiky. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Česko drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích nakoupíme až 59% potravin anebo drogistického zboží. Podíl nákupů za výhodné ceny v Česku meziročně vzrostl zhruba o 2 procentní body. 8 mrtvých si vyžádali útoky, které v noci provedla ruská armáda v různých částech Ukrajiny. Na předměstí Krivého Rihu raketa přímo zasáhla rodinný dům a zabila 6 lidí, z toho 2 děti. Dalších 8 osob, včetně 2 dětí, je zraněných. V Kyjevě zemřel 1 člověk. 1 mrtvý je také v Poltavské oblasti. Ve Lvově kvůli ruským útokům utrpělo zranění 15 lidí. Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička ve druhém kole 6-1, 3-6 a 4-6. Outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále naopak postoupil Dalibor Svrčina. Ital Dardery zápas druhého kola za stavu 0-3 vzdal.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
3: A ještě se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
6: Zdržení okolo 15 minut v nesouvislé koloně čeká řidiči jedoucí po D1 z Prahy na Brno mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. Pražský okruh brzdí na 10 minut v obou směrech u exitu Ořech. 30 minut ztratíte u nehody na dálnici D6 na Prahu mezi 8. a 5. kilometrem, kde se srazila 2 osobní auta a blokují levý jízdní pruh. Kamion havaroval do svodidel na 71. kilometru D8 na Německo. Okolo se projíždí se zvýšenou pozorností bez zdržení. A 20 minut naberete na příjezdu do Prahy po D7 u Ruzyně kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Hezké ráno přejeme, takhle po půl deváté. Máme pro vás peníze.
0: Peníze, do té deváté hodiny určitě nabídeme poslední slovo. A taky se, přátelé, za chviličku podíváme na Radiokemp, protože ten další je před námi a ten další bude v režii našich kolegů. Nebo kecám? Asi kecám. Ten bude v naší režii.
1: Ne.
0: Taky ne.
1: Příští týden je do Lůbka s Mírou.
0: Takže ten bude v režii našich kolegů.
1: Ano. Ale já v tom mám hrozný
0: problém. Já se podívám, abychom vás nemystifikovali.
1: Takhle, ono je to vlastně úplně jedno. Jisté je...
0: Že ten Radiokem bude.
1: No právě.
0: No, budou tam naši kolegové. Budou tam naši kolegové.
1: Takže my máme příští týden volno ve středu. A zase čtvrtek ráno a odpoledne.
0: Juhu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací.

0: Pohodové vstávání. Jste s rádiem Frekvence 1 a pojďme se zaměřit na další zajímavost, která by vám mohla to vstávání oživit.
1: Když jsme začínali tuhle hodinu, tak v tom padlo slovo sníh. A dneska je, prosím pěkně, Mezinárodní den sněhových vloček v létě.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Fakt jo, ano. Mezinárodní den sněhových vloček v létě.
1: International Share a Snowflake Day je to recesivní den, který má lidem uprostřed horkého léta připomenout zimní osvěžení nebo slouží k posílání digitálních vloček pro schlazení.
0: Ježiš, to je dobrý.
1: Já teda radši posílám video našeho nového větráku, když je vedro.
0: Jste si koupili větrák?
1: My jsme si museli koupit větrák.
0: Je to nejlepší.
1: Jinak nešlo, už to, v červnu, jak byly ty vedra.
0: Když už teda zmiňuješ tady ten mezinárodní den, tak mi to jenom připomíná, když jsme byli minulý týden ve Stříbrném nebo na Stříbrném rybníku na Radiokempu a tam měli moc hezkou akci 24. července, což je přesně půl rok do Vánoc, tam měli Vánoce. Vánoce v kempu.
1: Ano, ano, a probítali tam tři oříšky pro popelku.

0: Přátelé, je to tady. Dnes už po druhé. Pro to lepší vstávání, když vyhrajete, samozřejmě bude to stávání méně bolet, když v tuhle hodinu už byste měli být čilejší trošku.
1: A pořád to bolí.
0: Každopádně volejte právě teď 257 400 999.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
4: Tak kdo pak s námi vstává a pokusí se vyhrát peníze. Dobrý den.
5: Dobré ráno, Silvě, Ostrava.
4: Dobrý den, Silvě, zdravíme do Ostravy, taky už tam máte vedro, co?
5: No jo,
4: a bude to ještě horší. Ale za ty peníze si třeba můžete pořídit větrák, když se vám to povede. Jdeme na to, je nové poslední slovo v tuto chvíli za 2500 slovo ve větě herečky Petry Hřebíčkové. Jdeme na to?
5: Ano.
4: Věta zní takto.
6: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
4: Co myslíte?
5: Šperk.
4: Zkusíme šperk.
6: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
4: No, to není to slovo, bohužel. Bohužel.
5: Nevadí, přihodím.
4: No jasně, ať máme základ. Mějte se hezky, děkujeme za tip, naslyšenou. Takže 3000 korun u Robina v 11:30.
3: Poslední slovo.
2: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Minuta do deváté, posloucháte Frekvenci 1, to znamená, že ranní směnu s Janou a Vojtou střídá dopolední směna s naším radioterminátorem.
1: Směna je strašný výraz. Směna,
0: no,
1: to je hrozný.
0: No ale je to tak. Ahoj,
1: Miloši. Je to tak, hezké ráno. My si to tady vlastně dneska užijeme společně i tady s Lucí, která je tady dneska, mám pocit, že... Ale pozor, ten dnešní model je teda very hot.
0: Pozor.
1: very hot.
0: No ale pozor, jako to má ještě jako víc had předehru, protože přijela v něčem úplně jiném ráno.
1: Ne.
0: A dokonce se tady přede mnou jako přeoděla.
2: No, já jsem měla dneska potřebu se prostě slíkat.
1: Aha.
2: No. Což se jako nikdy nestalo, ale dneska to prostě přišlo.
1: A proč jsem dneska přijel já zrovna později?
2: Nevím. Při tom SMS-ku se v telefonu měl.
0: Tak, Miloš Pokorný za chvíli a samozřejmě zprávy.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Samozřejmě s Luckou Černou, hezké dopoledne.
2: Hezké ráno, Česko, sevřou tropická vedra. V Dukovanech dokončili vyvážení paliva odstaveného třetího bloku. D6 na Prahu bloku je čerstvá nehoda. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Zejména dnes a zítra budou teploty stoupat vysoko nad tropickou třicítku. Dál platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Podrobnosti k ní řekla Petra Sýkorová.
10: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a tepelnou zátěž čekáme v sobotu 1.8. na většině území Moravy a Slezska, v neděli 2.8. pak na jižní Moravě. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
2: V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky. Vyloučené nejsou ani bouřky. V Senátu dnes proběhne veřejné slyšení ke změnám a budoucnosti české protidrogové politiky. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bem skončil na konci června. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. V jaderné elektrárně Dukovany skončilo vyvážení paliva z reaktoru třetího výrobního bloku, který je plánovaný odstavený. Při odstávce, která začala 17. července, energetici vymění část jaderného paliva a provedou stovky kontrol, zkoušek a investičních akcí. 30. srpna a 27. září budou české státní hrady a zámky mimořádně přístupné zdarma. Rozhodlo to Ministerstvo kultury. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a pokračuje tak v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí. Stavební firmy dosáhly zásadního posunu v budování nejdelšího tunelu v Evropě. Dělníci prorazili poslední překážku v rakouském úseku Fonsbrenner a dosáhli tunelu na italské straně. Vlaky by tunelem měly jezdit od roku 2032. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromze půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas začne v Malšovické aréně v 7 večer. O hodinu dříve pak Jablonec přivítá v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a po porážce 2-3 z minulého týdne bude odvracet hrozící brzký konec v pohárech.
9: Frekvence 1.
3: Počasí.
2: Bude krásně slunečno, jasno nebo polojasno, odpoledne večer se na jihu při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Teploty nám vystoupí odpoledne na 34 až 38 stupňů. Odpoledne tak meteorologové předpokládají silnou chladnou a v nížinách dokonce velmi silnou zátěž teplem.
3: Frekvence 1.
9: Doprava.
2: A čerstvou nehodu hlásí D6.
11: 20 minut ztratíte u nehody na dálnici D6 na Prahu mezi 8. a 5. kilometrem, kde se srazila dvě osobní auta a blokují levý jízdní pruh. Kamion havaroval do svodidel na 71. kilometru D8 na Německo. Okolo se projíždí se zvýšenou pozorností bez zdržení. A 15 minut naberete na příjezdu do Prahy po D7 u Ruzyně kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: A po zprávách 9 už je tady radioterminátor, terminátor Miloš Pokorníků.
1: To je hezký. Hezké ráno, přátelé, oficiálně už teď máme čtvrtek, máme 30. Bořivoj má dneska svátek a teď se to za haličku pár hodin zlomí a půlka prázdniny pryč. A já využiju toho, že jsme tady dneska v unikátní sestavě s Vojtou.
0: Ano.
1: A napadlo mě, že by se mohli probrat jako vlastně i zaspomínat na to, jak jsme se těšili na ty prázdniny. No. Jak to potom uteklo. A jestli se ten ideál toho volna, tý dovolený, během let nějak mění. Z toho takový, že propařím celý prázdniny.
0: No,
1: tak teď se změnil.
0: S věkem.
1: Tak to nahodíme. Hezké ráno.
9: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Jak už tady padlo, tak prázdniny jsou, nebo dovolené prázdniny, to je jedno, jak to budeme charakterizovat, jsou v půlce. Zítra máme posledního. No a mě by zajímalo, že tady mám Vojtu, jak to vlastně s postupujícím věkem cítíme, jestli prostě ta dovolená prázdnina je jako ten cíl, takzvaně vorazím, budu v klidu, tak jednak to víme, že to rychle uteče.
1: Ano.
0: A týden není dovolená.
1: Rychleji, než by si člověk přál.
0: Týden není dovolená a víme, že než člověk odjíždí, co musí zařídit všechno, no. Starost, a máš pocit, že odlítáš na měsíc. A jedeš na blbej 10 dní nebo týden.
1: No, jasně.
0: Ale to, co předtím a vlastně i potom absolvuješ, tak kolikrát to jako nevyváží. Jo? Takže vlastně to těšení se na ty prázdniny by mě zajímalo, jestli s postupujícím věkem je jiný. No. Já třeba za sebe jsem zjistil, že kdybych nemusel v červenci a v srpnu, díky tomu, že ještě moje dcera chodí do školy, že kdybych nemusel v tomhle období jako si vybrat nějakou část volna, že jsem v České republice. Že prostě bych byl tady, jel bych někam víkendy nebo jel někam jako na do Jizerek, nebo že vlastně bych nepotřeboval cestovat ven. Až buď začátkem prostě léta, ideální, když začíná sezona, všichni se na tebe ještě těší, provozovatele. A nebo naopak na
1: konci. Nemají plný zuby.
0: A nebo na konci, kdy jako prostě už to jde, jak se říká, jako do fade-outu, jak říkáme tady v rádiu, a ještě si říkáš, ještě hezký počasí a už to není ten turistický masakr.
1: Hele, já se s tebou na tom velmi rád shodnu, protože vlastně nejkrásnější dovolená, jakou jsem zažil, byla před, už je to pár let teda, ale byl první týden v říjnu na Krétě. Mm-hmm. Téměř bez lidí.
0: Jasně.
1: Ty lidi už jsou rádi, že už mají ten největší masakr za sebou, takže jsou znovu na tebe milí, jo, dokážou se ti věnovat. A hlavně to počasí tam už není tak trýznivý, jako je třeba v letní sezóně, ale pořád je teplo, moře je vyhřátý a dá se už třeba jezdit i na výlety, takže lecos vidíš. Jo.
0: Ano.
1: Takže prostě třeba ten model jet na dovolenou někam k moři, konec září, začátek října, podle mě úplně značka, ideální. No. A co se týče letních prázdnin, tak jako já se na ně těším samozřejmě. Jo, ale vždycky zůstáváme v Česku.
0: Jo, já si myslím, že to je jako dobrý model, když člověk nemusí vyloženě si to vybrat. No. Já když jsem teď viděl záběry některé části Itálie, to bylo konkrétně Positano a Amalfi, tam ty lidi nemohli projít těma uličkama. Já jsem tam byl a vím, jak to tam vypadá. A když tam jdeš jako na štorc, jako aby stavě, jako, tak co to je za dovolenou, že jo? Prostě,
1: no, to je
0: ten tlak turistický.
1: Jedna věc a pak taky to počasí, že jo?
0: No,
1: mí známí byli 14 dní ve Francii. Jeli jakoby takovou Tour de France, by se dalo říct, ale autem, jeli vrchem přes Normandii, potom dolů na jih, a že pojedou zpátky kolem Středozemního moře, vrátili se o 4 dny dřív, protože tam v noci bylo 32 stupňů, tam se nedalo bejt. Jako, no. Ale jako, taky jsme se s nima bavili, že bychom třeba někdy vyrazili zase na společnou dovolenou a shodli jsme se zase až začátek školního roku nebo před sezónou.
0: Jasně. No a co se týče toho těšení?
1: Toho těšení? Ale já to tak jako nechávám plynout, ale máme doma 16-letýho výrostka a ten nám to těšení supluje. Prostě od května už otravuje s tím, jo, že už je to dlouhý.
0: A že už
1: na začátku července začne otravovat s tím, že je to krátký. A od včerejška, když jsem mu řekl, že v sobotu je 1. srpna, má depresi.
0: Ale pozor, já si pamatuju jako dítě, že když to bylo furt dobrý, jakmile začal srpen, tak začne člověk už přeci jenom mít v hlavě, že už se to blíží a pak začnou takový ty nabídky, kupte dětem do školy pomůcky, dokud jsou, ještě za nás, jo, prostě. No. A už to trošku začne, jako takový ten mírný tlak, jako že už to není jako ten červenec.
1: To je pravda. No. A už jsem viděl školní potřeby, zrovna včera v obchodě a... Bohužel už jsem viděl i podzimní dekorace.
0: Ne, počkej, moje teorie je konec září a Jingle Bells. Už to.
1: Konec září už je pozdě. Musíš začít dřív.
0: Přesně tak.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme

0: Tak jsem se těšil, že Lucie přijde ještě znovu převlečená a už ne, už jsem to propás.
1: Ale přišla nově nalíčená.
0: Ano, ano, ano.
2: My jste prostě vší, jako to je tak hezký, to hezký. Vůbec z domova neznám.
0: Vší.
2: Ale člověk přijde s novou hlavou, v nových věcech na sobě, prostě a nic, přichází se to. A tady prostě kolegové v práci.
0: Hned. To ťukne.
2: Já nevím, no. To je prostě skvělý, no.
1: To je prostě v práci, no.
2: Je to prostě v práci, vy doma taky nechválíte, ani si nevšímáte. Ale v práci kolegyň, to jo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Hezké dopoledne, 9:30, krátké zprávy. Česká ekonomika v letošním 2.

0: čtvrtletí meziročně vzrostla o 2%. Mezi čtvrtletně pak byl hrubý domácí produkt vyšší o 0,4%. Vyplývá to z předběžného odhadu, který před chvílí zveřejnil Český statistický úřad. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne, řekl to na Radiožurnálu po jednání s premiérem Babišem ministr školství Robert Plaga. Údajná úspora 50 miliard korun, o které mluvil Tomio Okamura, je podle něj nereálná. Oběd, který v noci dopadl asi 45 kilometrů od polského Lublinu, byla ruská raketa KH-101. Před malou chvílí to na internetu uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. UEFA svolala podle BBC na dnešek mimořádné zasedání, na kterém budou členské svazy jednat o návrhu FIFA na prodej podílu z mistrovství světa soukromým investorům. Ti by podle FIFA měli získat 20% a zaplatit za ně přes 4 miliardy dolarů, tedy asi 89 miliard korun. UEFA kvůli tomu dle médií zvažuje bojkot mistrovství světa.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na silnice.
2: Zdržení okolo 15 minut stále evidujeme v nesouvislé koloně na D1 z Prahy na Brno mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. Pražský okruh brzdí na 10 minut v obou směrech u exitu Ořech. Kamion havaroval do svodidel na 71. kilometru D8 na Německo. Okolo se projíždí se zvýšenou pozorností bez zdržení. A 15 minut naberete na příjezdu do Prahy po D7 u Ruzyně kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Jackson na Frekvenci 1. My jsme se tady s Vojtou bavili na téma, jak cítíme ty prázdniny, tu dovolenou, nebo jak jsme to cítili jako děti a jak to cítíme teď. Ale pozor, mě ještě zajímá, jak je tvůj vlastně v současné době, v těchto těch našich letech, tvůj ideál tý dovolený. Když už teda jako prostě ji vyšetříš, tak co je teďkon vlastně pro tebe ta správná dovolená?
1: Hele, uvědomil jsem si to teďko před pár dny, když jsme byli v přírodě, že úplně nejlepší dovolená je vylíst před tu chalupu, dát si tam takovýto zahradní lehátko, takovýto sedolehátko.
0: Jasně.
1: A buď třeba jenom si vzít jako knížku, anebo si ani nebrat tu knížku, prostě si lehnout a klidně tam celý den tak nějak jako prostě bejt.
0: No. Občas, žádný velký cíl,
1: ne? Ne, naopak, koukat do přírody a říkat si, tam to musí být krásný, škoda, že je to tak daleko. Víš, jakože opravdu jako ani se nehnout, jen tak jako lelkovat. No. To je, ale podle mě to je hodně tím, že žijeme v Praze. Že ta Praha je taková tak strašně uspěchaná, že se člověk rád opravdu na ten den, dva, tři, týden lehne a nic nedělá. No.
0: Nebo i takový ty kratší vlastně výlety, nebo prostě lehce prodloužený víkend, hrozně to nabije. Jo, že to nemusí být ani jako ta klasická dovolená a la týden, 14 dní, ale že když si dáš třeba jako dřív ten populární termín eurovíkendy, že se jezdilo do zahraničí, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pak se to ekonomicky trošku jako zdražilo, že to pochopili všichni, že to je dobrý biznes, takže už to nebylo tak výhodný.
1: Je lepší tam jít vlastním vozem.
0: Ano, ale vlastně jako, že i tyhle ty kratší věty, prostě každý takovýhle vysazení je vlastně hrozně fajn na ten odpočinek a nemusí to být taková ta klasická dovolená.
1: Ale teď jsme objevili, pár let zpátky už jsme to objevili. Já jsem, když jako malej kluk, nevím, jak jsi to měl ty, já jsem neměl rád prohlídky hradu a zámku. Mně to přišlo vždycky,
0: pantofle.
1: Týrání nevyňátek, jo.
0: Takže si návleky. už tam jezdil.
1: Ale my jsme to teď nedávno objevili s mojí ženou. A my jezdíme minimálně na jeden, dva zámky jako za léto. Mm. A hrozně si to užíváme. Že jako koukáš někomu do soukromí, víš?
0: Jo.
1: Prostě říkáš, no ty takhle, že prosto
0: tak
1: pášníci.
0: Tak tady večeřili. No.
1: Třeba teď jsme byli ve Velkých Losinách a tam ti byla krásná věc. Tam byla koupelna toho pana hraběte nebo knížete, který tam žil. A byla už taková celkem moderní, přelom 19. 20. století, kachličky, prostě vana, teplá voda, po kterou se muselo zatopit, ale teplá voda. A byl tam předchůdce bidetu. Tam byla toaleta, u ní byl popelník, to by bylo velmi sympatický.
0: Jasně.
1: A vedle toalety byla taková malá vana úplně na zemi. A tam se prostě, jako člověk, když vykonal to, co vykonal, jakoby omyl. Jenomže ona, ta vana, byla tak hluboká, že nad ní byla šňůrka se zvonkem. A když ten hrabě prej jakoby se omyl, tak musel cinknout, aby přišla služebná a zvedla ho.
0: Takže je to náročnější na personál.
1: No samozřejmě. Bejt šlechta je náročný.
0: To není pro každýho.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
3: I hit the legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz. Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme. Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru. We'll be right back.

0: Beyoncé pár minut před 10. hodinou. No, tak my jsme se dneska tak lehce tady s Vojtou bavili o cestování, ale hlavně po prázdninách. Jako.
1: A pozor, ano. Přišla nám zpráva od Emilky.
0: Ano, Emilka, zdravíme Emilku.
1: Emilka byla moje babička, to je tak hezký jméno, no. Tak hoši, ráda vás teď poslouchám, přijeďte k nám do Sebranic, krásná dovolená. Není to moře, ale máme tu pěkné koupaliště a pozor, to mě zaujalo, zdarma.
0: To je důležitý.
1: No jistě, to je předpoklad úspěšné dovolené. Přesně, je něco zdarma.
0: Přesně tak. Tak děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme, samozřejmě. Děkujeme, rádi přijedeme někdy.
0: No a vzhledem k tomu, že zítra už je pátek 31. tak já budu propagovat hned páteční kvízíček se Střelte Miloše, takže standardně ve 3:15 se můžete zúčastnit. I když jsou prázdniny, máme tam furt kolem 1000 hráčů, hráček. Konec konců Vojta s Janou to zažili, jsme byli v kempu, že jo?
1: Ano,
0: bylo to fajn.
1: Minulý týden na Stříbrném rybníku.
0: Fungovalo to a ještě jsme se rozhodli, že to uděláme na posledním kempu v Kristýně.
1: A tam budeme zase s Janí.
0: A tam tak to bude krásně.
1: Takže hele, levou zadní.
0: Přesně tak. Ještě si můžeme dojet pro Bokvůrst do Žitavy. Za rohem. Takže se na to těším. A
1: samozřejmě.
0: Ano, přesně tak. A my tam ještě jednou otočíme kvíz se Střelte Miloše a příští rok možná to bude na všech kempech. Uvidíme, jak se to podaří zorganizovat. V každém případě těším se na vás zítra mezi 9:10. Se Střelte Miloše. Vojtu, ještě dneska uslyšíte?
1: Já mám dotaz, ještě než se rozloučíme definitivně, Miloše. Mě by zajímalo.
0: Ano.
1: Jestli už víš téma zítřejšího.
0: Já ho nevím nikdy. A já ho nevím ještě 3 minuty před. Já to nechci
1: vědět. Ty to máš opravdu jako na první dobrou, jo?
0: Tak, já to nechci vědět. A ono stejně většinou ty témata jsou takový jako, že vše objímající, že někdo řekne, jasně, tak to bude tohle.
1: Stáří českých stromů a tak dále.
0: Ano. A ono se potom jako zatočí někam jinam, což je vlastně v pohodě. Takže to by ještě přeju dneska hezký vysílání na Frekvenci 1.
1: Odpoledne s Janí knížkou.
0: A já zítra mezi 9:10. Hezký den a pokud to bude s Frekvenci 1, budeme rádi.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Pojďme na Německo připravení, stejně tak Lucie Černá.
8: Hezké dopoledne, v Německu zítřka hrozí největší zácpy z celého léta. Zrušení devátých tříd není podle ministra školství na pořadu dne. Na jihu Kréty kvůli požárům evakuovali na 8 000 lidí. Na německých silnicích hrozí zítra o víkendu největší zácpy z celého léta. Varuje před nimi dnes německý autoklub. Problematické trasy vedou do Česka i do Polska. Doprava bude komplikovaná hlavně na jihu země, protože tamním školákům začínají prázdniny a předejí se naopak ti, kteří se z cest budou vracet domů. U nás bude takto silný dopravní víkend až na konci srpna, říká dopravní expert Roman Bucký.
9: V Česku máme prázdniny jednotné od začátku července do konce srpna. Čili dá se očekávat, že zvýšený ruch na českých silnicích bude potom ke konci srpna a na začátku září. Hlavně vlastně o víkendu, který bude předcházet novému školnímu roku.
8: Dopravu bude v Německu navíc komplikovat i více než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích. Zrušení devátých tříd základní škol, o kterém mluvil předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš, není na pořadu dne. Na veřejnoprávním rozhlase to řekl ministr školství Robert Plaga s tím, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun, kterou by zkrácení docházky podle Okamury přineslo, je podle Plagy nereálná. Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2%. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt vyšší o 0,4%. Vyplývá to z předběžného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty podle statistiků nejvíc přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnost. Objekt, který v noci dopadl asi 45 kilometrů od polského Lublinu, byla ruská raketa H-101. Uvedl to dnes ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha na síti X. Na místo právě teď míří podle mluvčího polské vlády premiér Donald Tusk. Kvůli lesním požárům na jihu řeckého ostrova Kréta bylo večer evakuováno na 8 000 lidí z letoviska Agia Galíny. Z požáry tam bojuje už několik stovek hasičů. Práci jim ale komplikuje silný a proměnlivý vítr. Na českou diplomacii se zatím žádný Čech pobývající aktuálně na Krétě neobrátil. Řekl to Frekvenci 1 její mluvčí Adam Čerge.
10: Na naši ambasádu v Aténách a ani na nouzovou linku ministerstva zahraničních věcí se zatím ve věci požáru na Krétě nikdo neobrátil.
8: Lesy právě teď hoří i na řeckém Peloponésu či ostrově Lesbos. Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička ve druhém kole 6-1, 3-6 a 4-6 outsiderovi Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále naopak postoupil Dalibor Svrčina. Ital Dardery za stavu 0-3 zápas vzdal.
6: Frekvence 1.
8: Počasí. Před sebou další tropický den, bude jasno až polojasno, odpoledne večer se na jihu při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle objevit přehánky a nebo bouřky. Odpolední teploty mezi 34 a 38 stupňů.
11: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: Ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na silnicích.
12: Zdržení okolo 20 minut v nesouvislé koloně čeká řidiči jedoucí po D1 z Prahy na Brno mezi Ostrovačicemi a sjezdem na Břeclav. V této koloně se stala nehoda kamionu dodávkou v pravém jízdním pruhu na kilometru 194. Práce na silnici uzavřeli levý jízdní pruh na D1 na Prahu na 133. kilometru. Počítejte se zdržením okolo 10 minut od kilometru 136. Pražský okruh brzdí na 10 minut v oblasti. obou směrech u exitu Ořech. 10 minut ztratíte na dálnici D1 na Ostravu mezi 35. a 33. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. A 10 minut naberete na příjezdu do Prahy po D7 u Ruzyně kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
8: A po zprávách 10. Tu nemáte dneska bořivoje. Zcela výjimečně, ale máme tu Robina Sobka, všichni.
7: Lucinko,
8: máme ho rádi.
7: 8.30. Občas.
8: 8.30 na holo.
7: Samozřejmě, jak se vyspím, je mi to jasný. Ale počkej, chtěl jsem říct, 8.30 vedrných stupňů si ohlásila.
8: A zítra bude ještě víc.
7: Já mám pro tebe na cestu ledíček domů do Poděbrad.
8: Nekecej.
7: Ano, na cestu mám pro tebe ledíček, budeš se ledovat, aby si nám neschořela cestou. To by byla škoda, protože my tě máme rádi, ne někdy. Někdy.
8: Ale vždycky. Dicinky.
7: Ale dicinky. Ale dicinky.
8: Tak to jsem ráda. Tak já se vrátím
7: tak
8: zítra.
7: Jo, tady. Vrať se brzo. Tak jo, tak pa. Hezké dopoledne vám všem. Včera jsme byli, připomínám, v kempu Strážnice a příští středu nás čeká kemp Pohoda. To bude pohodička. No a jak to vypadalo včera? Na to se ještě podíváme za chviličku do té doby. Aha, nebo opět a Radeček, pojďme hrát.
11: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nejlepší z muziky Take On Me a taky Aha. Tady u nás na frekvenci 1 ve čtvrtek dopoledne máme na chlup přesně 10:45. A za námi už mohu říct konečně úspěšně 4 rádiokempy. Ten poslední, čtvrtý, tak ten proběhl včera v kempu Strážnice a pojďte si schválně ještě společně se mnou poslechnout, jak to tam kapela Mirai zakončila. Nebo takhle, lépe řečeno, jak jste to tam zakončili vaším zpěvem vy.
1: Přátelé, tak prý ještě jednou, prý ještě můžem. Když nemůžeš takhle, jak u táboráků, co? Ať nás slyší celá republika. Šlo by? OK, je to na vás.

Prostě jste zpívali včera jako o život, přátelé, a já doufám, že stejně tak budete zpívat i příští středu. Tentokrát ale s Adamem Ďuricou třeba tuto píseň.

protože před námi je logicky další středa, další Rádio Kemp Frekvence 1, tentokrát ten srpnový, 5. srpna vyrazíme směr Kemp Pohoda. Takže se přijďte opět podívat, jak vzniká takové živé vysílání Frekvence 1. Od 14 hodin vás opět budou provázet Lubka a Míra s tím, že od 19. bude koncertovat tentokrát

Na vás opět budou čekat soutěže o hodnotné ceny, tak letní pohodička, táborák, špekáčky, opět klínky štěstí, stejně taky závěrečná afterparty po koncertě. No a pokud byste čistě náhodou nestíhali 5. srpna přijet za námi, tak mrkněte ještě na www.frekvence1.cz, na naše webovky a třeba tam najdete jiný termín, kdy budete moct.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme

0: na Beskydské louky nebo mezi Červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Je to tak, my se aktuálně podíváme na dopravu. Já jsem si vzal do ruky telefon a normálně teď tady zase na mě vyskočila nějaká brutální, tragická dopravní nehoda, ale úplná kravina, zbytečná v Praze.

0: kde prostě řidič při předjíždění narazil do tramvaje a zároveň potom vlastně, jak ho to odhodilo, tak taky do motorky, motorkářel okolo, že jo. Na místě je jeden mrtvý, pravděpodobně to asi bude řidič toho auta, který ale úplně zbytečně předjíždí. Po ránu někde ve čtvrtek ráno píšou, tragická nehoda v Zenklově ulici, to bylo. V Zenklově ulici se srazil motocykl, taky osobní auto a tramvaj, na místě teda jeden mrtvý. Takže pokud budete projíždět okolo Zenklovky, no, tak tam pravděpodobně asi teď neprojedete, protože tohle je opravdu čerstvá informace. Hlavně buďte na sebe opatrní, opravdu člověk neví ani minuty, ani dne, ani hodiny, ani vůbec, co se může všechno přihodit. Nádherný den, čtvrteční ráno, jedete takhle do práce, třeba jenom okolo na motorce. Šup. A je to tam, tak opatrně.
1: Zdržení okolo 20 minut v nesouvislé koloně čeká řidiče jedoucí po D1 z Prahy na Brno mezi Ostrovačicemi a sjezdem na Břeclav. V této koloně se stala nehoda kamionu s dodávkou v pravém jízdním pruhu na kilometru 194. Práce na silnici uzavřely levý jízdní pruh také na D1 na Prahu na 133. kilometru. Počítejte se zdržením okolo 10 minut od kilometru 136. Pražský okruh brzdí na 10 minut v obou směrech u exitu Ořech. 10 minut ztratíte na dálnici D1 na Ostravu mezi 33. a 35. kilometrem, na vině je dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti.

To nejlepší z muziky, tak tohle byl Garrett Gates tady na Frekvenci 1. Máme 10.40, ještě jednou buďte na sebe opatrní, trošku mě to vzalo tady zase tahle ta dopravní nehoda. Já jako vždycky zapojím tu svou empatii, tak buďte opatrní, ať máte namířeno kamkoliv v Zenklovce. Dneska opravdu ráno vlastně zbytečný smrťák, a když opomenu, že vlastně ten dotyčný musel předjíždět, tak určitě nejel 50, protože to auto, to je úplně na šlupky, to je úplně rozsekané, ještě jsem se teď díval na fotky, jak jeho smůla teda sebou vzal, bohužel i motorkáře. Já si vždycky představím, jak člověk vyjede třeba po ránu do práce, venku je krásně, konečně, sluníčko, vytáhnete tu motorku, oprášíte ji, že jo, a nejedete jak prase, ale bohužel ten druhý ano. A vy už tady nejste, no, do té práce třeba ani nedojedete. Tak, už nechci být negativní. Takže myslete na své zdraví, to především, nepředjíždějte úplně, je to kravina. Úplně zbytečně prostě člověk někam žene a dožene se tak akorát za smrtí. Tak jo, my si dáme Rednex, to nejlepší z muziky, a já jsem úplně zapomněl ještě avízovat narozeninové SMSky, čtvrtek je 30. července. Pojďme si vzpomenout raději na naše milované přátele, příbuzné, lásky, rodiny, rodiče, nebo třeba i kolegy v práci, je to úplně jedno, vzpomeňte si na koho, kolik koho máte rádi, napište nám, kdo to je, jak se jmenuje, co mu chcete vzkázat, popřejte mu dnešním nádherným narozeninám a pošlete nám to na 736 300 444. Za chviličku popřejeme za vás.

Some of them have run away to the hills and have no shelter.

pojďme na to. Máme 10:45 dopoledne a já tady vidím jednu jedinou SMSku. Ahoj Robine, dneska má 14. narozeniny moje milovaná dcera Kačka. Mám ji moc rád a přeji jenom to nejlepší, ahoj. A teď pozor, tohle mě úplně dostalo, tvůj spolužák Péťa Kocián. Tomu nevěřím, tomu nevěřím. Mimochodem všechno nejlepší Kačce, hodně štěstí, zdraví, lásky, celý život před sebou. Ježíš, jaká jí závidím, 14. narozeniny, to byly časy. No, každopádně, Péťa Kocián, to je jako neuvěřitelná zpráva pro mě, trošku nostalgická, takzvaný Kociš. To si mě dostal teda, kamaráde, já jsem vůbec netušil, že Kociš poslouchá, protože díky Petrovi Kociánovi jsem, abych se přiznal, vystudoval požární školu ve Frýdku Místku, protože já jsem od něj opisoval poměrně často, Peťa mě radil, od něj a taky od Marcela Kelemena, ale bohužel tomu nevím vůbec, kde je konec. No, taky by se mohl ozvat, že jo. Uděláme teď tady v éteru Frekvence 1 takový malý fiktivní školní sraz. Po 30 letech nebo po jak dlouhé době, já neumím počítat, nevím. Už tehdy mi chtěli vlastně na požární škole dát z matiky zabůra, takže jen tak jsem to ukecal. No, nic, každopádně. Díky moc za zprávu, to mě potěšilo. No, to se budeme muset ještě propojit. Každopádně, co se týká těch známých osobností, dneska slaví Paul Anka, ročník 1941, americký zpěvák, skladatel a taky herec. A pozor, kdo ještě slaví? Americký herec, politik, pan Arnold Schwarzenegger. Další obrovský potlesk, ročník 1947, rakousko-americký sportovec, herec, asi není zapotřebí jmenovat tady všechny ty terminátory a predátory a kdo ví co ještě, no prostě, já jsem se taky na Arnoldovi tak trošku odkojil, republikánský politik bychom taky mohli vlastně říct, a v letech 2003-2011 zastával dokonce úřad guvernéra Kalifornie, on je vlastně jedním z nejúspěšnějších kulturistů historie, když opomenu to jeho herectví, tak opravdu jeden z nejkulturistů vyhrál nespočet soutěží a taky silovém trojboj nejcennější bych tady mohl vypíchnout vítězství Mr. Olympia a taky Mr. Universe, takže všechno nejlepší, dneska pokud se nepletu má Arnold 79 let a není to dlouho, co bylo tady u nás v Česku, na skok, na kávičku. Tak jo, my jdeme dál na Frekvenci 1, hrajeme to nejlepší z muziky pro vás ostatní, kteří dnes ve čtvrtek 30. července slavíte narozeniny, anebo budeme hrát i Bořivojům, protože je to váš den, slavíte svátek.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
5: 11 hodin, frekvence 1, zprávy.
6: Tak pojďme na to, 11. hodina na Chlup, přesně, zprávy má Kateřina Vavřínová.
7: Pěkné dopoledne, ve Zlíně stojí provoz na železnici. Střela, která dopadla na východě Polska, byla zřejmě ruská a provoz brzdí na D1 směrem na Brno. Vlak srazil dnes dopoledne ve Zlíně člověka, řekla to policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Informace o zdravotním stavu sraženého dosud neměla. Provoz na železniční trati mezi stanicí Zlín Střed a Lípou na Zlínsku je po nehodě zastavený. Zajištěna je náhradní autobusová doprava, uvedli na webu České dráhy. Správa železnic odhadla, že by omezení mohlo skončit okolo 11.30. Střela, která dopadla na východě Polska, byla zřejmě ruská, uvedl dnes polský premiér Donald Tusk podle agentury Reuters. Chce ale mít větší jistotu o jejím typu a o tom, kdo ji vyslal. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybija již dříve uvedl, že se jednalo o ruskou raketu Chai-101. Kráter po dopadu střely našly polské úřady v poli asi 45 kilometrů jižně od východopolského Lublina. Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Zejména dnes a v pátek budou teploty stoupat vysoko nad tropickou třicítku. Dál platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. Podrobnosti k ní řekla Petra Sýkorová.
8: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a tepelnou zátěž čekáme v sobotu 1.8. na většině území Moravy a Slezska, v neděli 2.8. pak na jižní Moravě. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
7: V sobotu se na většině území vyskytnou přehánky, vyloučené nejsou ani bouřky. Český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška přijde kvůli zranění stehna o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. V nominaci je 52 atletů.
5: Frekvence 1.
0: Počasí.
7: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti se výjimečně objeví přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 34 až 38 stupňů.
0: Frekvence 1.
5: Doprava.
7: A krátce po 11. hodině míříme na silnice.
9: Zdržení okolo 20 minut v nesouvislé koloně čeká řidiče jedoucí po D1 z Prahy na Brno mezi Ostrovačicemi a sjezdem na Břeclav. 10 minut ztratíte na dálnici D1 na Ostravu mezi 3. a 3. a 5. kilometrem, na vině dopravní omezení. A práce na silnici také uzavřeli levý jízdní pruh na D1 na Prahu na 33. kilometru. Počítejte se zdržením okolo 10 minut od kilometru 136. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: A po zprávách už má slovo na frekvenci 1 Robin Sobek.
6: Je to tak, ale já tady prožívám takovou poštu pro tebe vlastně teďko. Přímém přenosu, ty si u toho byla, jsi přišla do studia, já jsem si tady telefonoval. Přátelé, já jsem z toho úplně v šoku, pořád stále, ale velmi příjemně, protože opravdu po víc jak 30 letech, nebo já nevím, já říkám, neumím počítat, se mi ozval právě bývalý spolužák, kamarád z požární školy. Požární škola Fridek Mistek, ministerstva vnitra, chápeš to? My jsme spolu vlastně prožívali všechny ty pubertální roky, jako ty největší jako pubertální roky. Takže já jsem samozřejmě na tohleto téma musel reagovat, lépe řečeno na něj, musel jsem mu zavolat zpátky, aby ho slyšel, a my jsme tady během 2 minut probrali celý náš život.
7: To jako. Je úžasný, hlavně když zjistí, že vlastně se slyšíte po tolika letech a vlastně je to, jako kdyby se vůbec nic nezměnilo.
6: Ale já teď teprve vlastně zažívám, já jsem se vždycky smál doma, když jako tam běžela pošta pro tebe, někdo se na to díval, co to je.
7: Tak hlavně, že to nebylo jak v seriálu Most.
6: No.
7: Viděl jsi to, ne?
6: Jasně, vždycky moc křumu tam jednu. No. Ale ne, chci říct, že teď jsem se do toho úplně vžil, no tak teď to vlastně, to má takový emoce, to funguje, proto to funguje ten pořad, že jo? No,
7: no někdy teď... to nefunguje.
6: Ne, někdy ne? Jo, aha, někdy vlastně, jasně.
7: Nevím, jak se ten asi nejznámější díl Pošty pro tebe jmenuje, ale ne, vždycky to funguje.
6: Aha, tak jo, tak tam někdo fakt dostal, jo, facana. No to je jedno, každopádně jako jsou tam větší, příjemnější emoce asi.
7: Jo.
6: Jinak by to vlastně tehdy nemělo takový ohlas, nebo nevím, jestli to ještě funguje nebo nefunguje, to je úplně jedno. My jsme se dostali taky tak trošku na takovou poštu pro tebe, požární pošta pro tebe. Teď. No nic, no, tak třeba máte taky něco takového, že vás po dlouhé době někdo oslovil, někdo zavolal, někdo se ozval, někdo napsal. A měli jste podobnou emoci. A pokud jo, tak mi taky napište na 736-300-444 a já to tady velmi rád prásknu. Mimochodem jsou tam ještě zprávy k narozeninám, takové pozdní, tak a je přečtu za chvilku. Konec vyprávění, pojďme hrát. Hezké dopoledne.
7: Pěkné dopoledne.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory, hrajeme to nejlepší z muziky, máme minutu po čtvrt na 12 dopoledne. Vidím, že i vy máte zkušenosti s tím, že jste třeba buď po dlouhé době někoho potkali, udělalo vám to obrovskou radost, anebo vám někdo napsal po 100 letech a měli jste z toho taktéž radost, ale mimo jiné taky píšete ještě k narozeninám, takhle trošku opožděně, ale já to rád přečtu, protože píšete ta Martina s celou rodinou a mají tady takové blahopřání pro neteř Péťu Vyškovskou, která dneska slaví 30. narozeniny. Takže je tady napsáno, chtěla bych ji popřát hlavně štěstí, zdraví, lásku a aby byla v životě spokojená. Ještě jednou, teta Martina s rodinkou, Péťo, Vyškovská, všechno nejlepší taky od nás. No a zdraví nás i Wendy a my zdravíme naopak milované rodiče, Aničku a Jarouška Bosákovi, protože mají diamantovou svatbu a to chce potlesk. To je nádherné. A je tady napsáno s přáním hodně zdravíčka do dalších let a jsme šťastní, že máme, přeji holky Bosákovic. No tak zdravíme nejenom Wendy, ale zdravíme všechny holky Bosákovic a taky především Aničku Jarouška a vše na jejich diamantové svatbě. My jedeme dál na frekvenci 1, protože nás čeká poslední slovo. Budeme hrát o 3000 korun, tohle aktuální bank a tentokrát s větou herečky Petry Hřebíčkové, která mimo jiné prozradila, co si přivezla z dovolené v Dánsku. Pokud na to přijdete, peníze budou vaše. Držíme palec.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle jsou Starship, máme na chuť přesně 11:30 dopoledne. Tento týden máte formu, to se musí nechat, protože jste v našem éteru setřelili dvě poslední slova. Je to neuvěřitelné, ale větu Fotra na tripu a taky jste trefili větu Evy Podzimkové. Tak do třetíce můžete přidat ještě větu Petry Hřebíčkové. Co vy na to? Pojďme na to. Co vy na to? Pojďme na to. Banku máme 3000 korun a o ty budeme hrát právě teď na čísle 257-400-999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A jsem napnutý jako šandy. Jak to tady asi dopadne? Kdo je tam? Hezký den, hezké dopoledne.
3: Čau, Karolína.
0: Karolíno.
3: Ano.
0: Chvilka ticha, no má, chvilka napětí. Karolíno, odkud voláš?
3: Já volám z Kladna, myslím si tě ze Slavy, protože mi tady křičí rádu. Tak, už tě slyším.
0: Tak, dobře, to je dobře, že mě slyšíš. Důležité, aby si dobře slyšela větu Petry Hřebíčkové. Jste úspěšní tento týden, už jsem to tady říkal, tak uvidíme, jestli v tomhle duchu budeme pokračovat dále, to řečeno ty budeš pokračovat a se střelíš tady ještě větu Petry Hřebíčkové. Držím ti palce. A kolik si dáváš procent?
3: Tak já jsem optimista, tak 3.
0: S tebou bych chtěl bydlet, Karolíno.
3: Jako to poslední slovo, ne. Já jsem vždycky vedle, jak to jedle.
0: Jo. No dobře, tak uvidíme, jak to dopadne. Hele, na druhou stranu, tak co, tak tam bude více peněz zase, ne?
3: No, jasně.
0: No, takže proto to vlastně

0: Voláš, voláš, aby si navýšila bank. No.
1: Přesně.
0: Tak pojďme na to, pouštím větu, zní takto.
2: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
1: Nemoc.
0: Mm-hmm. Pojďme zkusit, co udělá slovo nemoc.
2: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: No, anebo to rozdělíme na ne... Moc. Moc si to...
1: Ne, moc. No jo, to jsou pak dvě slova, že?
0: Přesně. No, ale čeština je krásná. Každopádně žádnou nemoc tam asi nechytila. No, což je dobře. Ano, na tom se shodneme. A taky se shodneme na tom, že přihodíme 500.
1: Díky moc.
0: Takže 3500 a budeme hrát zase v 4:30 odpoledne. Tobě díky, měj se v Kladně krásně, nebo na Kladně, jak to říká.
1: Na Kladně v Kladně.
0: Jo, je to
1: tak jedno. Já jsem naplava, takže tady, ať si tomu každý říká, jak chce.
0: Jak chce, přesně. Tak se opatruj, papa, ahoj, díky za hru.
1: Díky, ahoj, ahoj. Poslední
3: slovo. Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1. Doprava.
0: Tak jo, já jsem vlastně taky náplava. Tak máme 3:30, pojďme se podívat, jak to vypadá na cestách.
4: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 170. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem pouze s malým zdržením okolo 10 minut. A na pražském okruhu vlivem hustého provozu a omezení počítejte se zdržením okolo 15 minut. Od letiště ve směru k dálnici D1 popojíždět budete mezi 23. a 19. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Mažu 100.

0: Vy mě tady dneska normálně dostáváte, to je velká nostalgie. Hrajeme rock set, to nejlepší z muziky a tady je SMSka. Musím napsat 90. Střední škola. Nádražka ve Frýdku, místku Ježíš Maria. Tam jsme trávili času, kofoly, přesně, cigárka, vždycky super pokec s vámi. Když jsme se tam potkali, nejčastěji před maturitou, sedím tu, při práci poslouchám Frekvenci 1 a jaký šok? Požární škola, Péťa Kocián, Robin Sobek a najednou mi to zapadá. Díky za připomenutí úžasných studijních let. Zdraví Lucka, určitě by zdravili i Barča, Saša a Šárka. Krásný den a ještě jednou díky. Holky, boha jeho, já potřebuju asi příjmení a za Svobodna, pokud možno. Já vůbec nevím, že bys dobré u Frýdku. Pojďme na výlet radši.
1: Na výlet s Frekvencí 1.
0: No dneska to jsou tady emoce, to jsou chvilky nostalgie a chvilky překvapení. Opravdu pošta pro tebe v éteru Frekvence 1. Ale teď už na telefonu taky Tomáš Fíla, který vyrazil ve čtvrtek 30. července v čase oběda někam pěkně do lesu, anebo možná někam jinam, kdo ví, no prostě na výlet. Tak to mi povídej, kde konkrétně tě máme a hlavně doufám, že se slyšíme. Hezké poledne.
2: Hezké poledne, Robine, slyšíme se perfektně, já tě zdravím a všem našim posluchačům dobrou chuť k obědu. Tak dnes jsem vyrazil na jedno z 10 nejděsivějších míst na světě. A pozor, to jsem si nevymyslel. V různých žebříčcích byl právě kostel svatého Jiří v Lukové takto ohodnocen. A to díky tomu, že jsou tady umístěny sádrové odlitky věřících, kteří se modlí k Pánu Bohu a jsou tak rozeseti po celém kostele. V každém případě díky tomu se také kostel stal světově populárním a vlastně byl díky tomu i zachráněn. Protože jemu hrozilo zřícení. Celou jeho historii, která se začala psát v roce 1352, provázely požáry, války a nebo samozřejmě velké rabování od zlodějů. Ještě nedávno hrozilo, že celý kostel bude muset být nakonec stržen, ale právě díky těmto sochám a díky té popularitě, kterou si tento kostel získal, tak se podařilo založit sbírky a kostel začít opravovat. A rozhodně je to dobře. Ty sochy se tam nevzaly náhodou. V roce 2012 je vytvořil student Plzeňské univerzity Jakub Hadrava. Každá ta socha je vlastně originální odlitek jednoho živého člověka, které on rozesadil do těch lavic a potom na ně dával vlastně hadry napuštěné sádrou a počkalo se, až to celé stvrdne. Opatrně se potom ti lidé spod nich dostali, ale ty odlitky už tam zůstaly. A musím říct, i přes den to teda fakt děsivě vypadá. Jestli se rádi bojíte, tak rozhodně vyražte do kostela svatého Jiří v Lukové, naleznete to v Plzeňském kraji poblíž obce Manětín. Fakt to stojí za to. No a my se opět uslyšíme zítra. Tak ahoj.

0: Sinclair, to nejlepší z muziky na frekvenci, na jaký Čechomoři budou. Alex Varen. My máme pravé poledne, budou taky zprávy.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
1: 12 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Tak pojďme na ně. Minutu po 12. zprávy má Kateřina Vavřínová.
5: Dobré poledne. Zrušení 9. tříd není podle plagy na pořadu dne. Lední medvědi mají v pražské zoo k dispozici 3 tuny ledu na ochlazení a brzdí se na D1 i na pražském okruhu. Zrušení 9. tříd základních škol, o kterém mluvil předseda sněmovny Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš, není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Plaga taky zdůraznil, že údajná úspora 50 miliard korun, kterou by zkrácení docházky podle Okamury přineslo, je nereálná. Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Tahounem byla spotřeba domácností, řekl pro Frekvenci 1 hlavní analytik firmy Citfin Miroslav Novák.
6: Dopředu bylo jasné, že spotřeba domácností bude nadále podporována zvyšováním reálných příjmů domácností a maloobchodní prodeje vykazovaly ve druhém čtvrtletí rovněž solidní růst. A překvapením je čistý vývoz. A předpokládal jsem, že silnější dovozy spojené se spotřebou a investicemi znovu povedou k negativnímu příspěvku čistého vývozu do HDP.
5: Mezi čtvrtletně byl hrubý domácí produkt vyšší o 0,4%. Pražská zoologická zahrada dnes připravila lední medvědům zhruba 3 tuny ledu k ochlazení kvůli tropickým teplotám. Ledové kostky zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale taky jako zábava a rozptýlení, řekl dnes novinářům mluvčí zoo Filip Mašek. Zahrada chce akci podle předpovědi počasí opakovat i při dalších tropických dnech. Talentovaná česká cyklistka Barbora Vukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Lucie Grohová skončila čtvrtá.
1: Frekvence 1. Počasí.
5: Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Na českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti se výjimečně objeví přehánka nebo taky bouřka. Teploty budou opravdu vysoké, 34 až 38 stupňů.
7: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Brzdí se na D1 i na pražském okruhu.
8: Kolo na vozidel z důvodu dopravního omezení u Měřína, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh, vás zdrží okolo 20 minut na dálnici D1 mezi 140. a 133. kilometrem z Brna na Prahu. A na pražském okruhu vlivem hustého provozu a omezení počítejte se zdržením okolo 15 minut od letiště ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete mezi 23. a 19. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Po zprávách už má slovo Robin Sobek.
0: Budeme se, Kačenko, dneska rochnit ve třech tunách. Ve třech tunách ledu. Co ty na to?
5: A to by bylo skvělé.
0: Ty jo, dokážeš si to představit? Teďkom nám tady hodí prostě 3 tuny ledu a my se to budeme rochnit jen tak v plavečkách. Nebo klidně bez... No, to je jedno.
5: To už by zase jiný pořad.
0: Pojďme raději hrát. Eraser, Blondý, Čechomoři, Lenka Ruselová, filmový odborník obědu jako malý předkrm. Už za chvilku hezké poledne.
5: Pěkné poledne.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Razer, my máme čtvrt na jednu odpoledne a před námi je filmový odborník, pojďme na to.
1: To je to, že jsme nás taky jednou vyvedli.
2: Frekvence jedna.
3: Vyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Jo, podáváme takový malý, sladký předkrm před obědem. Protože tohle můžeme nazvat jako předkrmem v čase oběda. Mám tady dvě nádherné ukázky. Vezmu vás do let 90. ale zároveň vlastně do roku 1976. Ale musím říct, že ta první ukázka, ta bude opět taková rozehřívací. To je prostě kulťák jako blázen. Tak volejte. 257-499. Kdo se k nám dovolal, kdo je tam? Hezké odpoledne. Halo.
4: Haló, haló, tady Přemek, ahoj.
0: Přemo, nazdar, čau, já tě zdravím, kam?
4: Do kamionu momentálně na Hradecku.
0: Na Hradecku se pohybuješ v autě, tak opatrně, já ti pustím parádní ukázku, pokud tě hodně rozesměje, tak netřes tím volantem moc, jo, Přemku?
4: No, budu se snažit.
0: No to se snaž, opatrně. Ukázka zní takto.
5: Co druhý učiteli, můžu se na něco zeptat?
6: Ano.
5: Hoří rovno.
6: Peťo. No, třeba velbloudí, ano, to je pravda.
0: No vidíš, velbloudí, ano, Přemku.
4: Já si myslím, že jich hoří asi víc, ale to budou pelíšky určitě.
0: No to jsou. Já si ani nepamatuju, kdy jsme si dali nějakou ukázku ve filmovém odborníkovi z pelíšku. Dneska jsem zařadil tuhletu nádhernou, krásnou ukázku. Film Jana Hřebejka s panem Donutilem Koretem, paní Stašou Vašáriovou, panem Bolkem Polívkou, Jaroslavem Duškem, jak jsme ho slyšeli v ukázce, a taky paní Evou Holubovou a paní Zázvorkou v hlavních rolích. No mohl bych jmenovat ty herce a herečky dlouho. Tak jo, takže tohle byly pelíšky, my jsme se rozehřáli. Přemku. A
4: jasně.
0: Teď to přijde.
7: Já už ten strůdl vážně nevím do huby. No, závin, no. No co jsem měl, dohromady nic. Čest pip a asi tolik myslivců, večerní kafe s rumem, dvakrát hořčák. Počkej, ještě něco. Čtyři řežní. No a nakonec ten kousek toho strůdlu, no.
0: Takže za všechno mohl strůdl samozřejmě. Ten alkohol vůbec.
4: Ty brďo, tak to jsem v pasti, to nevím.
0: Nevíš? Netušíš?
4: Netuším.
0: Aha.
4: Netuším.
0: No jo. Tohle režíroval Hynek Bočán v roce 1976. Je to československá komedie, ve kterém si zahrál třeba Vladimír Menšík, Jan Skopeček, Josef Komr, Josef Dvořák, Petr Nárožný, pan Krampol. Pozor, on si dokonce zahrál v tomhletom filmu i Karel Gott. Je to neuvěřitelné. Karel Gott v mnoha filmech nehrál, co si budem povídat, že jo? On hrál možná ve snímku Kdyby tisíc klarinetů, co já vím.
4: Ano. No, fakt
0: nevím. Nevíš, vůbec netušíš, tak já ti to řeknu. Je to film o takové partě.
4: Parta Hic.
0: Přemo. Parta Hic. No.
4: Ještě jsi mi napověděl, jinak bych byl fakt pastí.
0: No. Ale tak, hele, to se nepočítá. To už se mohl říct rovnou o takové partě Hic, viď?
4: Hele, já jsem spokojený, na moji premiéru poloviční je úplně paráda.
0: Počkej, to je tvoje premča ve filmovém odborníkovi?
4: Úplně poprvé jsem se dovolal.
0: Já ti musím zatleskat. Protože na premiéru, hele, trefit alespoň jednu ukázku, to se musí nechat, takže potlesk je zasloužený, Přemo, já doufám, že budeš volat častěji třeba taky, protože poslední dobou tady mám hodně premiér ve filmovém odborníkovi, já si dokonce myslím, že i včera byla nějaká premiéra, teď nechci kecat, ale myslím...
4: To...
0: Že jo,
4: Netuším, protože já jezdím střídavě Slovensko-Česko, takže buď to poslouchám slovenské rádio nebo české. A když jsem v Čechách, tak poslouchám frekvenci, když jsem na Slovensku, tak pan rádio.
0: Aha. Takže, dobře, to nás vůbec vlastně... To nás vůbec ta značka toho slovenského rádia nezajímá, Přemku.
4: Jasně, já rozumím.
0: Ale počkej, já mám pocit, že opravdu včera právě mi zavolal taky, mě volal řidič 100%, mě volal někdo z kamionu a musím říct, že opravdu poslední dobou hodně premiér. Takže já chci jenom říct, že z toho mám radost a budu ti hrát na cestu to nejlepší z muziky, aby si dobře dal do cíle. Komu to dáme?
4: Já myslím, že všem řidičům bez rozdílu, ať už to jsou osobáci, ať už to jsou piráci, autobusáci, je to úplně jedno. Jo, prostě kdo řídí.
0: Přesně tak.
4: Tak jak říkáš ty, ať dojedou všichni v pořádku domů.
0: Přesně, jeďte opatrně, protože si vezete koho? Vezete si i nás sebou, Přemo.
4: Přesně tak.
0: No, tak jo, budu se těšit zase někdy a měj se, ahoj.
4: Měj se, ahoj.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
11: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
12: Frekvence 1.
13: To nejlepší z muziky.
12: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
13: Poznáte, který rok

0: To nejlepší z muziky, tohle je Whitney Houston na Frekvenci 1. Máme 3 minuty po půl jedné odpoledne. Jedna studie sledovala 8 sportů a zjistilo se díky tomu, jaký sport nejvíce prodlužuje život. Ta studie trvala 25 let, pozor, takže to není jen tak něco takového ze dne na den, vůbec ne. 25letá studie a konkrétně sledovala 8577 lidí, kteří se věnovali 8 různým sportům. Tak než to tady prásknu, než to prozradím, tak si schválně tipněte, o jaký sport se jedná. Jaký sport to vlastně vyhrál? Co to může být? 736-300-444. Napište mi a za chvilku se na to podíváme podrobněji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Polova vozidel z důvodu dopravního omezení u Měřína, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh, vás zdrží okolo 20 minut na dálnici D1 mezi 140. a 133. kilometrem z Brna na Prahu. A na Pražském okruhu vlivem hustého provozu a omezení počítejte se zdržením okolo 15 minut od letiště ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete mezi 23. a 19. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
7: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: A nejlepší z muziky, tohle je Palo Habera. Držím ti město, kapela Tým. Máme minutu a půl po tři čtvrtě na jednu odpoledne. A já mám tady před sebou jednu studii, která sledovala cirka 7 sportů, aby se zjistilo, jaký ten sport nejvíce prodlužuje život. Já se ještě rychle podívám do naší SMS brány, jestli jste nám tam něco napsali, protože jsem zvědav samozřejmě na vaše tipy. A třeba Mirča, ahoj Robine, já bych si tipla golf. Mirčo, to si trošku vedle jak ta jedle, musím říct, není tomu tak. Pojďme se na to podívat. Opravdu mám před sebou 25-letou studii. 25 let to trvalo. Ta studie sledovala konkrétně 8577 lidí, kteří se věnovali cirka asi 7-8, teď mám před sebou teda 7 sportů, takže 7 různým sportům. A otázkou je, který sport je tady ten nejlepší pro prodloužení života. Já to vezmu od konce, ať je to trošku napínavější, než to tady vystřelím. Takže pokud budete chodit do fitka, budete posilovat, tak posilování podle té studie, podotýkám, která trvala 25 let, prodlužuje život o 1,5 roku. Když budete chodit běhat pravidelně, tak běh podle té studie prodlužuje život o 3,2 roky. 3,2 roky, o víc jak 3 roky, jo? Když budete plavat, plavání prodlužuje život o skoro 3,5 roku. Cyklistika o 3,7 let. Fotbal o 4,7 let. Jo, o necelých 5 let. Teď se dostáváme od třetího místa. Fotbal je totiž třetí, že jo? K tomu druhému místu. A na druhém místě je badminton. Vy si prodloužíte tím, že budete chodit pravidelně hrát badminton, život podle té studie o 6,2 let. Je to neuvěřitelné, o víc jak 6 roků. A teď máme tady první místo a vyhrává to. Slyšíte? Je to tak, vyhrává to tenis, přátelé. Je to jako neuvěřitelné, ale opravdu odborníci zjistili, že si prodloužíte tím, že budete chodit pravidelně hrát tenis o skoro 10 let ten svůj živůtek. O 9,7 konkrétně. A to díky tenisu. A teď vám teda řeknu ještě 4 důvody, proč zrovna tenis. Tak ten důvod číslo 1, je to společenský sport a největší přínos pro délku života měly sporty, při kterých se lidé pravidelně setkávají. A to i po zohlednění fyzické kondice a výše příjmu. Důvod číslo 2, trénink pro mozek. Každá výměna vlastně vyžaduje několik rozhodnutí během zlomku sekundy a právě to může být jedním z důvodů, proč mají hráči raketových sportů nižší riziko demence. Důvod číslo 3, je to takový přirozený trénink, krátké sprinty, střídá odpočinek a pak zase znovu naplno. No a tento typ zátěže prospívá srdci více než dlouhé kardio ve stejném tempu. A důvod číslo 4, nemá věkový limit. Tenisové turnaje se pořádají i pro seniory a tento sport navíc pomáhá udržovat pevné kosti. Tak to je.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
1: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů ihned k odběru.

Samba de Janeiro. To nejlepší z muziky, my máme skoro 13. hodinu, budou zprávy. Máme po zprávách tady taky činasky. To znamená, že budeme servírovat víno. Čirasky oznamují neplánovaný speciální koncert v Praze. A já vám o tom něco málo řeknu hned po zprávách. Teď se představí ještě Michael Jackson a za chviličku se představí také Láďa Jakub.

0: balíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude je
1: fajn. Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Těsně po 13. nejvyšší čas dát si zprávy s Láďou Jakubem. Hezké odpoledne.
5: Přeju vám pěkné odpoledne. Prezident s premiérem se pojedou schladit do Norska. E-shopy přestávají posílat čokoládu a ořechy. A zdržení v kolonách na nás čeká na jihovýchodní Moravě pod chřiby. Prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš navštíví v blízké době Norsko. Pavel zamíří do Osla a Trondheimu 10. až 12. listopadu na pozvání krále Haralda V. Babiš bude už počátkem září v Oslu s tamním premiérem. Plyne to z aktualizace seznamu letů armádních letadel, kterou zítra schválí vláda. Seznam nezahrnuje plánovanou cestu prezidenta na pravidelné zasedání Organizace spojených národů. Evropská komise dnes vyplatila Ukrajině dalších 3¾ miliardy eur, tedy v přepočtu asi 84 miliard korun, z vojenské části půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na nákup dronů, raket a stíhaček. Platba navazuje na převod prvních 77,5 miliard korun v rámci makrofinanční podpory, kterou oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen. Českem projde denně přibližně 250 000 zásilek přes výdejní boxy, ve špičkách až 500 000. Jenže plechová schránka na slunci se podle potravinářské komory rozpálí na teplotu přes 50 stupňů, ve které se čokoláda, kosmetika i léky mění v odpad. První prodejci proto z vedry, která podle Českého hydrometeorologického ústavu od čtvrtka vystoupají až 38 stupňům, expedici citlivého zboží omezují a nebo rovnou zastavují. Přestávají tak například posílat čokoládu i ořechy. Na severu Čech se zabydlely synice. Teď zhoršily kvalitu na Hamerském jezeře na Českolipsku. Voda má 4. stupeň kvality z 5-bodové škály a představuje pro nás zdravotní komplikace. Zhoršená voda je podle hygieniků Libereckého kraje i na Máchově jezeře. Udox tam platí 3. Tam, kde odborníci kvalitu vody nekontrolují, si ji můžeme prověřit i sami. Jak? Tak to nám teď prozradí ředitelka hygieny v Liberci Jana Losová.
6: Odeberu do plastové láhve vodu z plochy, kde se koupám, nechám ji 20 minut odstát a pokud je ta láhev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil tadyhle na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o synice.
5: V případě Hamerského jezera hygienici nezakazují koupání, ale vstup do vody důrazně nedoporučují. Ta voda Máchova jezera není vhodná ke koupání pro citlivé jedince, jako jsou děti, těhotné nebo alergici. Hygienici tam lidem doporučují, aby se osprchovali. Mírně zhoršená je voda taky v rybníkách v 7 horkách v Českém ráji a na koupalištích v Zákupech a Nedamově na Českolipsku.
3: Frekvence 1.
0: Počasí.
5: Velmi rozpálené teploty na nás čekají 34 až 38 stupňů a skoro bez mraků. Výjimkou může být Třebíčsko na rozhraní Vysočiny, jihu Čech a jihu Moravy. Tam se může výjimečně objevit i přehánka.
0: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: A D1 u Brna hlásí nehodu z Prahy na moravskou metropoli a Vyškovcově jsou 2 auta na kilometru 193. A nohu z plynu taky u Měřína na kilometru 143. To je D1 v opačném směru. Na pražském okruhu nám hlásíte kolony na čtvrt hodiny od letiště k D1. Popojíždět budete mezi 23. a 19. kilometrem. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1. No krátce po jedné pokračuje Robin Sobek.
4: Je to tak, jsem tady stále sám za sebe, ale ty už jsi vlastně pro mě třetí zprávař dneska.
5: No víš, dneska se tu střídáme.
4: Ale úplně teda jak normálně, jak se to říká, jak cvičky, jak baťa cvičky.
5: Je potřeba se střídat na těch koupalištích, víš co, jako každej chvilku, pak se odskočíme do rádia.
4: Pilku. No, tahat
5: pilku. Pak zase na koupaliště.
4: Ano, tahat pilku budou taky činasky, oni oznamují teďkom naplánovaný speciální koncert v Praze, jak jsem říkal předtím, než jsi měl zprávy, v září s ním završí letní turné a činasky od půlky června vystupují vlastně po celé republice v rámci turné Open Air Léto 2026, které potrvá až do půlky září, takže pozor, kamarádi, 15. září se v Loděnici Troja odehraje mimořádný původně naplánovaný koncert po 4 měsících na cestách a 18 zastávkách kapely po celé České republice. No a následovat bude taky bezmála dvouhodinový koncert s playlistem plný známých skladeb, chybět nebudou ani méně hrané songy, včetně novinky Selhání. A ještě dodám, že předprodej vstupenek právě odstartoval, už teď si je můžete koupit na www.činasky.cz, tak mrkněte a dorazit 15. září do Loděnice v Troji na speciální přidaný pražský koncert kapely Činasky. A když už jsem je zmínil, tak se je pustíme, dáme si jejich víno. Přijde k chuti, ne?
5: Co víš, jo?
4: Jo?
5: No, raději vodu, raději vodu. A víno až večer.
4: Ale Bůh proměnil na víno.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Wild World a taky Mr. Big na Frekvenci 1 máme pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. Zítra konečně pátek. Zítra máme páteček jako lusk. Zítra vás taky čeká váš oblíbený kvíz Sestřelte Miloše. To znamená otázky a velmi rychlé odpovědi. Pro mě to taky znamená, že já zítra přijdu výjimečně už na devátou, abychom ten kvíz společně s Milošem tak mohli nějak předpřipravit. No, jako ono to teď vypadá, že si to předpřipravujeme. Já vím upřímně prd, jak to tady vlastně vypadá, jo, od devíti a co se vůbec děje před tím kvízem. Já spíš myslím, abych se mohl tak nějak psychicky připravit na to, co se bude dít. Protože zatím mám jenom takové pokyny z režie, že mám přijít na devátou s tím, že samozřejmě Miloš Pokorný má své klasické vysílání od devíti, ale pak už se začnete připojovat na váš oblíbený kvíz Sestřelte Miloše, vy, naši milovaní posluchači, a to okolo 9:45 dopoledne. A pokud ta instrukce je správná, já doufám, že ano, tak mám pocit, že v 9:46 by už se všichni měli připojit, už by všichni vlastně měli být připojeni a v 9:46 bychom ten kvíz měli společně odstartovat. Já to znám jenom ze zákulisí, když hrajou vlastně mý kolegové ten kvíz a v našem takzvaném newsroomu je vždycky velká sranda. Jo, tam se každý přeřvává, směje, vykřikuje nahlas ty odpovědi, ať už jsou správné nebo špatné, je to úplně jedno. Vlastně o to ani nejde, jako vyhrát, ale opravdu, jak se říká, může to znít jako kýč, zúčastnit se a pěkně si to užít. A já se těším, že zítra budu přímo u toho v éteru Frekvence 1 i s Milošem Pokorným a že si to užijeme všichni spolu.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deo Spray Roll-On nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty

search of blood.

0: taky Michael Jackson, to nejlepší z muziky, za chviličku Hladíku a aktuální informace z dopravy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Pěkné odpoledne přeju všem. Na cestě hořící auto teď máme ve Slezsku v okrese Opava. U Větřkovic máme hašení požáru. Na místě jsou hasiči, hasí jedno osobní auto, které vzplálo. Opatrní buďte také na Uhersko-Hradišťsku u Nedakonic. Tady máme nehodu osobního auta, které narazilo do sloupu a hrozí pád tohoto sloupu u Nedakonic. Na místo jede policie a taky hasiči. Opatrní buďte také u Dětkovic na Prostějovsku, kde máme další havárku osobního auta. No, bouralo se i na silnici 13 na trase Liberec-Karlovy Vary. Konkrétně u mostu před vjezdem do města stojí porouchané auto na 74. kilometru. A Teplická D8 hlásí na trase 21. kilometru od Roudnice nad Labem na Prahu taky odstavený vůz po poruše. Tak s tím počítejte, nohu s plynu a bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Ace of Base. Na frekvenci 1 máme 1:45 odpoledne. Já jsem tady zaznamenal aktuální zprávu od Martiny, která cinkla před chviličkou, píše: zdravím tě, Robine, včera jsem byla na kempu ve Strážnici a bylo to tam parádní. Jo, a Lubka a Míra ti vezou něco dobrého, tak se zítra před tím kvízem posilni a snad to dáš. Zdraví Martina, to je hezká zpráva, Martino. Tak teď jenom, aby se ten dáreček někde cestou nezatoulal, že jo? Jestli mi nic Lubka s Mírou nepředají a nepřivezou, budu vědět, že si to nechali.
1: Radio Campy, frekvence 1.
0: Když už jsem, přátelé, u těch Radio Campů, tak ten další vás čeká už ve středu 5. srpna, a to v kempu Pohoda. Takže doufáme tady všichni na frekvenci 1, celý náš tým, že se opět přijedete podívat za námi, jak vzniká takové živé vysílání, s tím, že od 14:00 odpoledne se na vás opět bude těšit Lubka Ponížilová a Míra Michálek, naše ranní dvojka. Večer od 19:00 tentokrát rozezní kemp oblíbený zpěvák Adam Ďurica. To znamená jedno jediné, že vy budete tancovat až do samého rána, keď hudba bude hrať. No, a aby toho nebylo málo, tak přes den na vás čekají soutěže o hodnotné ceny, letní pohoda, táborák, špekáčky, kelímky štěstí a taky závěrečná afterparty. A když už vůbec jsem u ta letní pohodičky, tak se cestou můžete zastavit taky na čerpací stanici OMV a ochutnat letní ledové kávy Viva z výběrové 100% arabiky z Brazílie. Můžete vyzkoušet třeba espresso sunrise, espresso tonic, kokosovo jahodové latte, můžete si dát vanilkové frappe anebo ledové matcha latte. Všechno stojí za to. A až do 30. září navíc taky platí, že s aplikací MyStation je každá šestá ledová káva zadarmo. Více najdete na omv.cz. Tak se tam podívejte a vybírejte a pijte, užívejte a klidně tancujte až do samotného rána.

To nejlepší z muziky, tak tohle jsou Krištof a jejich inzerát. Na frekvenci 1 za pár minut bude celá 14. hodina zprávy s Láďou Jakubem a také odpolední vysílání s Janou a Vojtou, tak jak jste zvyklí. A v půl páté jste také zvyklí vyhrávat prachy, penízky. Kolik máte aktuálně v banku, to vám Vojta Zanou prozradí. Hrát budete v 16.30, takže času dost na to se psychicky připravit. Já už se psychicky připravu na zítřejší sestřel Miloše. Ano, budeme zítra s Milošem si dávat kvíz, váš oblíbený pravidelný, tak se těším. Zítra už od 9 budu zpátky, tak se mějte, smějte a zítra ahoj.

0: 14. hodina před námi, dlouho jsme se neslyšeli. Co s Janí Knížkovou za malou chvíli zahrajeme třeba Xindla X?
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc.
0: Taky budou třeba Láskečap. A spousta další skvělé muziky hned po zprávách.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
3: Ty nejlepší aktuální hity.
2: Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Se zprávami Láďa Jakub, hezké odpoledne.
5: Krásné odpoledne přeju. Meteorologové vyhlásili na severu Čech smogovou situaci, týká se Ústeckého kraje. Cestující vlakem musí od neděle počítat s přerušením spěšných vlaků na Jesenicku. A půlroční zdržení na nás čeká na silnicích Uhersko-Hradišťska. Meteorologové před chvílí vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci, a to kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Lidé by se měli při pobytu venku, hlavně v odpoledních hodinách, zdržet zvýšené fyzické zátěže. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav. Doporučení platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti, a výstraha platí do odvolání. V době, kdy vyvrcholila červnová vlna veder, tak v Brně pocitová teplota v ulicích překračovala 50 stupňů Celsia. Řekl to jeden z autorů měření Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Czech Globe.
6: Vědci vyrazili se speciálním přístrojem mezi 15. a 16. hodinou v neděli 28. června ze třídy kapitána Jaroše přes koliště až na Václavskou ulici. Nejhůř vycházela osluněná místa v zástavbě bez zeleně, a kde jsou velké betonové či asfaltové plochy. Například na přechodu v křižovatce ulic Milady Horákové a Kuliště byla pociťovaná teplota lehce přes 50 stupňů. Vzduch měl 40,5 stupně a povrch byl rozpálený na víc než 52 stupňů. O pár metrů dál ve stínu stromů na třídě kapitána Jaroše byla pociťovaná teplota o 10 stupňů nižší. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
5: Cestující vlakem musí od neděle 2. srpna počítat s přerušením spěšných vlaků v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku. Náhradním autobusem budou jezdit až do 12. prosince. Víc k omezení říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
7: Výluka potrvá do konce aktuálního jízdního řádu. Důvodem je rekonstrukce železniční trati na polském území. Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Ta bude organizována podle výlukového jízdního řádu. Podrobné informace k výluce najdou cestující na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak. Osobní vlaky v úseku Jeseník, Mikulovice, Zlaté hory a zpět pojedou bez omezení.
5: Ještě doplním, že skupinové přepravy, tedy turistické akce nebo výlety, je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah, a to nejpozději 72 hodiny před odjezdem vybraného spoje, a to třeba na telefonu 221 111 122. Půlroční zdržení na nás čeká na Uhersko-Hradišťsku. Podle slovánského deníku má omezení trvat na estakádovém úseku na silnici první třídy 50 pod Buchlovskými kopci. Důvodem je nutnost výměny všech mostních uzávěrů. Uzavřený je teď aktuálně jeden jízdní pruh ve směru na Brno. Provoz je veden připojovacím pruhem. V místě tak platí snížená maximální povolená rychlost 30 km v hodině. Fotbalisti Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaně postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas začne v Malšovické aréně v Hradci v 7 večer. O hodinu dřív pak Jablonec nad Nisou přivítá v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždin, a po porážce 2-3 z minulého týdne bude odvracet hrozící brzký konec v pohárech.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
5: Nejvíc rozpálené je teď Břeclavsko a Znojemsko, taky Polabí u Hradce Králové a Pardubic, u Kolína a na Mladoboleslavsku. Tady všude je 36 stupňů ve stínu. No a 36 aktuálně hlásí i České Budějovice nebo Plzeň, Litoměřicko i Lounsko. A může být ještě víc. 38. Přehánky pak jen v jednom okrese Česka, čekáme jen na Třebíčsku, na rozhraní Jižních Čech a Jižní Moravy.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Pražský okruh nám hlásí potíže na 22. kilometru ve směru od letiště k D1. Zdržení je zhruba na 20 minut. No a 40 minut v koloně na vás čeká taky na D1 z Brna na Prahu. Mezi 142. a 133. kilometrem štosuje se to u Měřína. Další kolony jsou taky na D1 ve směru Praha-Brno mezi kilometry 169 a 196, to se dobře pamatuje. No tak bezpečně dojeďte a teď už na frekvenci 1 Jana Vojta.
8: 14. hodina je za námi a za námi je taky další radiokemp. To je jasná věc a tím se tady totiž žije v celém rádiu.
4: Samozřejmě. My tady teda dneska žijeme už od 6 od rána.
8: My jsme taky použitý tašku.
4: Ale takhle, jako vzhledem tomu, že včera byl radiokemp, tak si dovedu představit, že i když my jsme použití tím, že jsme tady od brzkého rána.
8: Tak kolegové jsou použitější.
4: Ty jsou mnohem použitější. Ty ani nevědí, že je někdo používal.
8: Tak přátelé, pojďme si užívat dnešní 30. červencové odpoledne.
4: Ano, je to předposlední odpoledne prvního měsíce prázdnin, milé děti.
8: To říkáš, přesně tak to je, no. Ale tak
4: zítra se to zlomí do druhé poloviny. Zítra o půlnoci. Dejte si budíka.
8: Užijte si to, no, ano. Jasně. Jako zítra totiž nastane den D.
4: No ano, a potom si můžete říct, ještě měsíc.
8: Já myslím, že tohle musí hrozně každý oštvá, tyhle kecky.
4: No, tak já proto se snažím říkat to optimisticky. Taky byste si mohli říct, už jenom měsíc.
8: No. Ano, prostě ta sklenice je stále ještě spola prázdná.
4: No, tak je ještě spola plná, že jo.
8: Tak přátelé, hezké odpoledne, pojďme se vrhnout na to nejlepší z muziky.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte Frekvenci 1, čtvrtek odpoledne 30. července. Já jsem objevil jednu zahraniční stránku. A tam jsou všechny mezinárodní dny, třeba i ty kuriozní, i ty vážně míněný, který ten daný den jsou.
1: To je strašně praktický, hlavně pro moderátora.
0: No, to ano, to je ideální. Ale pozor, ta stránka ti vyplní celý 3hodinový vysílání, protože třeba dneska je 11 mezinárodních nebo národních dnů.
1: Tak šup jsem s tím. Aspoň jeden hodně zajímavý, o kterém jsme třeba nemluvili ráno.
0: Jo.
1: Jestli si to pamatuješ.
0: Hele, použil jsem překladač, takže to není úplně přesné, jo, ale je Národní den chili psů. Neboli chili dogs. To znamená chili hot dogs, jo?
1: Jo, takhle. No.
0: Tak je Národní den stážistů.
1: Počkej, takže je, abych to přeložila správně, je to hot dog, který je z chili.
0: Ano, ano.
1: Jo, jo.
0: Takovej ten mexický, no.
1: Aha.
0: Potom je Národní den stážistů, takže máte-li třeba na brigádě teďko nějakého stážistu v práci, tak mu potřeste pravicí a řekněte mu, že dneska je sice jejich den, ale nepřidáte mu ani floka.
1: No přesně, to jsou ty stážisti. To je vlastně úplně hrozně smutný, že vy tam chodíte jak blázni, od rána do večera pracujete plnohodnotně jako kdejaký zaměstnanec, ale nemáte z toho absolutně nic, že jo. No. Máte z toho tu zkušenost jako, a to know-how.
0: No jasně, no.
1: Mm. A zase na druhou stranu...
0: Sice dřete bídu z nouzí, ale jste bohatí duchem.
1: Ne, ale pozor, ne. To je mnohokrát jako mnohokrát užitečnější, než kdybyste dostal ty peníze.
0: No jasně, ale to mají
1: což
0: třeba...
1: Blábol, ale...
0: to mají třeba takhle koncipienti, že jo, jako absolventi právnických fakult.
1: No jasně.
0: Vemte si, že to je strašlivě složitá škola, že se musíte naučit všechny ty právní kličky, zákony, vyhlášky a tak dále. A vlastně to studium vám celý život nekončí, protože pořád přibývají nový, že?
1: A to je to samé, jak ta medicína.
0: No.
1: Ty se učíš jako blázen 5 let a pak máš jít dělat nějaký atestace, ale ty v rámci těch atestací nejsi jako zaměstnanec.
0: No jasně.
1: Ty nevyděláváš.
0: Máš to jako stáž.
1: Ty si prostě, když si vymyslíš, že budeš dělat tuhle práci a začneš studovat tuhle školu, musíš si fakt buď vyhrát tady v posledním slově nějak tu korunu, anebo si prostě vsadit, anebo nechat se živit dlouhá léta.
0: Takže my vám držíme pěsti a nebojte, jednou zbohatnete.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. Já bych se chtěla ještě vrátit k víkendu, protože já jsem na to úplně zapomněla. Chtěla bych to zmínit. Je to jedna věc, která ve mně jako vlastně strašně moc rezonovala a evidentně to rezonovalo tak moc, že jsem to zapomněla tady vypíchnout. My jsme byli v sobotu na koncertě v Klášterci nad Ohří. Mně se strašně nechtělo, protože tam hráli revival kapely. Já nevím, jaký ty máš názor na revival kapely.
1: Takhle, jako jsme v době, kdy spousta slavných kapel se pomalu přirozeně stává svým vlastním revivalem.
0: No, jako je jich dost. A nehledě na to, že jsou to revival kapely, které ještě hrajou.
1: No jasně, no. Já prostě revivaly už jako z principu nemám rád, jo.
0: Já s tímhletím jsem já šla na ten koncert, protože jsem se nechala přemluvit, jo. Protože jsem si říkala, jde partička, nebudu jí trhat, půjdu taky. Jasně. Ale pozor.
1: Ale budu se tvářit kysele.
0: Ale pozor. No. Jako to bylo něco... To bylo něco fenomenálního.
1: A který kapely to bylo revival?
0: A byla to kapela AC/DC a Uriah Heep.
1: Aha.
0: A prostě byly to nějaký Maďaři, dvě kapely, obě z Maďarska, a teda jako mě padla brada. To bylo tak fantastický. Oni byli tak věrohodní. Jako já jsem tam stála v tom hledišti a teď jsem si říkala, to nemůžu myslet vážně, protože to jsou podle mě prostě normálně jako členové té kapely, ale minus 20 let.
1: No, takhle, jako pozor, zmínila si AC/DC. Já jsem viděl na začátku července kapelu AC/CZ, což je český revival.
0: Aha.
1: AC/DC.
0: Jasně.
1: A oni mají normálně tu scénu postavenou úplně stejně, jako to měli AC/DC, takový ty Marshall stěny, že jo?
0: Jo.
1: Zvon tam visel nad nima.
0: Takže i ten vizuál.
1: No. Kytarista měl tu bekovku.
0: No.
1: A zpěvák řval úplně neskutečně, jako ten zpěvák AC/DC. A vtipný bylo, že já jsem se potom s tím zpěvákem bavil v zákulisí, jo. A já jsem mu říkal, teda vy jste ďáblové, jakože vy to opravdu jako jedete tam poctivě, ale že jste jako přijeli pozdějiš večer, dítě odpoledne. A on mi ten zpěvák na to řekl, já mám večer ještě jeden koncert.
0: To úplně rozumím, no. Ale já tady celou tu dobu, co mluvíš, tak se snažím najít aspoň malou ukázku. Já totiž Uriah Heep vlastně skoro vůbec neznám. No. Znám jednu písničku,
1: kterou... Ale Highway to Hell známe všichni od AC/DC, že jo?
0: To známe, ale my vlastně od Uriah Heep občas něco zahrajeme, třeba tuhle. To není hook, no, tak
1: ale
0: to je normální.
1: Ale víme, teď, co to je za písničku.
0: No, ty to hráli, takže jsi připadal jak na Woodstocku prostě.
1: Jo.
0: No bylo to skvělý, musím to pochválit.
1: Takže jste vytáhli kytky, dali si je do vlasů. Nabatikovali trička.
0: A zapálili trávu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
3: fajn. Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok.

0: Frekvence 1 půlové zprávy právě teď a po půlových zprávách to budete čumět.
1: Ano, bude to příběh, na co budete čumět, respektive vaše uši budou čumět a bude to příběh buď pravdivý, anebo úplně smyšlený.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Šéfkuchař Jakub Parus. Tak vás naučíme, jak na správnou letní barbecue party na vašem grilu.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
4: Hezké odpoledne přeju, zpráv 14:30. V Moravskoslezské metropoli budeme jezdit novými elektrobusy s klimatizací. Dopravní podnik Ostrava totiž podepsal smlouvu na 70 nových klimatizovaných elektrobusů s dojezdem na 200-350 km a systémem nočního nabíjení. Vítězná nabídka firmy Solaris má hodnotu téměř 900 milionů a víc než polovinu nákladů pokryje evropská dotace. Středočeští hygienici od začátku letních prázdnin provedli na dětských táborech 95 kontrol a zjistili 23 závad. Nejčastěji se týkaly zásobování pitnou vodou, nedostatečného úklidu, zdravotní dokumentace i stravování. Ve třech případech dostali provozovatelé za nedostatky ve středních Čechách pokuty ve výši 5000 korun. Radnice Prahy 13 dnes ve spolupráci s městskými strážníky kontroluje pohyb problémových lidí v okolí stanic metra Nové Butovice, Hůrka, Lužiny, Luka a Stodulky.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Nejdřív jedna aktuální zpráva od vás z naší aplikace Pozor na severní Moravě.
5: Zdravím, nehoda u studentky na Vojčínsku, směr na Mošnov, opatrně.
4: Díky za vaše informace, opatrní, buďte také v Kamenném Újezdě v okrese České Budějovice, narazíte na nehodu dvou osobáků, nohu splynu také na Uhersko-Hradišťsku u Ořechova, kde máme sražené zvíře, no v Praze se bouralo na Malešické, tam máme nehodu se zásahem integrovaného záchranného systému, v autobuse tam spadl cestující na místě hasiči a záchranka. No a pozorní, buďte na D35 na trase z Mohelnice na Lipník nad Bečvou, tady stojí po poruše odstavený vůz. Ode mě všechno, pokračuje Jana a Vojta.
1: Pravda nebo blábol, to je rubrika vždy po 14:30. Dneska pro vás má Jani další fantastický příběh, který se dost možná i stal.
0: Hele, je to vlastně neuvěřitelný. Nechte si to určitě vyprávět. Hlavní roli v tomhle příběhu hraje velryba.

0: Přátelé, pravda nebo blábol, naše rubrika, která je o příbězích.
1: Ano, příběh, který se buď stal, anebo ne, a podle toho, co jsi říkala před chvílí, by to mělo být o velrybě, takže zachráníme Viliho, pojďme.
0: Tak, poslouchejte pozorně. Ona to zní trošku jako legenda, ale skutečně se to stalo.
1: Jo.
0: Jistý jihoafrický potapěč se vydal pozorovat slavný sardinkový tah u pobřeží Jihoafrické republiky.
1: Ano.
0: Jenomže najednou se kolem něj voda rozbouřila a obrovská velryba vyrazila za hejnem ryb.
1: Mm.
0: Co se nestalo? On spadl do vody, že jo?
1: Nejde.
0: A představte si, že se ocitl přímo v tlamě té velryby. On prostě spadl.
1: Jmenoval se Jonáš.
0: On spadl do tlamitý velryby. Velryba ale brzy zjistila, že neulovila tu rybu, kterou naháněla. No. A představte si, že toho potápěče vyplivla. On vyvázl bez jakéhokoliv zranění. Později se tomu věnovali odborníci a vysvětlovali, že vlastně nešlo o útok. Velryba pouze při lovu omylem nabrala něco, co vlastně do její potravy nepatřilo, proto to vyplivla.
1: Jo. Takže chlap je v pořádku, jenom lehce natrávený.
0: Hlavně, že není otrávený.
1: Hele, hezký, já si myslím, že tohle ne.
0: Myslíš, že ne?
1: Myslím, že to není pravda.
0: Seš si jistý, jo?
1: No, si jistý, co nejsem, jako, ale myslím si to.
0: Rozmysli si to. Rok 2019, příběh, který se skutečně stal.
1: Nekecej.
0: Jo, fakt se to stalo.
1: Maria.
0: Normálně se to opravdu stalo, já vám řeknu i jméno toho potapěče, Rainer Schimpf.
1: Jo, a teď jezdí po besedách a vypráví, jak to vypadá uvnitř velryby, jo?
0: Jak to vypadá uvnitř velryby.
1: Ty vada.
0: Takže potapěč, který se prostě omylem dostal do útrop tlamy takového pěkného zvířete.
1: No,
0: málo kdo si to dokáže prohlídnout zevnitř.
1: No jasně, tak jako víte co, je spousta míst, kam by se člověk chtěl podívat, ale tohle by mě napadlo.

0: pojďme se vydat na výlet, před námi je víkend, možná ho máte prodloužený a přemýšlíte, kam v tom krásném počasí, které nás čeká, vyrazit.
1: Ano, Tomáš Fíla má pro nás vždycky dobré doporučení, nebude chybět ani dnes a my se ho ptáme, kam nás dnes Tomáši Fílo vezmeš, ahoj.
2: Ahoj. Hezké odpoledne, Jani, ahoj Vojto. Tak dnes jsem vyrazil na jedno z 10 nejděsivějších míst na světě. A to jsem si nevymyslel. V různých žebříčcích právě kostel svatého Jiří v Lukové byl vybrán jako místo, kde se určitě budete bát. A i když jsem sem přijel a přes den a bylo tady spousty světla, tak musím říct, vypadá to velmi ponure, velmi tajemně, ale fakt to stojí za to vidět. Kostel svatého Jiří v Lukové nalezneme poblíž obce Manětín v Plzeňském kraji. A čím je vlastně tak děsivý? No, těmi sádrovými sochami, které tady sedí a jsou to vlastně věřící, kteří jen tak tiše mají sklopené hlavy a sledují, jsou nasměrováni na oltář. Tyto sochy vznikaly tak, že na živé lidi, které v roce 2012 rozesadil po kostele student Plzeňské univerzity Jakub Hadrava, tak je obkládal látkami napuštěných sádrou a počkal, až to stvrdne. Každá socha je tak naprostý unikát, je jinak velká, jinak široká, je v jiné poloze a musím říct, že působí opravdu dost oživle. Takže pokud se rádi bojíte, tak sem rozhodně vyražte, protože i přes den to má takovou opravdu zvláštní atmosféru. No, s dnešním výletem to dopadlo dobře, i já jsem se tam trochu bál a my se opět uslyšíme zítra. Tak se mějte krásně, já vám přeju hezký zbytek dnešního dne a ahoj.

0: Muzika je připravená mezi, ani ne tak mezi, jako spíš mezi 15. a 16. ta nejlepší a my vám teď rádi řekneme, jakou, že vám ji pošleme.
1: Pošleme třeba Davida Guettu a Seal. Taky Bloodhound Gang. A bude i Lady Gaga. Zprávy s Láďou za pár vteřin.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Jak jsem říkal, Ládě, Jakub, Láďo, hezké odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Prezident s premiérem se pojedou schladit do Norska. E-shopy přestávají posílat čokoládu a ořechy a na severu Čech se zabydlely senice. Ještě jednou příjemné prázdninové odpoledne. Aktuálně ze středočeských kolejí provoz vlaků mezi Unhoští a Kladnem je zastavený a to kvůli podezření na poškozenou koleji vlivem teplého počasí. Dopravce teď zajišťuje náhradní autobusovou dopravu u Kladna. Situaci na místě prověřují technici. V Polsku dnes se dopadla podle premiéra Tuska asi ruská raketa. Kreml se nevyjádřil. V noci na dnešek polská armáda vyslala na východ země vojenský letoun F-16. Potom, co neznámý objekt narušil polský vzdušný prostor. Objekt dopadl na pole nedaleko Lublinu, kde vytvořil asi 10-metrový kráter. Incident se obešel bez větších škod. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš navštíví Norsko. Pavel zamíří do Osla Trondheimu 10. až 12. listopadu na pozvání krále Haralda V. Babiš bude počátkem září v Oslu s tamním premiérem. Plyne to z aktualizace seznamu letů armádních letadel. Seznam nezahrnuje plánovanou cestu prezidenta na pravidelné zasedání Organizace spojených národů. Na severu Čech se nám zabydlely synice, teď zhoršily kvalitu na Hamerském jezeře na Českolipsku. Voda má 4. stupeň kvality z 5-bodové škály a představuje pro nás zdravotní potíže. Zhoršená voda je podle hygieniků Libereckého kraje i na Mácháči. U Dox tam platí 3. Tam, kde odborníci kvalitu vody nekontrolují, si ale můžeme prověřovat sami. Jak? To nám prozradí ředitelka hygieny v Liberci Jana Lousová.
6: Odeberu do plastové láhve vodu z plochy, kde se koupám. Nechám jí 20 minut odstát a pokud je ta láhev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil tadyhle na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o synice.
5: V případě Hamerského jezera hygienici nezakazují koupání, ale vstup do vody nedoporučují. To voda Máchova jezera není vhodná ke koupání pro citlivé jedince, jako jsou děti, těhotné nebo alergici. Hygienici tam lidem doporučují, aby se osprchovali. Mírně zhoršená je taky voda v rybníka v Sedmihorkách, v Českém ráji a na koupalištích v Zákupech a Nedamově na Českolipsku. Českem projde denně přibližně 250 000 zásilek přes výdejní boxy. Ve špičkách až 500 000. Jenže plechová schránka se na slunci rozehřeje až na teplotu 50 stupňů Celsia, kde se třeba čokoláda, kosmetika nebo léky mění v odpad. První prodejci proto z vedry, které podle odborníků na počasí od čtvrtka vystoupají až k 38 stupňům, expedici citlivého zboží omezují nebo zastavují. Přestávají třeba posílat čokoládu i ořechy.
4: Frekvence 1.
0: Počasí.
5: No a to nám to následující počasí do karet jenom hraje, co se týče tedy neposílání té čokolády. Velmi rozpálené teploty nás čekají dneska 38 stupňů a skoro bez mraků. Výjimkou je tedy Třebíčsko na rozhraní Vysočiny, Jihočech a Jihomoravy, kde se může místy objevit nějaká ta slabá přehánka.
0: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: D1 z Brna do Prahy hlásí uměřená kolony na kilometru 143, zdržení je na půl hodiny a nehoda blokuje provoz i z Prahy na Brno po D1 mezi kilometry 9 až 13, je to zhruba na 20 minut. Další potíže jsou v Ústí nad Labem v Neštěmické ulici, narazíte na nehodu 2 osobáků. No a pozorní buďte i na D56 na trase z Ostravy na Frýdek Místek, hoří tam auto na 47. kilometru, zasahují hasiči na policie. Tak v místě nohu z plynu a bezpečně dojeďte s Janou a Vojtou.
1: Krátce po 15. čtvrtek 30. července. Pěkné odpoledne přejeme.
0: Hezké odpoledne, přátelé.
1: Nebo dobrý večer, spíš už tak, jako by se...
0: Jo, ale když máš toho dvojáka, no.
1: No jasně.
0: Možná si říkáte, že to je trošku jako rádio knížková flair, ale my vám to vysvětlíme a vy, co jezdíte po těch radiokempech, tak moc to dobře víte, protože prostě naši kolegové, vzhledem k tomu, že vysílají ráno, tak přece nemůžou po radiokempu zase vysílat ráno.
1: Takhle můžou, ale jsou líní.
0: No, líní. Já nevím, jestli úplně líní. Já myslím, že nebudeš mít kamarády.
1: Ne, takhle. Zas na druhou stranu berme to tak, že včera vlastně to bylo rádio Michálek Ponížilová. Jo,
0: ne, vlastně máš pravdu, no. Protože oni tady byli ráno a no. Pak vlastně vysílali i odpoledne z toho radiokempu,
1: no.
0: Že jo?
1: No.
0: No, takže jste se včera přejedli jich, dnes se přejíte nás.
1: A budete rádi, až o víkendu uslyšíte Maláška.
4: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Frekvence 1 proplácí účtenky právě teď a voláme někomu z vás.
1: Zavoláme Blance z Litovle.
2: Frekvence 1 platí za vás.
0: Právě teď. Jsem nikdy nebyla v Litovli.
1: Já doufám, že jsem to řekl správně. Z Litovle se říká.
0: Ani
1: že?
0: Ani na nádraží. Litovle? No.
1: Já jsem jako možná pil pivo z Litovle.
0: Já jsem nebyla.
1: A nebylo
0: ani
1: to špatný úplně,
0: jo,
1: no.
0: Jo.
1: No.
0: To Litovle, vidíš
1: jsem
0: to.
1: Jsem byl mladý ještě a bylo mi to jedno.
0: Počkej, fakt.
1: Ne, tak je litovelský pivo přece.
0: Určitě, jasně, no. Jasně. Tak snad Blanka nepije v tuhle hodinu pivo, aby nám to vzala.
1: A tak víš co, tak při odpoledni, jestli si dala vepřopéčo k obědu v tomhle horku, to
0: chce pivo. Nedávno jsem viděla, to jsem ti ale vyprávěla toho chlapka, jak si v tom takovým tom vozíčku, jak si vozí lidi na zahrádku různě, jakoby seno, tak on si tam vestavili ty dvě basy, těch piv. Říkal, tak ty máš co dělat.
1: A měl to ještě v neckách, který byly plný ledový vody, aby mu to nesteplalo, ne?
0: Ne, to ne, ale přišlo mi to komický. Ne?
1: Tak ale Blanka by nám to mohla zvednout. Teda.
0: Blani, vemte to.
1: Protože Blanka tady má účtenku za skoro 1300.
0: To bychom moc přáli, Blance.
1: Bylo fajn.
0: A co nakupovala Blanka?
1: Blanka bohužel teda léky, jo, ale já jsem koukal na tu účtenku, tam je to rozepsané a jsou to spíš takový ty vitamínový doplňky, než aby to byly nějaký jako.
0: Tak to se hodí, ale vždycky,
1: no, jasně,
0: jo, jako takhle 13 se hodí, to je jasný. Tak Blani, kolik vám dáme? 3 tútnutí?
1: Dáme 3 tútnutí,
0: jo,
1: ještě, no.
0: Tak 1 tútnutí pro Blanku. My máme taky doma Blanku. To je Blanka, naše teta. To není moje teta, druhý tutnutí, ale říká mi teta.
1: Jo.
0: Já nevím, jestli to taky u vás taky je.
1: To je škoda.
3: Zavolíte později.
0: Na později nemůžeme zavolat. Já se nic dělat, protože to nám pravidla neumožňují.
1: Berte nám ty telefony, pak nám tady ty peníze zbývají hromadě.
0: My nevíme, co jste.
1: Tady nemůžeme ani chodit pomalu.
0: Tak jo, přátelé, dneska to nevyšlo, ale myslíme, že to vůbec nevadí, protože věříme, že zítra to proplácení určitě vyjde. Hlavně ty telefony zvedejte a ty počálky vracejte.

0: Posloucháte Frekvenci 1, já bych se s dovolením vrátil k tomu nejapnému povídání o tom, že zítra už je půlka prázdnin, protože já tady mám článek se školní tématou. Se školní tématikou, ale je to vlastně jako hrozně pěkný a líbí se mi, že k některým věcem se jakoby ve školách vrací teď, jo. A některé školy plánují, že to zavedou právě od nového školního roku. A jsou to takzvané jedlé zahrady. Že prostě se vrací práce na pozemku u základních škol a děti se sami starají o svoji zeleninu.
1: Pozemky, tak se jmenoval ten předmět, že jo?
0: A dokonce už jsou školy, kde to zavedly a děti z toho potom vaří, z té zeleniny. Že jako takhle vedou k tomu, že co jim země dá, tak to by se mělo zpracovat a co všechno z toho se jako dá udělat.
1: Ale to je hezký.
0: Je to hezký. Mm. Já si myslím, že to je velmi bohulibý a že by to tak mělo být. Ovšem mělo by to být tak, jak jsem teď řekl, že ty děti si to potom i zpracujou a snědí.
1: Udělej si třeba pořádnou, ale fakt intenzivní a silnou marihonovou
0: polívku.
1: Ne, polívku. Já myslím,
0: zastrouhanou parmazánem
1: mastičku.
0: Pozor.
1: Ne, protože my si z toho děláme legraci, samozřejmě žádná tráva se pěstovat nebude.
0: No, mě to připomnělo moje základní školní léta.
1: Co jste pěstovali?
0: To bylo ještě za bolševika. A my jsme normálně měli zahradu, že jo, školní zahradu, práce na pozemku. A všechno to bylo o tom, že práci na pozemku měl na starosti na té škole jenom jeden učitel.
1: Ano.
0: A vždycky, když přišel čas sklizně, tak nás tam vyhnal, my jsme to sklidili a on si to odnes přes ulici domů.
1: No a to ještě předtím byly ty kroky, že když bylo čas to opečovat, vyplet, zalít, tak co se šlo na pozemkách dělat?
0: No opečovávat,
1: zalévat.
0: Zalít a kolikrát i o víkendu, protože zrovna se to hodilo a bylo hezky, že jo?
1: A já myslím, že to takhle v pořádku, ne? To je asi jako když jsme měli dílny, pamatuješ si dílny před mě?
0: Samozřejmě. Víš, kolik ptačích budek ta škola musela potom spálit?
1: Vůbec ne, prodat.
0: Jo, prodávat na trzích.
1: No jistě.
0: Ředitel se zástupkyní jezdili po trzích a prodával ptačí budky.
1: Je vtipný, že ti to evokuje rozhodně tu ptačí budku. Ty.
0: No jasně.
1: No, mě teda taky, když se řeknou dílny. A mně to přišlo fajn a já myslím, že znamená dílny i pozemky jsou předměty, které by se rozhodně měly do osnov vrátit.
0: Samozřejmě.
1: A nebo se nerušit, pokud tam
0: teda ještě jsou. Samozřejmě, ať mají učitelé co prodávat, anebo jíst.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deo Spray Roll-On nebo Deo Stick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: My se budeme věnovat počasí.
1: Ano, protože počasí o prázdninách, to je alfa omega.
0: No podle toho, jaká je předpověď počasí, víte, jestli si máte sebou na výlet zbalit plavky nebo ne?
1: No, takhle, podle toho, jaká je předpověď počasí, některé modely to ukazují, byste se zítra mezi místo opalovákem měli natřít bylinkama.
0: Pro jakýho bylinkama?
1: A rostlinným olejem.
0: No pozor, my jsme jako děti, když jsme se šli opalovat a chtěli jsme být fakt hnědý, nebo děti to
1: tak slunečnice, vím.
0: Tak jsme používali Nubian. Nubian je taková, je to vlastně taky jenom volej.
1: No.
0: To podle mě žádný UV nemělo. A lehali jsme si u nás doma na garáž a ta garáž má černou střechu.
1: Ježiši,
0: takže nás ta máma vždycky večer přišla se škrábnout. Ale vypadali jsme, jak kdyby jsme byli u moře.
1: Jo. No tak samozřejmě, od toho se to dělalo. Ne?
0: A nestálo top ani korunu.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Krátce po půl čtvrté zprávy s Laďou Jakubem. Dobré odpoledne. Pražané a návštěvníci metropole můžou dnes a zítra za aktuální vlny veder využít klimatizované prostory v přízemí Škodova paláce v centru hlavního města. Tam se můžou ochladit a napít vody. Podobná místa k ochlazení v metropoli otevřely také některé městské části. Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je i na konci července dobrá. Na všech sledovaných místech východní Moravy je vhodná ke koupání. Ve slepém rameni řeky Moravy u Napajadel na Zlínsku a v přehradě Luhačovice na Zlínsku má však voda mírně zhoršené vlastnosti. Tisíce Maročanů dnes přeplavali nebo přešli do španělské Sejuty ze sousedního Maroka, píše to deník El País. Tamní radnice žádá španělskou vládu o zásah armády. Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Už od dětství. Zaznělo to dnes na konferenci o českém jazyce v Praze. Vícejazyčné prostředí při životě v zahraničí děti vůbec nemate. Používání češtiny ve světě navíc posiluje rodinné vazby a utvrzuje dítě v jeho identitě. Dětský mozek je k naučení více jazyků dobře vybavený, přičemž výuka češtiny nebrzdí osvojení většinového jazyka. Na konferenci Budoucnost češtiny ve světě to dnes v Senátu v Praze řekla psycholingvistka Kateřina Chládková z Psychologického ústavu Akademie věd.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: D1 z Brna na Prahu u Měřína na kilometru 143 hlásí kolony zdržení na půl hodiny. Nehoda blokuje provoz na D1 i z Prahy. Na Brno mezi 9. a 13. kilometrem je to tam na 20 minut. A ještě na příjezdu do Brna po D1, tak tam se zpomaluje na kilometru 182. Zpoždění dělá 20 minut. Přejeme pevné nervy. Pokračuje Jana Vojta.
3: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
6: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na pátek. Páteční den přinese ty nejvyšší teploty nejenom z celého týdne, ale také z celého července. Rtuť teploměru bude atakovat hranici 40 stupňů Celsia. Buďte na sebe velmi opatrní a od 11. do 16. hodiny zůstávejte v chládku vašich domovů a zvyšte příjem nealkoholických tekutin. Pozor, i v ranních minimech nyní měříme teploty hodně vysoko a vypadá to, že teploty přes 35 stupňů Celsia místy budou zůstávat až do 20. hodiny večerní. Očekáváme jasno až polojasno. Během odpoledních hodin se bude ojediněle vytvářet kupovitá oblačnost, ze které zejména v severozápadní části našeho území budou vypadávat lokální přehánky nebo také bouřky. Jinak nás nic ochlazovat nebude.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Před malou chvílí před zprávami jsme se dozvěděli, že Jani se od malička natírala Nubianem, aby by vypadala jako od moře.
1: No, ale vypadala, pozor. No. Když ono to samozřejmě bylo hrozně nezdravý, no. Že? Nebo v té době podle mě nebylo tolik informací o tom UV a o těch hrozbách, takže jsme to tolik neřešili. A fakt jsme byli všichni krásně opálení.
0: Ale já, když jsem byl malý, tak jsme to taky neřešili. Ale já měl hlavně tu výhodu, teďko už se mi to jako občas děje. A je otázka, jestli je to tím, že kůže už ztratila svou pružnost, anebo jestli to je to nějaký agresivnější.
1: Se to smrstne.
0: Ale já jsem se nikdy nespálil, když jsem byl malý.
1: A to já teda taky, no. Ale podle mě to je s věkem. Si já myslím, že jo. Opravdu jako, že ta kůže začne být jako tolik
0: náchylná.
1: No. Asi je to s věkem, já se taky jako nikdy nespálila jako dítě.
0: No, právě jakože mám tu výhodu a my to máme geneticky s mojí ségrou po našem taťkovi, který vlastně se nikdy nespálil, ani doteď se nespaluje, jo. Jakože opravdu mu to funguje nádherně,
1: to
0: ten pigment.
1: Je zvláštní, viď? No. Jestli on nejí hodně mrkev.
0: To asi jí.

0: Posloucháte Rádio Frekvenci 1. Přátelé, pojďme na dovolenou. Je čas dovolených, tak my jeden takový tip pro vás máme.
1: No, není to
0: já úplně... mluvím jak kniha.
1: Ne, tak jmenuješ se tak téměř, jo. Ale teď není to jako vyloženě tip na dovolenou. Spíš mě jakoby k tomu hledání těchto informací přivedlo to, že jsem minulý týden mluvil s několika lidmi, kteří už mají podovolené. A všichni řekli jedno a to samý, jako kdyby žádná nebyla.
0: Jak to vždycky rychle uteče, týden je málo.
1: Ale byli třeba 14 dní, byli dokonce 3 týdny, ale stejně se cítí jak spráskaný psi po tý dovolení. Mm. A já jsem se jakoby rozlétl po internetech a zkoušel jsem jakoby hledat nejčastější důvody, proč si člověk na dovolený neodpočine. Mm. Jo. Tak za prvé, spousta lidí dovolené přistupuje jako k projektu. Že místo toho, že...
0: Plníš prostě, projekt.
1: No. Že místo toho, že prostě tě někdo odveze na letiště, ty se sedneš do letadla, za 3 hodiny si na Krétě a tam se 14 dní válíš, tak vlastně pořád jako žiješ v tom, že to musí být dokonalý. Jo, jakože... A že nepředvídané události jsou nepřípustný.
0: Jakože to nežiješ, ale máš to v někde v podvědomí té hlavě?
1: No.
0: Protože já si jako dokážu představit, že odjedu prostě někam do Řecka nebo na Krétu a lehnu si tam na pláž a fakt jako
1: no to je moje vysněná dovolená, jo.
0: Jako, že a co tam děláš, když tam jedeš? Plníš plán.
1: No, plníš plán. To je jako prostě, opravdu ty lidi mají třeba jako minutový itinerář i u toho moře.
0: No, to je ale blázně.
1: Já chápu, když si třeba někdo udělá nějakou takovou road dovolenou a jezdí z místa na místo a tam chce všude něco vidět. To si myslím, že je v naprostém pořádku, jo. Ale prostě jako letět na Krétu a říct si, tak v 7 ráno musíme jít na snídani, protože v 8.30 nám odjíždí ten objednaný taxík do Iraklionu. Tam se musíme jít podívat na tohle, na tohle, na tohle, tam si uděláme fotku. Tahle restaurace má nejlepší recenze, tak tam budeme. A
0: večer já toho cítím nějakou tvoji osobní zkušenost.
1: Ne. Ne? Ne, to opravdu ne, jako tohle.
0: Takže ti jako vadí něco, o čem se píše, ale ne, není to tak.
1: Ne, ale že jsou lidi, kteří to takhle mají a pak si neodpočinou.
0: Pak si neodpočinou.
1: Potom spousta lidí si na dovolenou bere práci. Že prostě, jasně, celý den se válí u moře, ale večer si na tom pokoji ten noťas otevřou.
0: Neotevírejte ty maily.
1: A ty maily zkontrolujou.
0: Nedělejte to.
1: No. A potom taky nemusíte vidět všechno. To, že jste v nějakém historickém městě, neznamená, že musíte vidět všech 18 chrámů, který tam jsou, že jo.
0: Já myslím, že teď lidi, kteří to přesně takhle mají, nás poslouchají a na konci tohohle vstupu, než to jako všechno utnem.
1: Mají teprve si dřív, než někam odletěj.
0: Víš co, Vojto?

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, když už teda mluvíme o těch dovolených, tak my jsme si dovolili odjet teď na prodloužený víkend. My totiž letíme do Barcelony.
1: A jo, vlastně.
0: Ale jenom tak jako krátce na 3 dny, nebo vlastně jenom 2,5 dne.
1: Do Barcelony. Tady je málo teplo, tak musíte tam, kde je jako minimálně
0: no,
1: o 10
0: ale
1: víc.
0: Pozor, ještě na začátku týdne, nebo někdy na konci, nebo vlastně jo, na začátku týdne to vypadalo, že tady bude větší teplo než tam a už se to trošku srovnalo. Teda, takže, no, jako,
1: takže vlastně ze stejného do stejného.
0: Jo, v tom krásném vnitrozemí 37 stupňů bude naprosto skvělý, ale tam je to moře, že jo?
1: No
0: kde tam se to bude úplně jinak snášet.
1: Barcelona to máš na pobřeží, že jo? Costa del Brava, šup tam. Jako.
0: Ale kupovali jsme samozřejmě vstupenky s předstihem, aby jsme se vyvarovali těm frontám.
1: No.
0: Představ si, že už to, že chceš koupit třeba, já nevím, vstupenku do nějakého parku, tak ty si musíš vystát frontu na tom internetu. Oni to totiž pouštějí vlastně třeba jenom 3 týdny před.
1: No.
0: A opravdu má ráno, to otevřeš a už tam čekají lidi, jo. Už tam jsou ve frontě prostě lidi, a když si kupuješ lístek na Karlu Gotta.
1: A to ty lidi nemají co na práci, já, že čekají ve frontách na internet, nevím, nebo no se jim prostě stejská.
0: A je to levnější, další věc je to, že to je levnější. Jako, fakt jako, a neušetříš třeba 2-3 eura, ale ušetříš třeba 11-12, což už je teda rozdíl jako velký. No, takže my teď jedeme do Barcelony, já se na to moc těším. A řekli jsme si, protože jedem ve 4, tak jsme si řekli, že když bude hodně velký teplo, tak ve vinárně, do vinárny sluníčko nesvítí.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
3: I hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
4: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.

0: 16. hodina se přiblížila, my pro vás máme muziku i po té 16.
1: Máme pro vás třeba i Many. Taky bude třeba Bruno Mars. Potom třeba Lefarb nebo Šalom, ale ze všeho nejdřív zprávy.
2: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Užijte si léto, protože co si budeme povídat. U nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Láďa Jakub, hezké odpoledne.
8: Krásné prázdninové odpoledne. V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci a cestující vlakem musí od neděle 2. srpna na severní Moravě počítat se zpožděním. V Novém Vrbnu na Opavsku teď hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Podle dostupných informací hoří ve Slezsku les na ploše zhruba 200x300 metrů. Na místě zasahuje i speciální technika. A meteorologové dnes odpoledne vyhlásili v Ústeckém kraji na severu Čech smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Lidé by se měli při pobytu venku, zejména v odpoledních hodinách, zdržet zvýšené fyzické zátěže. Dnes a zítra budou teploty stoupat ke 40 stupňům Celsia, jak říká Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: Předpokládáme silnou, v nížinách až velmi silnou zátěž teplem. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to na většině našeho území. O víkendu očekáváme od západu sice zmírnění vlny veder, ale i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a teplná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu.
8: Výstraha v Ústeckém kraji před smogovou situací platí až do odvolání. A mimochodem, v době, kdy vrcholila červnová vlna veder, tak v Brně pocitová teplota v ulicích atakovalo přes 50 stupňů Celsia. Řekl to jeden z autorů měření Daniel Kopkáně z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věk Czech Globe.
10: Vědci vyrazili se speciálním přístrojem mezi 15. a 16. hodinou v neděli 28. června ze třídy kapitána Jaroše přes koliště až na Václavskou ulici. Nejhůř vycházela osluněná místa v zástavbě bez zeleně, a kde jsou velké betonové či asfaltové plochy. Například na přechodu v křižovatce ulic Milady Horákové a Koliště byla pociťovaná teplota lehce přes 50 stupňů. Vzduch měl 40,5 stupně a povrch byl rozpálený na víc než 52 stupňů. O pár metrů dál ve stínu stromů na třídě kapitána Jaroše byla pociťovaná teplota o 10 stupňů nižší. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
8: Cestující vlakem musí od neděle 2. srpna počítat s přerušením spěšných vlaků na severní Moravě. V úseku z Jeseníka na Jindřichov ve Slezsku a dál kolem Krnova. Náhradním autobusem budou jezdit až do 12. prosince. V omezení pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
11: Výluka potrvá do konce aktuálního jízdního řádu. Důvodem je rekonstrukce železniční trati na polském území. Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Ta bude organizována podle výlukového jízdního řádu. Podrobné informace k výluce najdou cestující na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak. Osobní vlaky v úseku Jeseník, Mikulovice, Zlaté hory a zpět pojedou bez omezení.
8: No a skupinové přepravy, tedy turistické akce nebo výlety, je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodiny před odjezdem vybraného spoje. Pokračujeme na Moravě. Půlroční zdržení na nás čeká na Uhersko-Hradišťsku. Podle slováckého deníku má omezení na silnici první třídy 50 přes Chřiby trvat na estakádovém úseku pod Buchlovskými kopci. Důvodem je nutnost výměny všech mostních uzávěrů na silnici. Uzavřený je jízdní pruh ve směru na Brno. Provoz je veden připojovacím pruhem. V místě platí snížená maximální povolená rychlost 30 km v hodině. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Tromsø půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas začne v Malšovické aréně pod Lízátky v 7 večer. O hodinu dřív pak Jablonec nad Nisou přivítá v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a po porážce 2-3 z minulého týdne bude odvracet hrozící brzký konec v pohárech.
2: Frekvence 1. Počasí.
8: Jak jste to slyšeli, meteorologové vyhlásili na severních Čechách v Ústeckém kraji smogovou situaci, která platí až do odvolání. I zítra bude jasno nebo polojasno, téměř bez přeháněk, bez mraku a teploty do 40 stupňů Celsia. Pozor na to.
2: Frekvence 1. Doprava.
8: A ještě informace pro řidiče, opatrně buďte v Brně na Kníničské ulici, máme tu hlášenou srážku osobního auta s cyklistou. V Praze se bouralo na Legerově, dva osobní vozy jsou v sobě, jinak příjezdy do metropole jsou taky pomalu ucpané. Pozorně buďte na 52 z Pohořelic na Brno, přímo v Moravské metropoli, tam máme taky na 50, tedy pardon, na 2. kilometru hlášenou nehodu na 52. No a Královéhradecká D11 na trase od Hradce na Prahu hlásí na 75. kilometru sražené zvíře na vozovce. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1 a s Janou a Vojtou.
0: 16. hodina je za námi, vy jste stále s rádiem Frekvence 1, stále s knížkou, s Efflerem, tak snad se vám to nepřejí.
1: Prosím vás, ještě hodinku vydržte, jako mě vydržte hodinku, Jana tady bude ještě s velkýma hlavama.
0: To už se pak rozmělní do těch tří hlasů dal. Ne.
1: Takhle, ty jsi říkala před malou chvílí, že vlastně odlétáte na 2 dny do Barcelony, že si děláte výlet. Já teda odjíždím na 2 dny do Trutnova, což je srovnatelný, takže...
0: Je to podobný, no, jako to je dost podobný.
1: Trutnov je Barcelona, severovýchodníček.
0: A tím chceme naznačit, že zítra tady bude náš kolega, že?
1: Ano, Mára Malášek, který s vámi bude zítra odpoledne, protože to je naše vlastně jediná dovolená. Ale k tomu Španělsku, prosím tě, k té Barceloně. Minulý týden moje žena mluvila s jedním ze svých kolegů a zjistila, že ten člověk žil 15 let ve Španělsku.
0: A
1: že už 9 let je zpátky tady v Česku. Nezjistila teda, proč se vrátil, jo.
0: A to by mě docela zajímalo.
1: No to právě, já jsem jí říkal to, a že uvidíš příště, jak to zjistí. Jako
0: protože chyběli mu kredlíky, že?
1: No právě, že ne. On říkal, že za těch 15 let v tom Španělsku, že to bylo nejkrásnějších 15 let jeho života, a to už je to 60-tník téměř, jo. On tam měl tam práci, což říkal, že je klíčový, když se někam takhle přesunete, jo.
0: No, jasně.
1: Že to, že se říká o těch ženských národech, že jsou to lemrilíní, že to není pravda, že naopak jako mají svoje tempo, ale normálně fungujou. Že tam jsou lidi k sobě hrozně milí a přívětiví.
0: Takže taková pozitiva, on se vrátí. No,
1: takhle, jediný, co říkal, že třeba jako my si tady občas jako brbláme na zdravotní péči, ale,
0: to si myslím,
1: ale on jezdil k doktorům jako do Česka. No, normálně jasně, jako lítal do Česka.
0: My máme se tady dobře, jako my máme dostupnost, co se týče lékařské péče, je naprosto fantastickou.
1: No a potom padla otázka, a co ty vedra, protože on nebyl u Barcelony, on byl u Malagy dole, že jo. Jako,
0: takže tam ještě větší.
1: Tam je ještě větší vedro. On říkal, že vedro tady a vedro tam je úplně jiný vedro,
0: no, jistě, no.
1: Protože tam z jedné strany Atlantik, z druhé strany Středozemní moře. Ale říkal, že prostě tam 35 stupňů žádná teplota a že prostě člověk si zvykne a pak přijede sem, začne žít tady a zjistí, že i v létě je mu zima.
0: No, to si dokážu pochopit.
1: Takže pokud se někdo třeba jako zvažuje nad tím, že by se přestěhoval do Španělska, běžte do toho, ale doktora si nechte v Česku.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1 a já jsem narazila na Instagramu na takový profil, který mě úplně fascinuje.
1: Ano.
0: Jestli budete mít čas, tak se na to podívejte. Je to soutěž, světová soutěž ve skákání přes švihadlo. Ale to je něco nepochopitelného. Co ty lidi jsou schopní dělat? A s jakou rychlostí? To je... Umíš skákat přes švihadlo?
1: No samozřejmě, ale jenom tak jako klasicky, jako no. Že to kolem sebe otáčí.
0: No a teď tohle, to si nedokážeš představit, to je taková rychlost. Oni prostě, já to ani jako nejsem schopná nějak jako popsat, prostě je to tak rychlý, že ani nevidíte to švihadlo. A takhle točí těma zápěstíma. No. Si prostě kolikrát říkám, že oni podle mě vůbec nemůžou už pak jako si ani, nevím, ale rozkrájet maso na talíři.
1: Jo. Že z toho, že si chtějí...
0: Mě teda napadlo něco jiného.
1: Ne, oni si chtějí nakrájet maso na plátky a je z toho tatarák.
0: Jo? Ale ne, to je skutečný.
1: Já jsem měl kolegu v divadle, kde jsem působil asi 10 let zpátky. A ten hodně cvičil a měl švihadlo jako jednu z forem cvičení. Jo, protože to švihání je zdravý.
0: Ano, a ono se fakt jako hubne, že? Dostaneš se do toho aerobního
1: Ale musí to být víc než 20 minut jako v kuse.
0: Ty krása.
1: Ale pozor, on nám ukazoval, jakým způsobem skáče přes to švihadlo. Ale on došel už tak daleko, že jednak to švihadlo taky nebylo vidět. Ale on ani netočil těma zápěstíma, že to uměl rozkmitat tak, že vlastně jako úplně neznatelně jenom hejbal
0: těma vlastně konečkama pravda.
1: Těch zápěstí.
0: To oni vlastně takhle dělají, no.
1: No.
0: Jako skákání přes švihadlo je teda jako fantastický.
1: No jasně.
0: A to ještě potom jsou takový borci, který vlastně přes to švihadlo nejenom, že skáčou, ale dělají různý takový jako kreace.
1: Jo, jasně, že dají ty osmičky různý a vajíčka.
0: A salto, že jo, stojku, svíčku, prostě.
1: A pak jim natáhneš gumu a nevědí, co s ním.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Ptáš se mraků,
3: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
4: všude zdejší, všude je fajn.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl.

0: kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Krátké zprávy v půl páté s Láďou. Dobré odpoledne. Veterináři a hygienici varují před konzumací vepřové paštiky s mandlemi. Zakoupené v hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku. Může v ní být bakterie produkující jed botulotoxin. Spotřebitelům doporučují výrobek bezpečně zlikvidovat, případně vrátit v Luhačovicích v místě zakoupení. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka bude v senátních volbách kandidovat v Plzni, a to za hnutí STAN. Schválil to dnes celostátní výbor strany. V Praze platí ode dneška do odvolání kvůli horkému počasí a výstraze meteorologů zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech, uvedl mluvčí hlavního města. A v Moravskoslezské metropoli budeme jezdit novými elektrobusy s klimatizací. Dopravní podnik Ostrava podepsal smlouvu na 70 nových klimatizovaných vozů na 350 až 250 kilometrů a se systémem nočního nabíjení. A ještě borec nakonec, jak se říká, dobrodruh Zdeněk Slouka z jihomoravského Blanska pokračuje ve vodní expedici na paddleboardu směrem k Baltskému moři. Za necelý měsíc urazil skoro 700 kilometrů. Na řece Odře čelí proměnlivému počasí na klesající hladině způsobené extrémním suchem. Cestu dokumentuje na sociálních sítích.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Uzavřená je aktuálně dálnice D56 do Frýdku Místku za sjezdem na Paskov na kilometru 47. Je tam požár auta. Sjet můžete na kilometru 43 a vzít to přes Paskov a Svijadnov. D11, tam se zdržíte 20 minut před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Je to z Prahy na Hradec Králové na 58. kilometru. Tam jsou sobě dvě auta. Každou chvíli by se ale měla kolona rozjet. Teplická D8 z Prahy na sever Čech a do německého Saska hlásí za sjezdem na Roudnici nad Labem na Litoměřicku na kilometru 34 prasklý kamion s prasklou pneumatikou a brzdí se tam kvůli němu, kilometr 34. 38, to je silnice před Stonařovem z Jihlavy na Znojmo, je velmi ucpaná. No a Pražský okruh je taky teď aktuálně ucpaný z letiště, kde jedničce téměř stojí od Zličína k Ořechu na půl hodiny. Přejeme bezpečné dojetí domů a pevné nervy s Janou a Vojtou.
3: Tak volejte 257-400-999, číslo sem k nám do studia, penízky přibývají.
4: No, tak jednomu z vás to přejeme, jeden z vás se dovolá, trefí, my mu zatleskáme a on si penízky užije.
3: A jdeme domů.
4: Ideální scénář.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Tak kdo pak se to pokusí říct za celebritu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jiřina Výškovsko.
1: Dobrý den, Jiřinko, 3,5 tisíce je ve hře v tuhle chvíli s novým posledním slovem.
3: Ano.
1: Jdeme na to, jo? Máme tady větu ano. od herečky Petry Hřebíčkové a ta nám řekla toto, poslouchejte pozorně.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
1: Co myslíte?
3: Vílu.
1: Vílu?
3: Ano.
1: Zkusíme vílu.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
1: Krásné slovo, bohužel špatné...
3: Nevadí, přihodíme Jasně. a bude to zajímavější.
1: Skvělý přístup, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Ano, vy taky, nashledanou.
1: Takže už tam jsou 4 000, hrajeme o ně zítra.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1. Tak pozor, přátelé, jsme v polovině. Máme za sebou čtvrtý radiokemp, včera proběhl, čtyři jsou ještě před námi.
1: Takže pište si do svých kalendářů a plánujte si volno, protože my bychom vás na těch radiokempech chtěli vidět.
0: Ano, a ideálně bychom vás tam rádi viděli už příští středu. Takhle, my bychom vás tam rádi viděli, říkáme. Lubka s Mírou by vás tam rádi viděli.
1: No, to je vlastně pravda. Jo. Jsou tam naši kolegové, ano. Vyrazí za vámi na Pohodu, což je kemp Pohoda, který je někde u, myslím, že Táborem a Bechyní, někde na jihu Čech.
0: No, prostě tak.
1: My jsme tam totiž nikdy nebyli. My dva taky ne, já s kolegou předtím taky ne, ale jako jezdíváváme tam, ale nikdy jsme neměli to štěstí, jo, že jsme narazili zrovna.
0: Je to taková tradiční štace Lubky a Míry, stejně jako my máme tradičně Stříbrný rybník a Branov,
1: pravda,
0: že jo?
1: To je
0: jako,
1: pravda.
0: No, tak no, prostě je. Tak Lubka s Mírou se na vás budou těšit. Samozřejmě i další naši kolegové, kteří se postarají o tu zábavu, která tam probíhá během toho odpoledního vysílání. No a bude i spousta skvělé muziky. Třeba Ondra Albrecht tam bude.
1: Ten zahraje svoji oblíbenou.
0: Ano, svoji...
1: Holiday!
0: No. A Svaz českých bohémů taky dost často hraje.
1: Ale kromě Ondry Albrechta, tam bude tenhle. Takže se bude tancovat do samého rána.
0: Ano, Adam Ďurica. Možná Adam Ďurica bude tancovat i na afterparty Ondry Albrechta.
1: Vy jste každopádně zváni, připomínáme 5. 8. kemp Pohoda, další radiokemp, tak za námi doroste.

0: 16. hodina je tady, po 16. hodině samozřejmě taky skvělá muzika.
1: A nebude už 17.
0: A ona už bude 17.
1: Ona hrabe trošku, co? Jsme tady 11 hodin a je to znát?
0: Takže muzika bude, ale taky budou velké hlavy. A cože zahrajou?
1: Třeba Lené Marlen. Taky budou New Kids on the Block. Německy Hojte Abend. A September. A před velkými hlavami zprávy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
8: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
7: Smutný, co? Něco vám poradím.
8: Nádobí Fabíny.
7: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
9: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Honza Homolka, hezký podvečer.
10: Nazdar. Hezký podvečer. Nazdar. Vojtěch vysvětloval protidrogovou agendu. Řehka bude na podzim kandidovat a Maročané vtrhli do Španělska. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce v úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr zdravotnictví Vojtěch na veřejném slyšení Senátu k odpovědnosti státu za politiku závislostí. Přestěhovali se všichni experti, kteří o to stáli. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla a v čem mohli přinést zlepšení. Při jednání někteří z politiků uvedli, že odpovědi nedostali a dozvěděli se jen to, že se dřívější stav nezhorší. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka bude v podzimních senátních volbách kandidovat v obvodu Plzeň město s podporou hnutí STAN. Schválil to celostátní výbor starostů a nezávislých, uvedla strana v tiskové zprávě. Nejčastějším důvodem pro půjčku je koupě auta nebo rekonstrukce bydlení. Téměř desetina lidí si ale půjčuje i na běžné výdaje a 6% lidí na splacení jiného úvěru.
11: V průzkumu pro společnost Home Credit to zjistila agentura Ipsos. Dotazovala se více než tisíce lidí. Půjčky si podle výsledků šetření častěji berou starší lidé a obyvatelé malých obcí. Češi si pak nejčastěji půjčují na pořízení automobilů a rekonstrukci bydlení. Data však odhalují i méně pozitivní trend. 9% respondentů si půjčuje na běžné výdaje domácnosti a 6% na splacení jiného úvěru. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
10: Tisíce lidí z Maroka vtrhli přes hranici na autonomní španělské území Ceuta v severní Africe. Situace na místě se podle španělských médií již zcela vymkla kontrole. Tamní úřady se už zabývají jen zraněnými lidmi. Japonský obránce Daiki Hashioka zamířil z pražské Slávie na hostování do Mönchengladbachu. 27-letý fotbalista stráví v bundesligovém klubu celou sezónu. Součástí dohody je opce na přestup. Borussia o tom informuje na webu.
9: Frekvence 1. Počasí.
10: Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, v severozápadní polovině území místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
9: Frekvence 1. Doprava.
10: A aktuální informace z hlavních tahů má Marcela.
12: Dálnice D56 ve směru z Ostravy do Frýdku Místku je za sjezdem na Paskov, po požáru vozidla již průjezdná. Kolona se ale pomalu rozjíždí. S kolonou a čtvrt hodinou navíc počítejte na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Osobní auta zpomalují na 5. kilometru. Kolona pokračuje na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Necháte tam dalších 20 minut navíc. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
10: Tolik zprávy a teď na Frekvenci 1 velké hlavy.
13: Velké hlavy vás srdečně zdraví.
14: Dobrý den.
15: Věděli jste, že lidi s tmavšou pleťou mají méně vrásů?
14: Přátelství.
16: Ty jsi říkal srdečně. No. Já jsem pozdravil hnusně. Dobrý den.
14: Já jsem to odbil.
13: No to nebylo srdečný, no. To první, no.
14: Tak prosím tě, dávej.
0: Dej do toho víc to srdíčko.
15: Věděli jste, že lidé mají méně vrázky? Teď počívají Mikaš a tak nemají žádné vrázky?
0: Naopak. Počím mají lidi méně vrázek?
15: No, keď jsou tmavší, tak mají méně vrázek.
0: No, ale pozor, to taky je.
15: Ale proč to je tak nefér?
0: A nebo když jsou žlutější, tak jsou, tak mají taky méně.
14: Ne, ale já jsem třeba, všimněte si, já žádný vrázky nemám, je mi třeba 60.
0: Ne, nemáš, ne.
14: Pěkně je skrývám. Já jsem si vzal dneska masku Mikeše do ruku 72.
0: Tak přátelé, co budeme dneska řešit?
13: Červené krvinky.
0: Přátelství den?
14: Den přátelství máme.
9: Velké hlavy, frekvence jedna.
0: A připomeneme si výkon Venclovskýho, který přeplaval kanál La Manche, to nechápu, protože to je daleko.
13: Počkej, já jsem tak šťastný, je 55 let stará hláška.
15: Presně tak, za 15 hodin 26 minut. Jinak pan Venclovský se před plávaním venoval jinému športu, ale protože mal úraz, tak se vrhol na to dálkové plávání. Čemu se venoval?
13: Šachu.
14: Já bych řekl spírání.
15: Fyzicky velmi těžký šport.
14: Tak to bude ten asi.
13: Počkej, on vrhal.
15: Tři písmena.
13: Vrh koulí.
0: Box.
14: Box, jo.
15: On normálně robil box, ale protože měl velmi těžké zranění, tak se dal na plávání.
14: A víte, že to poprvé nepřeplaval?
15: Až to bylo
14: já jsem viděl dokument, ne? Jako kluk, jsme to viděli.
0: A to se jako vrátil, jo?
14: Oni ho namazali takovou bílou věcí, aby mu nebyla zima. A on to vypadal, jak byl ryba. A on plával a nedal to, tak
15: nedal, až na podruhu.
13: Hele, ale ve tři čtvrtě si řekl, ty to nedám a plaval zpátky.
0: No, právě.
14: Pozadu.
13: Odsouval kanál Lamaš.

0: Četl jsem knihu o tom, jak být užitečný od Arnolda Schwarzeneggera. Doporučuju všem, výborná kniha.
1: On má dneska nějaký happy birthday.
0: 79.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: Tak pan Arnold je známý tým, že na svojom ranči chová neobvyklé domáce zvěrata. Má tam poníka a má tam aj oslíka. A já chcem vědět, jak se volá ten poník a jak se volá oslík.
4: Já vím.
0: Jeden je Silvestr a druhý je...
4: Vůbec ne. Víš, jak se budou jmenovat jako jeho protivníci. To znamená, jeden se bude jmenovat třeba...
0: Rambo.
4: Van Damme.
3: Van
4: Damme. A druhý se bude, jak se jmenoval ten druhý? Rambo.
3: Takže koník se volá jako jeden alkohol, chutný, taký jako...
1: Tequila.
3: Na dvojí TV, takže to
4: whisky.
3: Bude
1: whisky.
3: A oslík je
1: Lukáš.
3: Lulu.
0: Whisky a Lulu.
3: Whisky a Lulu.
4: Co Lulu?
3: Lulu, to je jméno jeho oblíbené.
4: Já myslím, že to je jaký alkohol.
3: Lukáš, no.
1: Jak se pije Lulu?
4: Na Lukáše.

0: Jako krvinky mají i svůj den. Dneska.
1: No, dneska to vyšlo.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: Takovou bohumilou otázku tu mám. Koliko prvodárců eviduje za minulý rok Česko a koliko Slovensko? Také pěkné číslo.
1: Myslím, že
4: vás víc.
3: No méně, tak jsme o polovicu menší krajina. No.
1: Ale jakože v poměru, na velikost.
3: Poměre, ale v poměre bychom povedal, že je to pěkné číslo u nás.
4: No to říkám.
3: Takže v Česku poprvýkrát přišlo darovat krv. Koliko lidí v minulém roku?
1: Třeba 200 tisíc.
3: Ani oveľa méně.
0: Ne, to bude třeba 10 tisíc.
3: 61 tisíc lidí.
0: Ale to je dost.
3: Ako nie je to zlé, ale tak zase zober si 10 milionů.
1: Jako mohlo by se trošku přitlačit na pilu.
0: Tak pojďme to trošku zpropagovat.
1: No když oni prostě pak jsou lidi, kteří by dávali, ale oni je nechtějí.
4: No já jsem daroval, já mám za sebou asi 30 odběrů, já mám i takovou tu plaketu.
1: Já mám tu.
4: A oni už mě nechtějí, že jsem starý. Protože oni už si mi řekli, že ty erytro nemají vůbec žádný city.
1: A já mám málo železa.
4: Tak musíš si dát pár platů.
0: No a kolik na Slovensku teda?
3: Na Slovensku minulý rok 26 tisíc.
4: No, aspoň něco.
1: Teď zakousnu do zábradlí.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: nenávidím.
1: Když se bobák ptá a nedá možnosti.
0: Když mě někdo testuje, já prostě takový ty vědomostní soutěže, ne?
2: A víš, že tě testují všichni chlapi, když na tebe koukají, tak se říkají, já bych třeba...
0: Ale neptaj se mě třeba hlavní město, já nevím.
2: A to je chyba. Podle toho poznaj, jestli jsi dobrá partnerka, nebo ne.
3: Já teda pozerám jeden španělský seriál, volá se Smrť SRO, se to volá, taky komediálny, a oni tam robili jako primacie pohovory. A tam člověk přišel a musel si vytáhnout otázku, hej, že neobvyklé otázky. A teraz tam byla otázka, že chodíte do kostela na půlnoční? A on, nechodím, to nemůžete pracovat po hřebním ústavu.
0: Tyhle otázky mi nevadí. Jako,
3: fakt jako, že tam
0: ale
3: také...
0: jako zeptat se, já nevím, jak se jmenuje nejstarší kostel v České republice.
3: To mě ani nepřijde zaujímavé, například nejstarší kostel v České republice. Takže proč bych to hovoril do rádia, však to nikoho nezaujíma.
0: Radku, to byl jenom příklad.
3: A proč se rozčulujem?
2: Tak za chvilku si řekneme víc. Frekvence 1.
4: Doprava. Dálnice D56 ve směru z Ostravy do Frýdku Místku je za sjezdem na Paskov. Po požáru vozidla již průjezdná. Kolona se ale pomalu rozjíždí. S kolonou a čtvrt hodinou navíc počítejte na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5. Osobní auta zpomalují na 5. kilometru. Kolona pokračuje na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Necháte tam dalších 20 minut navíc. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Velké hlavy. Frekvence 1. Tady Bobák Slovák nás zbylé velké hlavy a vás posluchače trošku otestuje.
3: No, také rychlé otázky, fun fakty.
1: Ako dlho? Počkej. Rychlé otázky, ale nechceš od nás rychlé odpovědi.
3: A to bude v podstatě rychlo. Ako dlho rastí ananas?
2: To bude velmi rychlé.
0: No, to nevím.
2: No, třeba půl roku.
1: Ne.
0: 6 měsíců.
1: Ne, 4 týdny.
3: 2 roky.
2: No,
3: 2 roky rastí ananas.
0: Tak potom si to můžou dovolit napálit.
1: Já ho pak v globusu hodím do takový tý blbiny. Ono to udělá... A vypadnou mi kostičky.
3: 2 roky právě.
1: 2 roky.
3: No.
1: No to snad ne.
3: Je v Česku víc hradou alebo zámkou?
1: Hradou.
3: Tak to jste teda ale, že totálně mimo.
1: Hej.
3: Hradou, včetně zrůcanin, je cca 460 a zámkou asi 900.
0: Ale víš, co jsou zámky?
2: No, zámky jsou
0: předělaný hrady.
1: No, nejsou. Aha.
0: Jako z větší části, ano.
2: No a z větší části.
1: Ne, jejich pár.
0: Takže, a tak dál.
3: A že to máš to musí být. To máš to.
0: A ne, realitní makráž, on to prodává.
1: Já jsem prodal.
2: Prodáváš hrady.
0: Jaký hrad máš teď navíc?
1: Ne, prodal jsem zámky spíš.
2: Karlštejn, no.
1: Jelínek,
0: to je jasný. A třetí otázka.
3: A posledná otázka, nejtěžší. Hrá se na Kube hokejová liga?
1: Jistě.
0: Ano.
1: Na Kube.
2: Ano, můžou tam chladit.
0: Oni mají blackout teď.
3: Na Kube nemají jediný hokejový stadion.
2: To je chyba.
3: Vůbec nic.
1: Jistě, že ne, jsem chtěl říct.
0: Tam nemají teď ani tu elektriku.
3: To nic vůbec. Tam je box a baseball.
0: Tam nemají ani pruty.
1: Ale jdou ty díky, jo.
0: No, ale můj kluk tam daroval jednomu rybáři prut a on plakal, jak když by byly Vánoce.
2: To se fakt
0: v životě neměl v ruce prut.
2: Hruza. Hruza.

0: Anglicky se tomu říká friendship.
1: Jsi si jistý?
0: Cože seš?
1: Není to spíš friendly day?
0: Ne, friendship je přátelství.
1: Jo, jako je relationship,
0: no,
1: tak je. Tohle je friendship.
2: Dnes je den přátelství. Velké hlavy,
3: frekvence jedna. Prosím vás, poznáte pesničku Přátelství na Ento od Petra Nováka?
4: Jo.
3: To je velmi známá
4: verze. Taková pomalička, klidňoulinka.
3: Mám přátel, pán.
1: Jo.
0: Na Ento.
1: Hele, my máme, pozor, já mám jenom kousíček.
5: Přátelství.
0: To neznám.
5: Na čtvrtou.
3: No, a já vám dám otázku a vy z toho pochopíte alebo doplníte, na jakou to je přátelstvo. Takže, mám přátel, on tam zpívá, hej, mám přátel pár, zpívají, když zpívám já, co nám dává přežít těžké dny a zimu třeskutou.
4: Ho.
0: Ne, rum s kolou.
4: Ho.
1: Přesně, když jsme všichni pod jednou peřinou.
3: Mám přátel pár, zpívají, když zpívám já, co nám dává přežít těžké dny a zimu třeskutou, přátelství na čtvrtou. Teraz to tam zaznělo.
0: Ona mi nedá, no.
1: My jsme tupíci.
2: Já myslím, že bychom měli začít psát texty.
1: Nejvíc je no.
6: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
7: Hudební novinky.
6: Trby ze světa slavných.
7: Song za odměnu.
6: A dorazí i zajímavý host.
7: Kdo to bude tentokrát?
6: Šéfkuchař Jakub Parus. Tak vás naučíme, jak na správnou letní barbecue party na vašem grillu.
7: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
6: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Michal Suchánek, ten tady dělá taky s náma, tady pracuje na frekvenci 1.
1: Cože?
0: A on má narozeniny dneska.
2: Mohli se potkat.
3: Kto prišiel na svet ako prvý? Suchánek alebo kombajn?
4: Kombajn.
3: Kombajn pochádza z Nemecka.
1: Môj táta má na to papíry.
0: Ty, ale to je, že má táta v garáži kombajn. Ne, kombajn je starší.
3: Kombajn je starší.
1: Já si taky myslím, že je kombajn starší.
0: Když ono mu moc není, Michalovi. No, kolik mu je?
1: 59.
3: Je mu 60.
0: Už 61.
1: Kecej,
0: on je takhle jenom bude, jo.
4: Suchánek 61, kombajn o něco víc.
1: Já si taky myslím, že o něco víc. O něco.
3: Kombajn 90.
0: No to říkám.
1: Protože já teď koukám na chalupáře a tam se občas nějaký ten kombajn objeví.
0: No. Ale to je za 70.
1: Já vím.
4: Ale on se tam objeví docela starý kombajn.
1: Já jsem přesně, já jsem chtěla zmást.

0: tři. Tak tedy jdeme do finále.
1: Tady Ráďa chodí často k lékaři a tam jsou příběhy.
2: Bol som na očnom. 2 hodiny mi doktorka skúšala a menila okuliare. A koniec ma poslala domov, nech sa doučím abecedu.
1: To je ono, to znám, to je dobré.
0: Ty nerozlišíš, Mějte se krásně.
2: Dovi, do podopy.
0: Ahoj.
3: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix. Aktuálně.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: A s nimi úderem 18 taky Honza Homolka. Vítej.
10: Hezký podvečer. Hosté zkracují pobyty, hoteliéři sezonu hodnotí hůře. Růžička se od Vojtěcha nic nedozvěděla, Rusko prodlužuje zákaz vývozu nafty. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobně jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek k tomu říká.
11: Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících, zatímco v těch regionech se odhaduje někde kolem 64.
10: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování a nebo wellness. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr Vojtěch na veřejném slyšení Senátu k odpovědnosti státu za politiku závislostí. Přestěhovali se všichni experti, kteří o to stáli, dodal. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla a v čem mohli přinést zlepšení. Předseda senátního školského výboru Jiří Růžička na dotaz na briefingu uvedl, že odpovědi se nedozvěděli.
12: My nechceme slyšet, že to bude fungovat. My jsme chtěli slyšet, proč se měnilo něco, co podle nás funguje, a nejenom podle nás, ale i podle odborníků. A chtěli jsme i slyšet to, jestli ta změna povede k lepší, řekněme, politice v oblasti závislostí ze strany státu. Tu odpověď jsme neslyšeli.
10: V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Na místě zasahuje speciální technika. Zásah komplikují vysoké teploty a vítr, kvůli kterému se oheň rozšířil i na přilehlé strniště. Rusko prodlužuje zákaz vývozu nafty a benzínu do konce ledna 2027, oznámila vláda. Země se kvůli útokům ukrajinských dronů na ropné rafinérie stále potýká s nedostatkem paliv, což vede k růstu jejich ceny. Členské státy Evropské fotbalové unie UEFA se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla v prohlášení na webu, které je výsledkem dohody všech 55 svazů, včetně fotbalové asociace České republiky.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti, sem tam přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
10: A aktuální informace z hlavních tahů má Vaťka.
13: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 na 200 km ve směru do Prahy, kde se vyšetřuje dopravní nehoda. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 174. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítá Vítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
10: Tolik zprávy po 18. hodině. Ondra Kubala, ten vždycky přijde po týdnu vypyžámkovaný a usměvavý, naspídovaný. Je to tak,
9: no a hlavně těšící se na posluchače Frekvence 1, protože Honzo, pro mě, já nevím, jak to máš ty se zprávama, ale pro mě jsou ty čtvrteční a páteční večery v rádiu vlastně za odměnu. Já to dělám hrozně rád.
10: No tak vidíš, no tak jako ty, jo, tak hele, média jsou takový, ne, že ti no, to musí bavit.
9: No přesně, protože až nás to přestane bavit, tak to nebude bavit ani ty lidi, co nás poslouchají právě.
10: Tak.
9: Takže až nás to přestane bavit, tak půjdeme domů. Přátelé, máme venku pořádný, Honza právě mává, odchází. Máme venku neuvěřitelný hit, léto se vrací do těch 40kových teplot, tak víte co? Já vás za chviličku naučím jeden super drink k bazénu anebo na dovolenou. Bude to tip mého kamaráda Romana, tak si připravte tušku, papír a spoustu ovoce tentokrát.
3: Frekvence 1.

0: Dívám se tady na předpověď počasí. Zítra bude opravdu až k 39 stupňů. Tak já myslím, že je čas zapíchnout už zítra práci, vůbec jako se o to ani nepokoušet a zůstat někde na zahradě, u bazénu, anebo prostě vyrazit na víkend o den dřív. Pokud byste si to chtěli trošičku vylepšit to léto, protože teď to teda bude léto jak ve Španělsku, tak já pro vás mám tip na sangrii, jak ji dělají skuteční Španěle, jak si ji dělají oni doma sami. Je to tip mého kamaráda Romana, který tam za nimi vyrazil a tohle ho naučili.
1: Vezmete jednoduše ovoce, který nakrájíte, jsou to jabka, broskve, pomeranče, citrony i grapefruit. Nakrájíte to do velké nádoby, zasypete to aspoň dvěma hrničkama cukru krystal a nalijete na to buď to lahev bílýho rumu, anebo dvě sedmičkový lahve ovocní vodky. Přikryjete a necháte to 24 hodin v lednici, ať to ovoce nasaje, ten alkohol nasaje, ten cukr.
0: Dobře, takže obrovská mísa ovoce, dva hrničky cukru krystal a potom dvě láhve ovocné vodky anebo jedna láhev bílého rumu. Na 24 hodin do ledničky. No ale co potom?
1: Po těch 24 hodinách otevřete, nalijete do toho dvě lahve dobrýho červeného vína, vezmete pět lahev s pepsikolou, nalijete do toho aspoň litr a půl pepsikoly a půl až 3/4 litru pomerančového džusu. Zamícháte, doplníte trochu led a můžete servírovat, je to opravdu vynikající.
0: Dobře, je to, já bych řekl, že tohle je recept pro odvážné. Takže po 24 hodinách tam dáte červené víno, aspoň půlku Pepsi a ještě pomerančový džus. A tak jsem si říkal, když jsem tenhle recept s Romanem pro vás natáčel, takhle to dělají opravdu Španělé.
1: Poprvé jsem tohle ochutnal, když jsem byl na letním kurzu španělštiny ve Španělsku, přímo v provincii Valencia, takže je to opravdu místní, přímo od lokálních lidí, kteří tam žijí a dělají takhle celý den. Neseženete to v obchodě. A pozor na ovoce, ovoce je nebezpečný, je v něm ta vodka.
0: No tak, jestli budete zítra někde u bazénu, nebo budete prostě odpočívat na koupáku, připravte si takový malý drink. A jak říká Roman, pozor na ovoce. Je nebezpečný.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
5: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
4: Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíny.
4: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty

jeho kauza, protože se před tamním soudem rozplétá případ, kdy měl zavraždit 14-letou dívku a nechat jí v kufru svého auta. Jako, není tohleto vtip. David Anthony je vlastně kluk, který se dostal k muzice tak, že chtěl dělat videa na sociální sítě, jenomže měl problémy s autorskými právy na muziku, která už existuje, no tak si začal prostě skládat muziku vlastní. A ejhle, ono mu to začalo docela dobře jít. No a vy ho poznáte podle toho, že sice se jmenuje David, říká se mu David, ale on si svoje jméno změnil tak, že to Ačko vyměnil za čtyřku, takže vlastně v angličtině se píše D4VD. Ale pokud byste neznali jeho muziku, což on v Česku zas tak známý není, tak tady je aspoň malá ukázka, ať víte, o kom mluvíme.

Možná podle hlasu si řeknete, je, to je krásný hlas, to bude sympaťák. No, tak spíš to možná bude jako 21-letý vrah. Hodně se o tom psalo už před rokem, o tomhle případu, kdy před jeho domem byla zaparkovaná Tesla a kolem ní se šířil takový jako podivný zápach. No tak policie ji otevřela a objevila dívčino tělo v jeho Tesle. On byl na druhém konci Ameriky na koncertech a říkal, pane bože, jak je to možné, v mém autě mrtvola, teď já jsem na druhém konci Spojených států, Ježíši Kriste. No a dělal takovou jako scénu, jak se z toho hroutí a podobně. No, a teď se to ale všechno otáčí, protože podle zdejší policie a podle zdejších vyšetřovatelů, on není oběť, které někdo dal mladou rozřezanou dívku do kufru, ale on je pravděpodobně ten pachatel. Vyšetřovatelé tvrdí, že dívčiny ostatky našli v zavazadlovém prostoru jeho Tesly, byla registrovaná na jeho jméno, no a zazněly už u soudu během předběžného slyšení i výpovědi kriminalistů a expertů, a to všechno ukazuje na to, že on bude pravděpodobně pachatelem. Loni měl vystupovat v Česku, měl mít v pražské Arše, měl mít koncert, no tak k tomu tak nějakou vzhledem k těmto událostem nedošlo, do Prahy nedorazil, pokud se nepletu, no a uvidíme, jak to dopadne před soudem. Hrozí mu v tenhle ten okamžik do životí anebo dokonce v Americe až trest smrti. Říkáte si, je, to je krásná muzika, to bude sympaťák, ale na tomhle je krásně vidět, jak i celebrity jsou úplně normální lidé. Někteří jsou skvělí, někteří jsou féroví. No a někteří, dost možná, vraždí své bývalé partnerky. Taky tohle to je show business ve Spojených státech. Teď už David Guetta a Bebe Rexha.

Jo, Madunam, jo, další hudební klasika na Frekvenci 1, ale teď pro vás mám jeden tip na výlet, přátelé. Tip na výlet, pokud máte doma, na víkend třeba vnoučata, nebo máte na prázdninách děti a říkáte si, hlavně ty menší, co byste tak mohli v sobotu podniknout. Tak já bych vás chtěl moc pozvat na rodinný festival Den princezen a rytířů, protože toho se účastní Pokáč, Milan Peroutka, Míša Tomešová, Mats Dolanský, Lollipops, Karol Akvido, anebo Sabina Laurinová a naši Piggy a Lily a mnoho dalších. A vy se můžete společně s nimi a hlavně se svými dětmi vydat na cestu plnou pohádkových úkolů, tajemných zákoutí, no a zažijete na ostro rytířské souboje a užijete si s dětmi legraci pro celou rodinu. Nebude to zdaleka jenom pro ty nejmenší děti, ale i vy jako rodiče nebo babička s dědečkem si to můžete užít docela naplno. Den princezen a rytířů se letos uskuteční na třech zámcích. Ale ten jeden, to byla Karlova koruna, už proběhl minulou sobotu. Pokud jste to na Karlovu korunu měli daleko, anebo to je úplně mimo váš rádius, kde trávíte s dětmi prázdniny, tak 1.8., což je tahle sobota, se Den princezen a rytířů koná na zámku Blatná. No a o týden později je to potom Slavkov u Brna. Tak na to mrkněte, stačí se podívat na denprincezen.cz nebo na piggy.cz. No a nezapomeňte, že partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě, takže moc vás prosíme, jezděte nejenom o prázdninách, když třeba vozíte děti k rybníku nebo na Den princezen a rytířů, tak jezděte vždycky bezpečně. No, stejně jako Piggy a Lily, protože ti jezdí bezpečně za dětmi úplně vždycky.

byli na frekvenci na Erasure, ale já vás teď chci vzít za skotskou zpěvačkou Maggie Reilly, zpěvačkou a skladatelkou, kterou si, já myslím, že můžu říct, většina z nás spojí především s hitem Moonlight Shadow. Tohle to je ta písnička. Já ji tady pro vás teď mám v playlistu Frekvence 1 připravenou. A Maggie Reilly se právě proslavila spoluprací s multiinstrumentalistou Mikem Oldfieldem na začátku 80. let. No a tahle ta písnička, kterou nahrál, natočil a složil Mike Oldfield a požádal Maggie Reilly o to, aby k ní naspívala text a ten ženský hlas a všechny vokály, tak se stala jedním z největších evropských hitů desetiletí. A do dneška patří mezi nejhranější skladby 80. let v rádích. No a když se potom rozešla s Mikem Oldfieldem, myslím v tom spolupracovním jako pracovním vztahu a vydala se na solovou dráhu, tak potom měla ještě další velmi úspěšné písničky. Proč o tom mluvím? Jestli máte Maggie Reilly rádi, jestli byste tuhle skotskou zpěvačku chtěli vidět naživo, tak můžete, protože 28. října, přátelé, 28. října bude v rámci svého Everytime We Touch Tour 2026 vystupovat v pražském Lucerna Music Baru. Takže, jestli máte rádi, 28. říjen a Lucerna v Praze to jistí.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: No, 19 hodin, buďte upřímní, tak 2 minuty po 19. Honza Homolka je tady.
4: Hezký večer.
3: Ano, i tobě.
4: Zase si se spozdil, jako vždycky.
3: No, tak jinak já příští hodinu budu už, jsem byl včera dál než zítra.
4: Ne 58, zase se špatně. Musíš to jít 19.00, padaly teplotní rekordy, Maročané vtrhli do Španělska a evropské státy hrozí fotbalovým bojkotem. V Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové přes 40 stupňů, teplota tam ještě stoupala. Přes 39 bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také Rokycanech. Uvedl Český hydrometeorologický ústav a na mnoha místech také padaly teplotní rekordy pro dnešní den. Zároveň také meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Lidé by se měli při pobytu venku, zejména v odpoledních hodinách, zdržovat zvýšené fyzické zátěže. Dnes a v pátek tam teploty budou stoupat ke 40 stupňům nebo už stoupaly. A více říká Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Předpokládáme silnou, v nížinách až velmi silnou zátěž teplem. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to na většině našeho území. O víkendu očekáváme od západu sice zmírnění vlny veder, ale i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a teplná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu.
4: Výstraha v Ústeckém kraji před smogovou situací platí do odvolání. Kvůli poruše trakčního vedení a poškození lokomotivy je dočasně zastaven provoz na trati 140 mezi Karlovými Vary a Chodovem. Podle webu Českých drah v tomto úseku vlaky nahradí autobusová doprava. Správa železnic odhaduje přerušení provozu ještě 20 minut. Tisíce lidí z Maroka vtrhli přes hranici na autonomní španělské území Ceuta v severní Africe. Situace na místě se podle španělských médií zcela vymkla kontrole. Tamní úřady se už zabývají jen zraněnými lidmi. Členské státy UEFA se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží. Pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvádí na oficiálním webu v prohlášení, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů, včetně fotbalové asociace České republiky.
2: Frekvence 1.
6: Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, v severozápadní polovině území místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
6: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A mimořádnou zprávu, aktuální zprávu, má také Vlaďka.
7: Aktuálně je uzavřená dálnice D11 ve směru na Hradec Králové na 66. kilometru z důvodu požáru nákladního vozidla. Poslední sjezd z dálnice je na 62. kilometru exit Chlumec nad Cidlinou. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
4: Tolik zprávy také po 19. hodině s vámi Ondra Kubala.
3: Tak já jsem tady, Tomáš, Honzo, pravdu, a teď nám začaly blikat světla ve studiu naprosto sami od sebe. Viděl jsi to?
4: Ne.
3: Tak,
4: teď už.
3: Teď to nema,
4: co to znamená? Co to
3: já
4: znamená?
3: Nevím.
4: Protože posluchači to nevědí.
3: Já to taky nevím, ale tak uvidíme, co se stane dál. Možná je tady někdo s náma, koho nevidíme.
4: Každopádně, kdyby si přestal mluvit, nemůžeš za to.
3: Dobře. Autor hitu Lose Control, Teddy Swims, postaral se o úžasné finále Kalersov Ostrava a teď oznámil, že bude vystupovat v Praze a chystá velký koncert. Tak vám za chviličku řeknu detaily.
2: Frekvence 1.

0: Belinda Carlisle, frekvence 1 a 7:15 a venku pořád hit jako blázen. Ale já vás teďko chci vzít za zpěvákem, který se říká Teddy Swim. Jo, to je ona, skladba Lose Control, kterou předpokládám, budete znát, anebo jste ji aspoň už někde slyšeli, se zapsala do hudební historie, protože v americkém hudebním žebříčku Billboard Hot 100, teda asi Billboard Hot 100 to bude, se udržela rekordních 112 týdnů a celosvětově překonala hranici 5 miliard přehrání. Jo, jako naprosto neuvěřitelné číslo, a Teddy Swims na ten úspěch navázal hned dvěma nominacemi na ceny Grammy. Prostě neuvěřitelný trhák to byl, no ale budete ho znát z písničky The Door a nebo Bad Dreams. Je to zavalitý týpek ze Spojených států, ostatně i proto se mu říká Teddy Swims, protože Teddy mu začali říkat už jako kamarádi vzhledem k jeho postavě a dobré takové náladě, prostě dobromyslný medvídek, prostě Teddy Bear. Tak proč o něm mluvím? Protože měl naprosto fenomenální zakončení festivalu Colors of Ostrava. Byl ten jako tím největším tahákem na úplný konec festivalu, vydrželi tam na něj tisíce a tisíce lidí čekat dlouho do noci. No a teď, po tom, co se představil na Colors of Ostrava a fanoušci na sítích i hudební kritici nešetřili chválou, tak Teddy Swims oznamuje, že bude vystupovat v Praze. A pokud byste si ho chtěli užít víc než hodinu na festiáku, tak si dejte do diáře, přátelé, 20. březen 2027 v pražské O2 aréně, protože to přijede do Česka s celým koncertem. Tak za chviličku Teddy Swims na Frekvenci 1.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Spice Girls, Viva Forever a ta legendární, nádherná, pomalá o tyhle těch holek, co jsou už 30 let na hudební scéně. No, letí to neuvěřitelně. Venku je parádní léto se vším všudy, tak ideální čas vyrazit s dětmi třeba někam pod stan, protože vám ani nad ránem asi zima nebude. I když svatá Anna už je tady a chladna z rána, tak to je známá věc. Nicméně, když se ráno probudíte ve stanu, tak někdy si stoupnete do mokré trávy a někdy ne. Prostě někdy ráno je rosa a jiné ráno ne. Čím to je? Tak na to jsem se ptal Dáši Honcové, když jsme spolu před časem natáčeli jeden díl podcastu Modré z nebe.
1: Ranní rosa nebo ta noční a večerní rosa vzniká při těch nádherných jasných nocích, kdy teploty klesají poměrně nízko, kdy se vzduch ochlazuje takzvaným radiačním ochlazováním. Musí k tomu být jasná obloha, to teplo, které se sem dostalo během dne ze slunečních paprsků, se potom v průběhu noci vyzařuje dále zase zpátky do kosmu. A jsou to ty bezvětrné jasné noci, kdy po ránu opravdu kondenzuje vodní pára a může se setkat s tou ranní rosou.
2: Ona nikdy ale přece rosa začne nebo vlhkost začne padat už večer.
1: No, ty říkáš padat, ale přitom ta rosa je usazená, jsou to usazené srážky, jsou to malé drobné kapičky, které vznikají na povrchu, který je chladnější než teplota rosného bodu. A ještě musím vysvětlit rosný bod.
2: No, to počkej, to se vždycky říkalo dřív počasí, tlak, teplota a rosný bod a pak si řekneš, jo, no tak dneska bude nádherně, že jo? To měl i Šimek s Grossmanem v jedné povídce. Co je to rosný bod?
1: Tak je to teplota, kdy je vzduch plně nasycen vodními parami. Ještě vysvětlím, čím máš teplejší vzduch, tak ten vzduch dokáže pohltit více vodní páry. A jakmile se vzduch začne ochlazovat, tak vodní pára v něm začne kondenzovat. A to je právě ten případ toho, kdy vznikají například na listech nebo na střeše malé kapičky, kterým říkáme rosa.

0: Lucie, Amerika a taky Frekvence 1, teď ale peníze. V posledním slově pro vás máme na zítřejší ráno u Lubky a Míry připravených 7,5 tisíce korun. Stačí jedno jediné slovo z nedokončené věty herečky Evy Podzimkové. Ale o tom teď nechci mluvit. Já nevím, jestli jste byli v pondělí ráno u rádia napřímo, ale když jste nám rozbili naše rádiové prasátko a takzvaně vybrabčili bank posledního slova, tak to byla neuvěřitelná radost. A kdo to neslyšel, tak bych se k tomu teď chtěl vrátit, protože jako 56 tisíc na frekvenci 1 nevyhráváte každý den. Takže se vracíme do pondělka, do 8. hodiny a přibližně 42. minuty. Tady na frekvenci 1.
1: Eva z Hradce Králové, dobrý den.
2: Moc vás zdravíme do Hradce. Tak co, 650 tisíc?
1: No, krásný to je, no, jo, určitě. Jo.
2: A nápovědy jste sledovala?
1: Ano, sledovala.
3: Všechny zkouknuté. Tak pro vás máme
1: všechny, no.
3: Jo. 650 tisíc, od vás chceme jedno jediné slovo.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: Tak. Připojení.
3: Říkáte připojení?
1: Ano.
3: Pojďme to prověřit.
2: 56 tisíc ve hře. Zkusme to.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to připojení.
2: Jo! Je to tam?
1: Ježiši Maria! Super!
3: Tak, hradecký typ vyšel!
1: No krásný.
2: Sedíte nebo stojíte?
1: No, nesedím, skáču.
3: 650 tisíc. Evy, jsou celé vaše nebo se dělíte
1: Ježiš,
3: s někým?
1: Ne, s kamarádkou, se spolupracovnící. Tam máte dovolenou, tak...
2: Takže taky 8... to neříkejte.
3: 8 a 20 každá.
1: No to musím.
3: 8 a 20 každá.
1: Ježiš, to je krásný.
3: Yeah.
2: No, tak co s tím uděláte? Dovolená ještě?
1: Nevíme, ale no asi něco nějaké, určitě něco vymyslíme.
3: Holky, jeďte spolu, udělejte si dámskou jízdu za 650 tisíc, na to nezapomenete.
1: No to je super, Ježíš, já vám strašně moc děkuju. Never met someone who wasn't young once.

0: Obchodník s deštěma skupina Krištof. Teď obchodník s výlety, náš moderátor na cestách. Ahoj Míro.
1: A to si řekl fantasticky, kamaráde. To mě moc potěšilo.
0: Jo, a už si nějaký zpeněžil, prosím tě?
1: Ale tak, o tom se nemluví, ale samozřejmě, že ano.
0: O, ty jsi šikovný chlapec. Prosím tě, proč ti volám? Je na světě nový díl podcastu Jana a výlety na míru. Takže pojďme pozvat na další výlet, který tradičně, jako všechny ty letní výlety, bude souviset s našimi radiokempy, že?
1: Je to tak, my jsme totiž tento týden zavítali na Jižní Moravu, konkrétně do Strážnice, nádherný kemp samozřejmě v krásné části naší úžasné republiky, a bylo to tam super, byli tam společně s námi Miraj a musím prozradit, že Miraj tam člověče přiletěl letadlem, na koncert, on má nějaký malý letadílko a lítá si s ním, pokud je to možný, a přistál tam pár kilometrů od toho koncertu nebo toho místa, kde my jsme měli radiokemp, a v letadle má skládačku malou, kterou jako si kolo složí. No a přijel na kole. Takže on přiletěl z Prahy letadlem, tam přistál někde na louce, složil si kolo a přijel za námi na kole. No není to dobrý fantazie.
0: Hele, Míro, ale Strážnice, jo. Strážnice to je takové rizikové místo. Tam ti někdy zatleskají a někdy tě vypískají. Nebáli jste se trošku?
1: My jsme se nebáli, my jsme se tam měli skvěle, dostali jsme spoustu ovoce, které bylo už zakonzervované do tekutin.
0: Oh.
1: A bylo to super. No a my jsme samozřejmě, abych se dostal teda k tomu aktuálnímu dílu Jana a výlety na míru, se s Janou zaměřili ne úplně na Strážnici, protože to už jsme kdysi dávno dělali, ale celkově na Jižní Moravu, protože mně se dostal do ruky, prosím tě, průvodce, který vychází každý rok a jmenuje se to Ochutnej Jižní Moravu a je to průvodce po 10 nejlepších bistrech Jižní Moravy. A já, jak jsem takový ten gastronaut, víš, ten, co rád obráží tyhle místa, tak jsme s Janou z toho udělali speciální díl a takový krásný vlastně okruh, který začíná nahoře v Boskovicích, potom míří do Šlapanic u Brna, potom jde dolů k Velkým Pavlovicím, do Břeclavy, Mikulova, Břeclav, Mikulov a Židlokovice. A udělali jsme z toho takový krásný tip na prodloužený víkend, kdy můžeš ochutnat to nejlepší z Jižní Moravy, alespoň podle tohohle takového jihomoravského michelinského průvodce.
0: No počkej, a tak dej mi aspoň jeden tip, co ti z toho, odmyslíme si alkohol, co jste pili, ale co jste jedli, co tě zaujalo nejvíc?
1: No mě člověče nejvíc překvapila Břeclav, protože tam byly nominovaný hnedka dva podniky a oba mě bavili neuvěřitelně, a ten jeden, a já, abych tady nedělal reklamu, jo, ale řeknu takový heslo, karma je zdarma, to tam bylo napsaný na zdi, a ten mě teda bavil opravdu úplně po všech stránkách, kdy jsem musel dát zapravdu, že tohle patří k těm nejlepším, a to si vím, že vlastně člověk přijíždí z Prahy, kde jsou ti lidi rozmlsaní a v těch podnicích jim musí holky podnikatele jít hodně napřed a naproti, a tohle teda drží hodně krok, myslím si, s tou republikou špičkou. No, to mě překvapilo, Břeclavi.
0: Dobře, tak jo, gastroprůvodce Jižní Moravou už teď v podcastu Jana a výlety na míru od našich přátel, moderátorů Jany Knížkové a taky Míra Michálka. Tak Míro, zítra ráno tady na značkách, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak se měj krásně, ahoj.
1: Dobrý večer.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A taky Honza Homolka. Milý Honzo, co tam máš?
3: Jako v papíru, jo?
2: No, jako ve zprávách. Nebo tak všeobecně, poděl se.
3: Hezký večer, man.
2: To jsme dva.
3: Hosté zkracují pobyty, hoteliéři sezonu hodnotí hůře. Růžička se od Vojtěcha nic nedozvěděla. Fotbalisté Jablonce postoupili přes Varaždina. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobně jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek k tomu dodává.
4: Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících, zatímco v těch regionech se odhaduje někde kolem 64.
3: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování nebo wellness. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr Vojtěch na veřejném slyšení Senátu k odpovědnosti státu za politiku závislostí. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla a v čem mohli přinést zlepšení. Předseda senátního školského výboru Jiří Růžička na briefingu uvedl, že odpovědi se nedozvěděli.
5: My nechceme slyšet, že to bude fungovat. My jsme chtěli slyšet, proč se měnilo něco, co podle nás funguje, a nejenom podle nás, ale i podle odborníků. A chtěli jsme i slyšet to, jestli ta změna povede k lepší, řekněme, politice v oblasti závislostí ze strany státu. Tu odpověď jsme neslyšeli.
3: V ostravské multifunkční Ostravar aréně unikl čpavek. Látka ale dosud neunikla mimo budovu, řekl ostravský primátor Jan Dohnal. Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. V budově byl přípravný zápas mládežnického hokejového týmu, doplnil primátor. Lidé v okolí jsou informováni o úniku čpavku a instruováni, aby si zavřeli okna. Rusko prodlužuje zákaz vývozu nafty a benzínu do konce ledna 2027, oznámila vláda. Země se kvůli útokům ukrajinských dronů na ropné rafinerie stále potýká s nedostatkem paliv, což vede k růstu jejich ceny, uvedla agentura Reuters. Fotbalisté Jablonce postupují z druhého předkola konferenční Evropské ligy. V prvním utkání v Chorvatsku s Varaždínem sice prohráli 2-3, ale v domácí odvetě dokázali vyhrát 2-0, poté co si vlastní gol dal Punčec a po změně stran Pavlovič zvýšil na 2-0. Jablonec tedy čeká třetí předkolo.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer přibývání oblačnosti, možná i bouřky, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má Vlaďka.
6: Dálnice D11 je na 66. kilometru ve směru na Hradec Králové po požáru nákladního vozidla opět průjezdná pravým jízdním pruhem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 189. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
3: Tolik zprávy po 20. hodině s vámi i dál Ondra Kubala.
2: Rok 1992, přátelé, tak na ten budeme za malou chviličku vzpomínat. Máme tady připravený takový malý čtvrteční flashback, co jsme zažívali.
3: Zase rok, jo. Ty si vždycky vybereš rok. Takhle rok jeden,
2: jo? Já si vyberu jeden rok, třeba teď to bude rok 92 a z toho by se dalo usoudit, že příští rok to bude, příští týden by to mohl být rok 91.
3: Tak 92, jo, co mě napadne?
2: Tak pojď.
3: 92, nultý ročník fotbalové ligy mistrů. Vlastně poprvé se hrála Liga mistrů tak, jak ji vzdáleně známe, nebo vzdáleně se hrála. Sparta tam bojovala o finále. Porazila Barcelonu třeba. 1. dubna 92.
2: A to už je teda dávno.
3: No, pak 92 hrálo tady mistrovství světa v hokeji v Praze a Bratislavě. Čechoslováci tehdy ještě prohráli na nájezdy semifinále ve sportovní hale s Finskem. Petr Hrbek, říkalo se, že dává 9 z 10. Tohle byl ten 10. A eurofotbalové se hrálo. Jugoslávie nemohla kvůli válce startovat, takže náhradník byl Dánsko a Dánové byli mistři Evropy jako náhradník.
2: Vidíš, to jsi dobré. Já jsem si vzpomněl jenom na to, že jsme se základní školou byli na škole v přírodě ve Vidžíně, což je nedaleko západočeského města Úterý. No, tak asi tak. Tak za chviličku flashback.
1: Frekvence 1.

0: Rok 1992, německý eurodanceový projekt Snap a Rhythm is a Dance, nejprodávanější single toho roku v Anglii a v Německu, ale taky hit, o kterém se svého času mluvilo, že obsahuje vůbec nejhorší rým ze všech moderních hitů. Respektive, on se nespívá, ale on se tam ten rým rapuje. A jestli jste se zaposlouchali do toho textu někdy, tak tam uslyšíte I'm serious as a cancer when I say Rhythm is a dancer. Což si můžete přeložit jako jsem vážný jako rakovina, když říkám, že rytmus je tanečník. Ano, i o tom byly písně 90. let. Tak je tady flashback do roku 92. Pojďte se mnou mrknout na to, co jsme tehdy zažívali. Velká událost. Československo se v roce 92 stalo 39. zemí světa připojenou k internetu. Představte si to. Byl to taky rok, kdy začala první vlna kuponové privatizace. Možná jste doma taky, jako moje rodiče, měli kuponovou knížku. No, té první vlny se účastnilo 77% oprávněných občanů, tedy těch starších 18 let. O podíly v českých podnicích byl neuvěřitelný zájem. Rok 92 byl ale taky rokem, kdy Alexandr Dubček měl tu známou nehodu na dálnici D1 u Humpolce. A byl to taky rok, kdy došlo k vážné, velmi vážné nehodě kabinové lanovky na Tatranskou Lomnicu. Při technickém, v podstatě byla taková závada na technickém přípojném zařízení a dvě kabiny se srazily a tehdy zahynuli 4 studenti. No a pozor, rok 92 byl taky rok, kdy poslanci České národní rady schválili novou ústavu České republiky, která potom vznikla k 1.1.93. Tohle to je to, co jsme zažívali. A teď muzika. 92. rok. No tak tři sestry se potkaly poprvé s Průšou. Můj spolužák na střední škole byl Jirka Průša a musím říct, s touhle písničkou si tehdy dost užil. Karel Gott, tak ten se svěřil všem, jak to u nich vypadá ráno po takové žhavé noci. Když muž se ženou snídá. Palo Habera složil tuhle písničku. Lucie Bílá v roce 92 natočila klip, který v televizi okamžitě zakázali hrát. Láska je láska, obrovský hit a obrovské kontroverze. Na tehdejší dobu, 90. No, hod jsme si prostě na to, že se holky líbají s holkama a kluci s klukama v 90. teprve zvykali. Honza Kalousek toho roku hasil řeku. Řeku, která byla v plamenech. Skupina Lucie potkala anděly, ale pozor, ty černé. No, boty se proletěly s bránou. Taky letím, taky letím. Druhá brána, třetí brána. A když to slyšel Janek Ledecký, tak zjistil, že na ptáky jsme krátky. Na ptáky jsme krátky, na ptáky jsme malý páky. Je to tak, kdyby si dáme na zvolbách. To Vanastovy věci v 92. založili svou sbírku. Nějaké zvadlé kytky tam měli, nebo co? No a Tichá dohoda, tak ti se svěřili, jak to mají se vztahy k loutkám. No a ještě rychlý pohled do zahraničí. The Cure natočili Friday, I'm in love. Elton John se svěřil s tím, kdo je pro něj ta pravá, The One. No a jeden nigerijský zubař se dostavil do Evropy a začal zpívat Eurodance. A nebyl to nikdo jiný než Dr. Alban. Začínal jako zubař v Nigerii, ale přeci jenom teda za mikrofonem mu to šlo v 90. o něco lépe. Taky tohle byl rok 1992, tak jestli jsem vás trochu pojoukl takovému malému zamyšlení, co jste zažívali vy, tak to jsem moc rád.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Herec Bolek Polívka má dneska 76. narozeniny, takže buďte ve střehu. Za takových 10-15 minut pro vás budu mít připravenou soutěž. Budeme soutěžit o nové knížky, jsou to detektivky napínavé. No a tématem té soutěže bude právě Bolek Polívka a jeho filmové role. Bude to takový malý filmový kvíz, ale teď trošku z jiného soudku. Dámy, kdo máte doma nás muže, tak víte, že když na nás chlapi jde taková ta klasická, zákeřná, mužská rýmička, dalo by se říct, že je to skoro smrtelná choroba, no tak je to velký špatný. Jo, já sám jsem chlap a vydržím toho hodně, ale rýmičku prostě samozřejmě nedávám. To jsem úplně stejný jako ostatní muži. A mám tady pro vás jeden tip, jak se rýmičky zbavit. A je to tip od Rosti Václavka. Rostě Václavek je specialista na funkční dýchání, kluk, který se tím hodně uzdravil a pozval jsem ho minulý pátek sem do večerního

0: když vlastně budeš držet, protože funkční dýchání není o dvou plynech, ale o třech plynech. Ten třetí plyn je oxid dusnatý, který je v paranazálních dutinách, vedlejších nosních dutinách. A ten přitom, když vlastně ty po výdechu zmáčkneš ten nos a budeš kývat vlastně jemně tou hlavou, ten kýv je tam proto, aby si přehodil orientaci nebo pozornost z toho, že jsi v bezdeší, na to, že se ti prostě ten mozek dotýká lebeční vlastně oblasti a vydržíš v tom bezdeší o trošku déle, než kdybys jenom seděl prostě a v tom bezdeší jako se trvával.
1: Jak dlouho má mít zacpaný ten nos?
0: A to bezdeší je vlastně do toho, co ten člověk jako zvládne, do jeho schopnosti, ne do absolutního maxima, aby se někdo nesesunul, aby to někdo blbě nepochopil, ale jenom do toho, co zvládne do toho nepohodlí. Jo? To znamená, když mu jako už budeš cítit, že tam máš tu potřebu se prostě nadechnout, tak skončí to kývání v tom bezdeší, pustíš ten nos a první co udělá, že tu biochemickou reakci, tu polívku, kterou jsi tam uvařil z toho oxidu dusnatého, který to tělo prostě v sobě má, má ho v celé kardiovaskulární síti, ale nejvíce ho má právě v těch paranazálních dutinách jako primární ochranu před vnějšími infekty, tak se ti tam spustí násobná vlastně sekrece toho oxidu dusnatého a ty, když vlastně pustíš ten nos a vdechneš to, co jsi tam takzvaně uvařil, tak krásným způsobem rehabilituješ a dezinfikuješ ty horní cesty dýchací. Proto to funguje jako první ochrana bariéra.
1: A funguje to ještě v té okamžik, kdy cítím, že už na mě něco leze, nebo to už je pozdě?
0: Je dobré vlastně jako čím dřív, tím líp jako všeho. Jo, to znamená v momentě, kdy už jako zachytíš jako takové to lechtání v nose, už tam prostě jako nějaké ty první příznaky, sednout, udělat tu techniku prostě pětkrát za sebou, do půl hodiny máš prostě konec.
1: Tak to vyzkoušejte, přátelé, jakmile na vás něco poleze, anebo preventivně, ať na vás nic neleze. Celý pokec s Rostou Václavkem najdete na našem webu frekvence1.cz v sekci rozhovory a konečně.

0: Jak dobře znáte, přátelé, herce Bolka Polívku a jak dobře znáte jeho filmové role? A poznáte je jenom podle velmi krátké ukázky? No pokud jste si aspoň třikrát nebo dvakrát odpověděli ano, tak do toho pojďte se mnou. Mám tady pro vás soutěž o nové knížky vydavatelství MOBA, no a vy volejte právě teď. 257 403 9. Než se mi dovoláte, tak vám představím ty knížky. Jsou to knížky, tentokrát jsem vám připravil takový set od MOBY, který je ryze od českých autorů. První knížka je od spisovatelky Martiny Novotné, Vražedný ostrov, je to česká kriminálka. Druhá knížka se jmenuje Pražský vampír a je to taková hodně jako dobrodružná, napínavá historická záležitost od Vlastimila Vondrušky. Taky vydavatelství MOBA. No a třetí knížka, taky vydavatelství MOBA, je od české spisovatelky Nadě Horákové Nebeská růže. A je to historický román, který vás vezme do doby jednoho premonstrátského ženského kláštera, kam přijíždí urozená pana, aby se stala novickou, měla se vdávat, ale... A víte co? Dočtete si to už sami. Třeba na dovolené, třeba u bazénu. Já to nechám na vás. Rozhodně telefonní číslo 257 403 9 a knížky od vydavatelství MOBA právě teď ve hře na frekvenci 1. Tak kdo se mnou chcete soutěžit, vytočte tohle telefonní číslo. Ještě tady ta telefonní čísla nechám trošičku promíchat a teď už jedno zvedám. Frekvence 1, dobrý večer, tady Ondra.
1: Ahoj, tady Renča.
0: Ahoj Renčo, seš velká čtenářka?
1: Jsem.
0: Tak jo. A ještě druhá otázka. Bolka Polívku znáš? Dneska má 79 let.
1: Samozřejmě znám.
0: Tak dobře. Já tady mám pro tebe vlastně hrozně jednoduchou soutěž. Pustím ti velmi krátkou, ale pozor jo, velmi krátkou ukázku z jednoho filmu, kde hrál. Nápověda je, že když jsme před chviličkou ve flashbacku vzpomínali na rok 92, tak v tom roce 92 ještě zůstanem. A já od tebe chci celý název filmu. Jdeme na to?
1: Jdeme na to, i když vůbec si nejsem jistá, protože po dnešním teplém ní přehřáte závitinu, nevím, navášu.
0: Zkusíme to, už se večer trošku schlazuje, jo? Závity mají trošičku jako relax.
1: No, nevím, ale zkusíme to.
0: Tak Renčo, pozor, ta ukázka má jenom 4 vteřiny. Můžu?
1: Ano.
2: Tak a teď si vás koupím všecky.
0: To je celé. Jak se jmenuje celým názvem ten film?
1: Dědictví a neb kurva hoši guten tag.
0: No hezky, pěkně. A pak, že jsi přehřátá.
1: Jsem přehřátá, jsem na Jižní Moravě a tady je teplo.
0: Jak tam máte? Krásné sluníčko, že? Modré nebe.
1: Upřímně přijela jsem včera z vašeho radiokempu ve Strážnici. Úplně super. Tak jsem se přesunula jenom kousek jižněji do Valticko-Lednického areálu. A je tady krásně a skoro 40.
0: Jo, tak to já si říkám, jestli to není trošku protimluv. Krásně a skoro 40, ale ty zníš spokojeně a evidentně ti to svědčí, ty teploty. Takže milá Renčo.
1: Byla jsem celý den u vody a na co si budeme stěžovat, je to mazec, ale zase si za chvíli budeme stěžovat, přijde zima.
0: No jasně, a to bychom nebyli my Češi, aby jsme neremcali, viď?
1: Ano, tak jo. A v obchodech už skoro podzimní dekorace, co na to říct?
0: Renčo, ty jsi úžasná, tak prosím tě, 3 knížky od vydavatelství MOBA jsou zaslouženě tvoje, nezaváhala si ani na vteřinku. A Bolka Polívku sakra dobře znáš. Tak ti moc gratuluju a vydrž mi na drátě, vezmu si kontakt. Domluveno?
1: Ano, děkuji.
0: Ahoj.

0: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Šéfkuchař Jakub Parus. Tak vás naučíme, jak na správnou letní barbecue party na vašem grilu.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
3: Už za chviličku.
0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Ano, za chviličku 21 hodin. Honza Homolka. Honzo, dneska asi padaly teplotní rekordy, viď?
4: Ty jsi to přečet, viď? Hezký večer. No, padaly. Pak Maročané vtrhli do Španělska a fotbalisté Hradce postupují a pokračují v evropské lize, což ještě zkontroluje, vedli 3-1 v nastavení.
3: Tak uvidíme, jak to bude na konci zpráv.
4: Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 40,1 stupně. Horko způsobilo také problémy na železnici. Komplikuje práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Více říká Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Předpokládáme silnou, v nížinách až velmi silnou zátěž teplem. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to na většině našeho území. O víkendu očekáváme od západu sice zmírnění vlny veder, ale i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a teplná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu.
4: Výstraha v Ústeckém kraji před smogovou situací platí do odvolání. Ministr kultury Otto Klempíř chce dál usilovat o zrušení mediálních poplatků od ledna příštího roku. Připouští ale, že se to povede jen tehdy, pokud se schvalování v parlamentu neprotáhne obstrukcemi a zdržování už opozice slíbila. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, po celý den čelilo nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka. Přesný odhad počtu lidí, kteří překročili hranici po souši či moři, zatím úřady nezveřejnili. Nejméně 7 lidí se utopilo. Policie, která nebyla schopna tak k velkému počtu příchozích čelit, pomohou i vojáci, rozhodla večer španělská vláda. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla na oficiálním webu v prohlášení, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů. A fotbalisté Hradce to dotáhli ve druhém předkole Evropské ligy poté, co minulý týden vyhráli na půdě norského Tromsø 1-0, zvládli také odvetu. Byli opět hodně produktivní. Brankami Van Birena, Slončíka a Mihály zítězili 3-1, znamená to, že je čeká třetí předkolo Evropské ligy.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer od západu přibývání oblačnosti a také přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: Mají Adam na frekvenci 1.
6: Dálnice D11 je na 66. kilometru ve směru na Hradec Králové otevřena a provoz je obnoven pravým jízdním pruhem. I tak ale počítejte se zdržením okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
4: Tolik zprávy po 21. hodině s vámi i dál Ondra Kubala.
3: To nejlepší z velkých hlav, jedna zajímavá hudební novinka a nebo ohlédnutí za včerejším radiokempem ve Strážnici. To všechno pro vás mám až do 22.
0: Frekvence 1.

21 hodin, 13 minut a 57 vteřin v tento okamžik. Ideální čas na jednu hudební novinku, i když musím říct, že zas taková novinka to nebude. Protože nejdřív, abyste to pochopili, tak se vrátíme do roku 1987. Tahle melodie vám je určitě povědomá. Cutting Crew a písnička I Just Died in Your Arms. A mimochodem, možná vás překvapí, že I Just Died in Your Arms není o skutečné smrti, ale vychází z francouzského výrazu La Petite Mort, což znamená malá smrt, kterým se poeticky někdy popisuje třeba silný intimní prožitek. No a autor této písničky, Nick van Ede, později přiznal, že ho k napsání téhle skladby inspirovala vlastní zkušenost a právě proto zní text tak osobně a přesvědčivě. No a ten výraz La Petite Mort se někdy používá ve francouzštině nejenom pro nějaký silnější intimní moment, ale třeba taky pro vyvrcholení v posteli. No a tohletu písničku z roku 1987 budete asi všichni znát. A teď se dostala na světlo boží její nová předělávka. Simon Cowell je jedna taková osobnost v zahraničí ve Velké Británii, který objevil skupinu One Direction a sformoval ji během reality show na Netflixu. No a právě Simon Cowell dal dohromady právě teď ještě novou partu. Ta se říká December 10, no a ta vydala svoje debutové album. A součástí toho alba je předělávka téhle slavné písničky z roku 1987. Tak si to pojďte poslechnout. Tady je ve zbrusunovém kabátě melodie, kterou dobře znáte. December 10 a písnička se v jejich podání jmenuje Us Against the World. Frekvence 1. Horká no.

0: Tak tohle byla letošní novinka francouzského DJe Davida Getty, který přizval ke spolupráci Jennifer Lopez. Ale teď vás chci pozvat k soběslavi, protože příští středu vás zveme na Radio Kemp Frekvence 1, jako každou středu v létě. A tentokrát je to Kemp Pohoda, který najdete v Roudné v jižních Čechách, což je zhruba tak na polovině cesty mezi Planou nad Lužnicí a Soběslaví. Na co se těšit? Tak hlavně na Lubku a Míru, naše dopolední a ranní kolegy, se kterými vstáváte každý den na Frekvenci 1. Potkáme se v Kempu Roudná v jižních Čechách 4. srpna ve středu. No a začíná náš program tradičně ve 14 hodin, to začnou Lubka s Mírou vysílat, máme pro vás s Tomášem Fílou připravené soutěže na místě, spoustu zábavy, vemte děti, přidažte, doražte jako dospělí, no a potom úderem 19. hodiny, potom co zapálíme taborák, upečeme buřty, rozezní kemp Slovák Adam Ďurica se svými největšími hity, jako Zatancuj si so mnou, Mandolína, Nelutujem a tak dále. Je to vlastně jediný mezinárodní interpret, když budeme teda počítat, že Slovensko už není naše, který na letošní radiokempy dorazí, tak si ho určitě přijďte vychutnat, protože ta letní pohoda, kelímky štěstí a taky závěrečná afterparty s naším kolegou Ondrou Albrechtem bude prostě stát za to. 5.8. tady středa, vidíme se v jižních Čechách, kempu Pohoda. Pokud by vám to nevyšlo, tak 12. srpna potom Vranovská pláž, 19. srpna v Podbořany a 26. srpna tam bude Jana a s Vojtou na úplný závěr a to bude kemp Kristýna. Tak se na vás moc těšíme. No a teď se musíme vrátit, ale opravdu musíme ke včerejšímu radiokempu ve Strážnici. Dorazilo vás neuvěřitelné množství. Ta atmosféra, já jsem tam nemohl být, tak jsem to poslouchal jenom z rádia. A ta atmosféra večerního a podvečerního koncertu skupiny Mirai byla prostě neuvěřitelná. A hlavně vy, kteří jste s nimi zpívali a tleskali jste a fandili jste tomu koncertu, tak to všechno se do toho rádia jako přeneslo na nás, co jsme byli na druhé straně. Tak bych se k tomu rád ještě vrátil a pojďte si poslechnout, jak skupina Mirai včera ve Strážnici naživo na radiokempu Frekvence 1 vyšvihla svoji letošní letní novinku, což je Malinový sirup.
1: Přátelé, tohle píseň, která se jmenuje Malinový sirup, a je to o našem dětství.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muzeí.

0: Tohle byl James Blunt na Frekvenci 1, teď ale velké hlavy, to nejlepší z jejich dnešního podvečerního vysílání. Bavili vás jako každý všední den mezi 17. a 18. třeba, aby vám lépe utíkala cesta z práce domů. No a zavadili i oslavného Arnieho.
1: Četl jsem knihu o tom, jak být užitečný od Arnolda Schwarzeneggera. Doporučuju všem, výborná kniha.
2: On má dneska...

0: nějaký happy birthday.
1: 79.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
3: Tak pan Arnold je známý tím, že na svojom ranči chová neobvyklé domácí zvířata. Má tam poníka a má tam aj oslíka. A já chcem vědět, jak se volá ten poník a jak se volá oslík.
4: Já vím.
1: Jeden je Silvestr a druhý je...
4: Vůbec ne. Víš, jak se budou jmenovat jako jeho protivníci. To znamená, jeden se bude jmenovat třeba...
1: Rambo.
4: Van Damme. A druhý se bude jmenovat, jak se jmenoval ten druhý?
0: Rambo.
3: Takže koník se volá jako jeden alkohol, chutný, taky jako...
0: Tequila.
3: Na dvojí TV, takže to
0: whisky,
3: bude
0: whisky.
3: A oslík je
0: Lukáš.
3: Lulu.
1: Whisky a Lulu.
3: Whisky a Lulu.
4: Co Lulu?
3: Lulu, to je jméno jeho oblíbené.
4: Já myslím, že to je alkohol.
3: Lukáš, no.
0: Jak se pije Lulu?
4: Na Lukáše.

chvilku bude už na hodinách. Dívám se, 22. hodina, prostě 10 večer a tak je čas, abych vám popřál dobrou noc. Mějte se fajn, uslyšíme se zítra tady v rádiu Úderem 18. v show Konečně pátek a jestli byste se chtěli naučit něco nového na grilu, tak určitě nalaďte večerní pokec Úderem 9. hodiny. Dorazí Jakub Parus, je to šéfkuchař, který je mistr na speciální barbecue na grilu. Tak já se těším, že se od něj něco nového naučím a je dost dobře možné, že vy v tu dobu, takhle v pátek v 9 večer, už budete mít taky dostupený svůj grill. Tak teď vám přeju dobrou noc, mějte se fajn a zítra ahoj.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hosté zkracují pobyty, hoteliéři sezónu hodnotí hůře. Růžička se od Vojtěcha nic nedozvěděl a fotbalisté Jablonce pokračují v Evropě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobné jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek to poodkrývá.
2: Samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících, zatímco v těch regionech se odhaduje někde kolem 64%.
1: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování a nebo wellness. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr Vojtěch na veřejném slyšení Senátu k odpovědnosti státu za politiku závislostí. Přestěhovali se všichni experti, kteří o to stáli, dodal. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla a v čem přinesou zlepšení. Předseda senátního školského výboru Jiří Růžička na briefingu uvedl, že odpovědi se nedozvěděli.
3: My nechceme slyšet, že to bude fungovat. My jsme chtěli slyšet, proč se měnilo něco, co podle nás funguje, a nejenom podle nás, ale i podle odborníků. A chtěli jsme i slyšet to, jestli ta změna povede k lepší, řekněme, politice v oblasti závislostí ze strany státu. Tu odpověď jsme neslyšeli.
1: Hasiče v Plzeňském kraji celý čtvrtek zaměstnávali požáry polí a lesů ve volné přírodě. Jich už v podvečer hasili po celém kraji 16. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vysokým teplotám kraj na podnět hasičů vyhlásil od pátku zákaz rozdělávání ohňů. Policie ve španělském městě Ceuta, která od rána čelí nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka, posílí armáda, rozhodla podle médií vláda. Rusko prodlužuje zákaz vývozu nafty a benzínu do konce ledna 2027, oznámila vláda. Země se kvůli útokům ukrajinských dronů na ropné rafinérie stále potýká s nedostatkem paliv, což vede k růstu jejich ceny. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas původní venkovní prohře 2-3. Favorita poslal v 29. minutě do vedení vlastním gólem Roberto Punčec. Rozhodující branku dal pozměně stran Dušan Pavlovič.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také v pátek budou pokračovat tropy, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer možné přeháňky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Frekvence 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: To se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Ve čtvrtek padaly teplotní rekordy. Maročané vtrhli do Španělska a fotbalisté Hradce pokračují v evropské lize. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Horko způsobilo problémy na železnici, komplikuje práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Více říká Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Předpokládáme silnou v nížinách až velmi silnou zátěž teplem. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to na většině našeho území. O víkendu očekáváme od západu sice zmírnění vlny veder, ale i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a teplná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu.
2: Výstraha v Ústeckém kraji před smogovou situací platí do odvolání. Ministr kultury Otto Klempíř chce dál usilovat o zrušení mediálních poplatků od ledna příštího roku. Připouští ale, že se to povede jen tehdy, pokud se schvalování v parlamentu neprotáhne obstrukcemi a zdržování už opozice slíbila. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, po celý den čelilo nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka. Přesný odhad počtu lidí, kteří překročili hranici po souši či moři, zatím úřady nezveřejnili. Nejméně 7 lidí se utopilo. Policii, která nebyla schopna tak velkému počtu příchozích čelit, pomáhají i vojáci, rozhodla večer španělská vláda. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla na oficiální webu v prohlášení, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, kde vyzvou Bešiktaš Istanbul s křídelníkem Václavem Černým. Otroci v odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Před týdnem v Norsku vítězili 1-0. Východočeši, kteří startují v pohárech poprvé od sezóny 95-96, vyhráli také třetí soutěžní utkání v ročníku. Dvojzápas s Bešiktašem rozehrají za týden v Mlšovické aréně.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Jak už padlo, také v pátek budou tropy, bude teplo, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: To se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Hosté zkracují pobyty, hoteliéři sezónu hodnotí hůře. Růžička se od Vojtěcha nic nedozvěděla a fotbalisté Jablonce pokračují v Evropě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobné jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek to poodkrývá.
3: Samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících, zatímco v těch regionech se odhaduje někde kolem 64%.
2: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování a nebo wellness. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr Vojtěch na veřejném slyšení Senátu k odpovědnosti státu za politiku závislostí. Přestěhovali se všichni experti, kteří o to stáli, dodal. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla a v čem přinesou zlepšení. Předseda senátního školského výboru Jiří Růžička na briefingu uvedl, že odpovědi se nedozvěděli.
4: My nechceme slyšet, že to bude fungovat. My jsme chtěli slyšet, proč se měnilo něco, co podle nás funguje, a nejenom podle nás, ale i podle odborníků. A chtěli jsme i slyšet to, jestli ta změna povede k lepší, řekněme, politice v oblasti závislostí ze strany státu. Tu odpověď jsme neslyšeli.
2: Hasiče v Plzeňském kraji celý čtvrtek zaměstnávali požáry polí a lesů ve volné přírodě. Jich už v podvečer hasili po celém kraji 16. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vysokým teplotám kraj na podnět hasičů vyhlásil od pátku zákaz rozdělávání ohňů. Policie ve španělském městě Ceuta, která od rána čelí nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka, posílí armáda, rozhodla podle médií vláda. Rusko prodlužuje zákaz vývozu nafty a benzínu do konce ledna 2027, oznámila vláda. Země se kvůli útokům ukrajinských dronů na ropné rafinérie stále potýká s nedostatkem paliv, což vede k růstu jejich ceny. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždin 2-0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře 2-3. Favorita poslal v 29. minutě do vedení vlastním gólem Roberto Punčec. Rozhodující branku dal po změně stran Dušan Pavlovič.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Také v pátek budou pokračovat tropy, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer možné přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

tím, možná to znáte, když usínáte.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Šéfkuchař Jakub Parus. Tak vás naučíme, jak na správnou letní barbecue party na vašem grilu.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve čtvrtek padaly teplotní rekordy. Maročané vtrhli do Španělska a fotbalisté Hradce pokračují v evropské lize. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Horko způsobilo problémy na železnici, komplikuje práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Více říká Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Předpokládáme silnou v nížinách až velmi silnou zátěž teplem. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to na většině našeho území. O víkendu očekáváme od západu sice zmírnění vlny veder, ale i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a teplná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu.
1: Výstraha v Ústeckém kraji před smogovou situací platí do odvolání. Ministr kultury Otto Klempíř chce dál usilovat o zrušení mediálních poplatků od ledna příštího roku. Připouští ale, že se to povede jen tehdy, pokud se schvalování v parlamentu neprotáhne obstrukcemi a zdržování už opozice slíbila. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, po celý den čelilo nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka. Přesný odhad počtu lidí, kteří překročili hranici po souši či moři, zatím úřady nezveřejnili. Nejméně 7 lidí se utopilo. Policii, která nebyla schopna tak velkému počtu příchozích čelit, pomáhají i vojáci, rozhodla večer španělská vláda. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla na oficiální webu v prohlášení, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, kde vyzvou Bešiktaš Istanbul s křídelníkem Václavem Černým. Otroci v odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Před týdnem v Norsku zvítězili 1-0. Východočeši, kteří startují v pohárech poprvé od sezóny 95-96, vyhráli také třetí soutěžní utkání v ročníku. Dvojzápas s Bešiktašem rozehrají za týden v Mlšovické aréně.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak už padlo, také v pátek budou tropy, bude teplo, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.